0: Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád, když jste míry na Moravě, nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naší zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jablka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: pozdrav. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti. Na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.

kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

místa se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vememe, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály. Pivíčko, ty...

0: Popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
1: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starousedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé měně obyvatel.
0: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů. Už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
1: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes. Což?

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká Luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny, nebo když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně jako rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě hladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Evo, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko. Větrné elektrárny v Radyníně na Táborsku místní lidé v referendu odmítli. Část osobních vlaků z Prahy do Strančic a zpět dnes nepojede. Obloha bude převážně oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
0: Hnutí Naše Česko zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO víc než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran hnutí a koalic. Volební výsledek Našeho Česka komentuje primátorka města a lídrině kandidátky Dagmar Škodová-Parmová.
2: Dopadlo to pro Naše Česko výborně, byl tenhle výsledek očekávatelný vzhledem k tomu, jak reagovali lidé při kontaktní kampani. Teď se radujeme z vítězství, ale to vyjednávání koaliční bude složité.
0: Obyvatelé Radenína na Táborsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo 132 voličů, 95 bylo pro jejich výstavbu. Voliči tím pověřili obec, aby podnikla veškeré kroky proti výstavbě těchto zařízení. Podle nezávislého starosty Jana Fischera výsledek není překvapivý.
3: Petice, která proběhla, nebyla většinová, tak se ta skupina občanů rozhodla, že uspořádá referendum. Je to zhruba 1/4 občanů voličů celkově ze 415, kteří vlastně rozhodli o tom, že tady ta obec se bude za každou cenu bránit výstavbě větrných elektráren.
0: Železničáři ode dneška omezí provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kvadlová autobusová doprava, vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: Mezi stanicemi Praha, Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
0: Omezení potrvají do 3. listopadu.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal 2 bodovanými technikami před časovým limitem Fina Pumalajenena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu 2 medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme 11 až 14 stupňů, na horách nejvýše 9. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v neděli 11. října. Dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

Kapela Elán dohrála 8,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je neděle 11. října, do konce roku nám zbývá 81 dní a svátek dnes mají Andrejové. Andrej je jméno řeckého původu, které znamená mužný, statný nebo také odvážný. Je to z řeckého Andreas. Andrejům k svátku tedy všechno nejlepší. V roce 1414, právě 11. října, mistr Jan Hus odjel na pozvání krále Zikmunda do Kostnice. V roce 1856 Bedřich Smetana odjel do švédského Göteborgu, kde mu bylo nabídnuto místo dirigenta filharmonické společnosti. Tehdy bylo Bedřichu Smetanovi 32 let. V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. A ještě vzpomeňme rok 1989, to československá vláda tehdejší oznámila své rozhodnutí zkrátit základní vojenskou službu na 18 měsíců. 11. října roku 1424 na počátku tažení husitských vojsk na Moravu proti přívržencům Albrechta Habsburského zemřel u Přibyslavy hejtman Jan Žižka z Trocnova. Bylo mu 64 let. V roce 1910 zemřel v Jindřichově Hradci Jan Slavík. To byl politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady. V roce 1918 zemřel v Táboře tamní rodák Emanuel Zeiss, to byl rakouský a český právník a politik, na sklonku 19. století také poslanec Českého zemského sněmu a starosta Tábora. Vzpomeňme také rok 2022, to zemřel ve věku 86 let Jaroslav Čejka, známý to tanečník, herec a mim. Mezi jeho nejznámější herecké kousky patřilo imitování Chování slepice, komika Charlieho Chaplina a také americké zpěvačky Tiny Turner. Jistě na Jaroslava Čejku vzpomínáte. 11. října roku 1901 se ve Veselí na Lužnicí narodil Emil Hlobil, to byl hudební skladatel a pedagog. 89. narozeniny by dnes měl Karel Tejkal, rozhlasový novinář a publicista. Zemřel letos v létě, 6. června. 82. narozeniny má dnes rozhlasový režisér Ivan Chrs. A ještě doplním, že narozeniny by také dnes měl i rodák z Hluboké nad Vltavou, Miroslav Dvořák, československý hokejový obránce, dvojnásobný mistr světa z roku 76 a 77. V 80. letech 20. století hrál za tým Philadelphia Flyers. Vám, kteří také máte dnes narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na šest, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno, během noci se pak od severozápadu přechodně vyjasňovalo a místy se vytvářely také mlhy. K ránu oblačnosti opět přibývá, lokálně se vyskytují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia, na horách pak mezi 6 až 3 stupni. Přes den nás čeká převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a ráno i mlhami. Během odpoledne pak srážky ustanou a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr rychlostí z 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je takhle po ránu dnes na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž. No a hned po ránu se také podíváme na SMSky. Před chvilkou přišla zpráva ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi sem tam hvězda a 5 stupňů a bez větří. Klidný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a do Zduchovic přejeme také hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvilku se ohledeme za prvními československými volbami, ale ještě předtím jsou tu činasky a jejich hlavolam. Hezké nedělní ráno.

0: Komunální volby dnes považujeme za samozřejmost. V roce 1919, kdy se v Československu konaly poprvé, ale šlo o novou zkušenost. A také o důležitý krok pro ženy, které mohly poprvé volit a také kandidovat. V dnešních archivních perlách se vrátíme k nahrávce redaktora Zdeňka Zajíčka z roku 2019. Tehdy s historikem Jiřím Dvořákem a archivářem Danielem Kovářem připomněli, jak se volilo v jižních Čechách. Začneme ale ještě o něco dříve, v říjnu roku 1918.
1: Poslední ještě rakouské zastupitelstvo, tehdy se říkalo městský výbor, se rozešlo 30. října. A hned o 4 nebo 5 dní později byla tehdejším okresním úřadem ustanovená takzvaná městská správní komise, která měla řídit chod městské správy a vůbec tedy města Budějovic prozatímně do doby vypsání řádných voleb.
2: Říká k prvnímu poválečnému ještě předvolebnímu vedení města Českých Budějovic ředitel státního okresního archivu Daniel Kovář. Komise měla 12 členů, 8 českých, 4 německé.
1: Ta komise měla zhruba půl roku na to, aby konsolidovala chod města Budějovic. Byla to doba po válce, čili zásobování vázlo, byla řada problémů, ale mezi tím už vyšel nový volební zákon a byly připraveny volby, které proběhly 15. června 1919. A těch půl roku využili místní elity, řekněme, nebo osobnosti veřejného života, aby ustavili místní organizace politických stran a aby postavili kandidátky. Čili do těch voleb červnu 1919 šly osobnosti, které v té době v Budějovicích něco znamenaly, které zároveň měly nějaký zájem o to podílet se na chodu městské správy a na politice vůbec.
2: Celkovým výsledkem voleb bylo výrazné vítězství levice. V místech, kde se volilo, získala nejvíce hlasů Československá sociálně demokratická strana dělnická. Bylo to 32,5%. Poté následovali Československá strana socialistická, agrárníci, lidovci a Československá národní demokracie. Výrazně zabodovala i Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československé republice, která u svých německých voličů získala dokonce 47,9%.
1: Při první zasedání 30. června 1919 tu schůzi zahájil nejstarší zvolený kandidát, to byl právě doktor August Zátka, a jako první bod uvedl volbu starosty. Tímto starostou byl počtem hlasů, myslím, 34 ze celkových 42 zvolen Otakar Svoboda, československý socialista, ředitel okresní nemocenské pokladny.
2: A když se tedy podíváme na tablo nově zvolených zastupitelů, tak si můžeme probrat jednotlivé osobnosti, protože povětšinou jsou to pánové, ale už tady vidím dvě ženy. A to asi do té doby nebývalo pravidlo.
1: To vůbec nebývalo pravidlo, dokonce ani ženy předtím neměly volební právo, ani aktivní, ani pasivní. A tady nám poprvé opravdu ženy vstupují do obecní politiky. Byly to dámy paní Tesařová, paní Majerová, aby to byly učitelky českých měšťanských škol dívčích v Budějovicích. A kromě toho bych řekl ještě další dvojici, která tady nám figuruje vedle, a to jsou kněží. Také dneska už není obvyklé, že by kněží zasedali v obecním zastupitelstvu. Tehdy to byly dva, doktor Slavík a doktor Petr Zilka, jeden český, jeden německý kněz.
2: Co znamenaly tyto komunální volby pro vývoj v republice? Ptám se historika Jiřího Dvořáka.
3: Tyhle ty volby obecní, jak se jim říkalo tehdy, tak v podstatě předznamenaly možný vývoj u těch parlamentních voleb. Tam došlo k tomu, že zvítězila takzvaná rudozelená koalice, čili zvítězili celkově sociální demokraté a na druhém místě byli právě ty agrárníci. Po roce 21 ta revoluční vlna končí a začíná stabilizace a to vede k tomu, že Československo se stává poměrně velice stabilizovanou a demokratickou zemí.
2: Byly první komunální volby opravdu svobodné?
3: Tak pokud jde o úhel pohledu můj, tedy jako historika, tak mohu říci, že byly relativně velice svobodné. Zejména ve srovnání s tím, co potom následovalo v době nacistické okupace nebo v době po roce 1948.
2: Ovšem už tehdejší tisk těsně před volbami varoval před tím, že začíná éra stranické politiky. To znamená, nezáleží na tom, kdo co vymyslí, jakmile to nebudeme my a bude to lepší nápad, tak mu raději hodíme klacek pod nohy. Což je taková věc, která bych řekl, že se děje do dneška v té politice.
3: bohužel, jak si, a to je třeba připomínat neustále, lidé jsou stále stejní, lidé se zase tak zásadně nemění. Pokud člověk byl příslušníkem určité politické strany, tak musel dbát na stranickou příslušnost a dodržovat jaksi pravidla, která byla vepsána v těch jednotlivých stanovách té dané politické strany. A tam jaksi bylo uvedeno, že je nutno vždy zásadně a za každou cenu podporovat danou partaj. Takže těžko se potom hledalo nějaké východisko, kdyby došlo k protnutí zájmu tak, aby to šlo všemi partajemi a přitom, aby všechny partaje proto hlasovaly. To byla velice složitá situace, která nevždy našla své naplnění.
2: A děje se tak v podstatě dodnes jako daně systému stranické demokracie, který, jak už pravil Winston Churchill, je špatný, ale lepší zatím nikdo nikdy nevymyslel. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Komunální volby v Českých Budějovicích ovládlo hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Od voličů získalo téměř 30% hlasů. Naše Česko uspělo i v dalších jihočeských městech, například v Táboře nebo Strakonicích. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítá nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Druhý ročník sousedského setkání Jablkobraní začne dnes v 10 hodin u zámku Kratochvíle na Prachaticku. Akce podporuje obnovu historického prostoru Obůrky u zámku a potrvá do 13 hodin. Součástí programu je pekařská soutěž. Návštěvníci si taky můžou vyzkoušet moštování z donesených jablek. Schmidingerova knihovna ve Strakonicích ode dneška pořádá Slovosled. Festival poezie a mluveného slova opět přinese zážitkové dílny pro školy, workshopy pro veřejnost a další bohatý program. Potrvá do 17. října. Kompletní program najdete na www.slevosled.cz. Desítka koní i žokejů odpoledne zabojuje o vítězství ve 36. ročníku dostihu Velká Pardubická. Přímý přenos nejslavnější překážkového závodu ve střední Evropě začne v 15:30. Bude převážně oblačno, místy přehánky, ráno i mlhy. Během odpoledne ustávání srážek, večer ubývání oblačnosti. Naměříme do 14 stupňů, na horách nejvýše 9. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 17:30, k tomu 2:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Ultramaratonec Miloš Korpil ve 72 letech stále závodí. Například běhá horský maraton v Alpách. A jelikož je v penzi, tak stíhá také při tom běhání psát knížky. A jednu z nich právě vydal. Uslyšíte o ní za chvilku, ale teď ještě trocha hudby. Jsou tady Damiens.

0: 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Korpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Navíc trénuje mladší běžce a také píše knížky o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu. Ta se jmenuje 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům a také zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mi nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama. Jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Já, aby tam neměla v té hlavě ten běh, a to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno, během noci se od severozápadu přechodně vyjasňovalo a místy se vytvářely mlhy. K ránu pak oblačnosti opět přibývá, lokálně se vyskytují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 3 stupni Celsia. No přes den nás čeká převážně oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami a ráno i s mlhami. Během odpoledne pak srážky ustanou a večer začne ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr. Odpoledne přechodně pak zesílí na mírný, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré, až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra, v pondělí, očekáváme převážně polojasno, odpoledne pak přechodně až oblačno. Během dne pouze výjimečně se mohou zítra vyskytovat slabé přehánky. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 5 až 1 stupeň a místy mohou být i přízemní mrazíky a nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 stupňů Celsia. Tak dobré ráno a pěknou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, je to tak, 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam nezajít za rozptýlením. V Českých Budějovicích můžete zamířit do Wortnerova domu na Urban Art Session. Od 2 hodin odpoledne tam bude street art workshop, graffiti zóna a také program věnovaný současné městské kultuře. Od 5 pak přijde na řadu koncert rapera doktora Římsy s beatmakerem a také DJ sety. Vstup je zdarma. Tradiční podzimní atmosféru nabídne Kájovská pouť. Hlavní poutní mše začne v 10 hodin dopoledne, ve stejnou dobu pak odstartuje také hudební program, ve kterém vystoupí skupina Buď v kapele. Odpoledne ji vystřídají Babouci. Pouťový program je přístupný zdarma. Pokud vás zajímá výtvarné umění a řemesla, vydejte se na Dny otevřených ateliérů. V Českém Krumlově můžete mezi 12. a 6. navštívit například ateliér Pimpenela, kde se věnují výrobě vynutých skleněných perel a také autorských šperků. V Táboře můžete spojit nedělní procházku s výstavou současné architektury. V prostoru Trafačka u Jordánu si od 2 do 6 hodin odpoledne prohlédnete výstavu České ceny za architekturu rok 2026, tedy za letošní rok. Ta představuje 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií a komentářů poroty. I tady je vstup zdarma. A pokud vás místo výstav láká sběratelství, v restauraci Na své pomoci v Táboře začíná už v 10 hodin dopoledne setkání sběratelů. Do 12 hodin tam můžete nakupovat, prodávat, vyměňovat a nebo si nechat ocenit třeba pohlednice, známky, mince, bankovky anebo odznaky. I tady je vstup zdarma. A ještě jeden tip pro milovníky podzimu. U zámku Kratochvíle na Netolicku je v kalendáři uvedené jablkobraní se začátkem v 10 hodin dopoledne. Tak ať už si vyberete umění, hudbu, pouťovou atmosféru anebo setkání se sběrateli, přejeme vám příjemnou neděli tady u nás v Jižních Čechách.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve volbách v Písku znovu zvítězilo hnutí ANO, získalo víc než 21% hlasů. Senátor Tomáš Fiala ve Strakonickém obvodu obhájil svůj mandát. Přehlídka amatérských divadelních souborů Budějická Thálie zahrnuje 13 představení a 2 výstavy. Bude převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
0: Hnutí ANO v Písku obhájilo vítězství z minulých komunálních voleb. Podle dat Českého statistického úřadu mu dalo důvěru téměř 21% voličů. Na druhém místě znovu skončilo uskupení Písek srdcem a rozumem.
2: Vítězné ANO získalo znovu 7 křesel v zastupitelstvu. Uskupení Písek srdcem a rozumem má díky druhému místu 3 mandáty, stejně jako třetí KDU-ČSL a čtvrté hnutí Naše Česko. Všechny tyto politické subjekty získaly víc než 10%. Rozdíly byly minimální. Hnutí Hlas Písku dostalo 21 425 hlasů, což mu přineslo taktéž 3 křesla v zastupitelstvu. 2 mandáty mají Starostové a nezávislí, Volba pro město a uskupení Ona Písek. 1 křeslo v zastupitelstvu obsadí ODS a Česká pirátská strana. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit své práci v Senátu.
3: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
0: Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán Isaias už na pevninou se slábl. Předtím měl sílu hurikánu 2. kategorie z maximálních 5. Celkem 13 představení letos nabídne přehlídka amatérských divadelních souborů Budějická Thálie v Českých Budějovicích. Lidé je můžou vidět v divadle U kapličky až do 18. října. Součástí 26. ročníku přehlídky jsou i 2 výstavy. Doplňuje ředitel festivalu Václav Krištůfek z pořádajícího divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla.
4: Jedna s názvem Střípky snu, to bude vlastně Petružánkové grafičky, která nám 26 let dělá plakáty, programy a další. A druhá výstava připomene, že v roce 2025 bylo hraní amatérského divadla v České republice zapsáno na seznam UNESCO.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ráno i mlhami. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Šest hodin, k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 11. října. Dobré ráno a pěknou a klidnou neděli přeze studia Luboš Voráček. Místo, kde v létě praží slunce od rána do večera a půda rychle vysychá, tak právě takovým podmínkám musí rostliny u jižní zdi odolat. Tak které druhy si tam budou libovat a vytvoří krásný záhon s minimem zálivky, tak to uslyšíte za chvilku v našeho vysílání. Ale ještě předtím necháme zaspívat Helenu Vondráčkovou píseň To tehdy padal déšť.

0: Jižní stěna domů dokáže fungovat jako přírodní akumulátor tepla. V létě bývá v jejím okolí opravdu horko a sucho a ne každé rostlině takové podmínky vyhovují. Existuje ale řada trvalek, bylinek, trav a také keřů, které právě na podobných místech prospívají nejlépe. O tom, co vysadit k jižní zdi, si kolegyně Hanka Šoberová povídala se zahradním architektem Jakubem Kovářem.
1: Nacházíme se v místě, kde máme jižní zeď, která bývá hodně rozehřátá. A je to jakási achillova pata mnohých zahrad. My jsme tady tenhle ten problém, s Kateřinou jsme se zamysleli, jak ho vyřešit. A vlastně naopak jsme si z toho problému udělali přednost a použili jsme tady rostliny, které zbožňují teplo a jsou aromatické. Takže my jsme vytvořili jakousi podsadbu pod tou zdí z různých kultivarů levandulí lékařských a zároveň si tady jako pozorujeme, které kultivary jsou více či méně aromatické, které mají jaké květenství a jak intenzivní například fialovou.
2: Kateřino, co ty kultivary? Já vím, že tohle je vaše parketa. Ano, tak jedním z takových zajímavých kultivarů, který se od sebe výrazně liší, tak je například kultivar Grosso, což je levandule poměrně velká, má květenství na dlouhých stéblech, ale je zároveň ohromně aromatická. Ta se dokonce používá právě do francouzských parfémů a kosmetiky. Dalším kultivarem je například levandule Hitkote, která je naopak oproti tomu Grosso kompaktní, velmi nízká, takový polštářkovitý tvar má růstu a je krásně zbarvená do právě té syté fialové barvy. Vedle levandulí tu máme použité i santolíny, což jsou vlastně také mediterární druhy rostlin, také silně aromatické, právě v té kombinaci slunce, rozpálená zeď, aromatické bylinky, tak nám to velmi dobře funguje. Ten zážitek je intenzivnější. Zároveň tu máme použité izopy a ještě další druhy dobromysle.
3: Trochu mi to připomíná Anglii, protože tam hodně mívají zítky obrostlé růžemi. Doslova jak pohádky o šípkové růžence, tak i vy jdete touhle cestou.
1: Jdeme touhle cestou. Nad těma levandulema máme nasázený pnoucí růže, které vyvazujeme k té zdi, která je nad těma levandulema. Tím, že je to zeď rozpálená od toho sluníčka, tak se růžím tady velmi dobře daří. Ty druhy růží, které tady máme, tak jsou shodou okolností anglické, jsou od známého zahradníka Davida Austena a tyhle růže vynikají hlavně odolností vůči chorobám a tím, že opakovaně kvetou.
3: Jakube, zeď za těmi růžemi je hrubá hodně, na rozdíl třeba od vrchní části té zdi, která je hladce vyštukovaná. Dělá to těm růžím dobře?
1: Dá se říct, že to těm růžím vyhovuje. My jsme vlastně tu zítku chtěli ještě určitým způsobem ozelenit, když to tak nazvu, a tak jsme tady kromě růží použili i tvarované ovocné keře nebo ovocné stromy. Jedná se o vyvazování jabloní do tzv.

0: palírů nebo palmet. Je to věc, co se taky právě v Anglii hodně objevuje nebo ve francouzských starých historických zahradách. My jsme tady zvolili jabloně, které vyvazujeme postupně do jakýchsi zajímavých tvarů a předpokládáme, že se jim tady bude právě dobře dařit, protože dobře budou dozrávat a budou využívat to večerní až odpolední nahřívání z té rozpálené zítky.
1: A opět kombinace té užitkové okrasné zahrady. Dá se takto, Jakube, vyvazovat i jiný strom nežli jabloň?
0: Ideální je hrušeň. Známe velikánské stromy, které dokonce jako lemují i štíty domů. Ale dneska se takhle dají pěstovat i například třešně. Ale držel bych se asi klasiky, hlavně ty jabloně a hrušně.
1: Ve vašem případě jste tento prostor před jižní zdí, která je v létě rozpálená, vyřešili těmi zmiňovanými levandulemi. Kdyby to nebyly levandule, jaká rostlina by snesla takovéhle stanoviště?
0: Byly by to zase rostliny, které rostou v mediteránních oblastech, takže mohli bychom se tady bavit třeba o kavilu, mohli bychom tady mít různé druhy vonavých bylinek, santolína nebo ty izopy, saturejky, šalvěje, mohli bychom tu mít i klasickou lékařskou šalvěj.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je 7:15 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno, během noci se od severozápadu přechodně vyjasňovalo a místy se vytvářely mlhy. K ránu oblačnosti opět ale přibývá, lokálně se vyskytují slabé přehánky. Nejnižší noční teploty, ty se pohybovaly mezi 7 až 3 stupni Celsia. Přes den očekávejme převážně oblačnou, místy s občasným deštěm anebo s přeháňkami, ráno i s mlhami. Během odpoledne pak srážky ustanou a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr, odpoledne pak přechodně zesílí na mírný rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se podíváme na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, tak je CB, mezera, pak píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A z trhových svinů nám píše Boža, že po včerejším dešti mají 7 stupňů a přeje všem pěkný den. Božu, děkujeme, do trhových svinů také přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V zelených světech jsme se rozjeli do různých koutů Evropy, abychom vám přinesli zajímavé zahradnické poznatky. V Holandsku se zastavíme u zeleného domu, z jehož balkónu vyrůstají různé méně či více vzrostlé stromy. Přibrzdíme v Belgii u umělce a zahradníka v jedné osobě nebo v Modlešovicích na Strakonicku, abychom si pověděli o možném řešení chodníčků mezi záhony. V neděli po 11. dopolední tu s vámi budou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Zajímají vás historické mýty a také dezinformace? Naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus, Ivana Chmeldenčevová, o nich vydala knížku. Ta kniha se jmenuje Jak to bylo doopravdy. My si o ní více povíme za chvíli, ale ještě předtím necháme zaspívat Valdemara Matušku.

0: případě, že vás zajímají historické mýty a dezinformace, tak vás určitě také zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si povídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou tu zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Téměř 45% hlasů ve Strakonicích v komunálních volbách zvítězilo hnutí Strakonická veřejnost. Je to zhruba o 16% míň než v roce 2022. Sdružení tamní politické scéně dominuje už od roku 2014. Od voličů letos získalo víc než 68 tisíc hlasů. 4 mandáty ve Strakonicích získalo hnutí Naše Česko, 3 otevřené Strakonice. Po 2 mandátech má koalice Společně ODS, KDU-ČSL, STAN a Jihočeši 2012. Volební účast ve Strakonicích byla přes 46%. Obyvatelé Putimi na Písecku se v místním referendu vyslovili proti plánované rekonstrukci komunikace. Pro zastavení připravovaného projektu hlasovalo 162 lidí, proti bylo 134. Obec rekonstrukci silnice, vodovodu a odvodnění připravuje už 5 let. Nezávislá starostka Eva Marušková potvrdila, že silnice se tedy opravovat nebude. Do Jihočeských dnů otevřených ateliérů se zapojily taky umělecké školy. Jejich návštěva může být až do odpoledních hodin inspirací pro budoucí uchazeče o studium. Na Jihočech se zapojily 4 školy. Obor výtvarného zpracování skla v Třeboni, Střední průmyslová škola ve Strakonicích a Střední umělecko-průmyslová škola v Bechyni svaté Anežky a v Českém Krumlově. Městská knihovna Písek pořádá výlet na židovský hřbitov v Miroticích. Po nejvýznamnějších náhrobcích zájemce provede judaistka a překladatelka židovských epitafů Petra Vladařová. Odjezd z Písku bude ve 13 hodin. Sraz účastníků bude před knihovnou. Začátek akce v Miroticích plánují organizátoři na 14. hodinu. Strakoničtí házenkáři podlehli novému Veselí 29-33, Jičín Brnu 27-32 a Lovosice před vlastními fanoušky zdolali Frýdek místech 29-27. Házenkáři Karviné zůstávají v novém ročníku domácí extraligy 100%. Druhý tým uplynulé sezony porazil v 6. kole doma Kopřivnici 26-23 a vede tabulku o 3 body před mistrovskou Plzní. Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, četnější budou na horách, ráno i polojasno a vzácně se vyskytnou mlhy. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně se na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30 a k tomu 3,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Za chvilku zaspomínáme na Jihočecha Jana Žižku, který 11. října roku 1424 na počátku tažení husitských vojsk na Moravu proti přívržencům Albrechta Habsburského zemřel u Přibyslavy. Ale ještě než zaspomínáme na tohoto vojevůdce, tak zaspívá Pavel Bobek. Píseň Veď mě dál cesto má.

0: Na dnešek, tedy na neděli 11. října, připadá výročí 602 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Jeho jméno zná asi každý, stejně jako jméno místa, odkud pocházel. Jenže ono to tak asi jednoduché není. Na pověsti a realitu, které se vážou ke Trocnovu a okolí, se blíže podíváme v dnešním Vltavínu. Podle jedné z pověstí byl totiž Jan Žižka pokřtěn ve Střížovském kostele a hned vedle prý stával zámek. Křtitelnici tam dochovanou mají, ale není jisté, jestli je to ta, z níž byl právě Žižka pokřtěn. No a zámek? No, bude to zajímavé. Posuďte sami z následující ukázky.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a s Janem Šimánkem už jsme se podruhé sešli nad jeho knihou, která se jmenuje Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Zmínili jsme v předchozím Vltavínu Trocnov, Borovany a další místa v souvislosti s Janem Žižkou, a nejenom v souvislosti s Janem Žižkou. Vůbec celkově, co se té historie týče a toho pohledu oficiálního historického, no a pak také ten druhý pohled, který je vyloženě lidovou slovesností nebo lidovou tvořivostí. A teď, když tak spolu sedíme teď už v klidu nad tou vaší knihou a prošli jsme si ten Střížov, tak schválně, kolik pověstí se váže třeba jenom tady k tomu Střížovu jako takovému nebo těsnému okolí?
2: K tomu Střížovu je těch pověstí hned několik, nejenom o tom Žižkově křtu, který jste zmínil, je to o vzniku Střížova, který se vykládá dvojím způsobem, o zámku, který tam prý stál, který patřil jistému Strychovi.
1: Stál tam ten zámek?
2: No tak to právě nevíme, ale tato pověst o tom zámku, který stál ve Střížově, byla už zaznamenána v roce 1818 místním učitelem, který se jmenoval Jan Svoboda, který založil jakousi obecní knihu, kde zapsal právě nejrůznější informace. Dokonce tam přidali podpisy i tehdejší rychtář a dva konšelé. A jedna z nich vypráví, že tím nejstarším stavením v tom Střížově je statek, kde se říká U Strychů, a kde taky mimo jiné právě se zastavili ty Žižkovi rodiče po tom křtu, aby hodovali s těmi přáteli. A na tom místě, kde hodovali, tak před tím statkem stál kamenný stůl, který se ovšem nedochoval a byla z něj pouze jedna kamenná noha. Tak to je takový kamenný pilíř, který té zahradě je doposud. Ale co se týká toho zámku, tak v tom zápisu toho místního pana učitele je napsáno, že právě na tomto místě U Strychů stál původně zámek, který byl krásně vystavěn z kamene a z vápna, zatímco všechny ostatní stavení tehdy byly dřevěné. A podle toho původního majitele právě toho zámku získala ta vesnice svůj název Strych, Strihov, Střížov. Takže to je jeden z těch výkladů. Potom ten střízlivější, který se udává, je to, že ze Střížova je daleko vidět a že tam právě byla ta stráž, která střežila to Doudlebské hradiště, které se nachází nedaleko v dolíku pod Střížovem, a podobným způsobem získal název i vesnice Strážkovice.
0: Slyšeli jste ukázku z dnešního Vltavínu, jehož hostem bude etnograf a historik Jan Šimánek. Celý pořad odvysíláme po zprávách v 9 hodin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Neberte život tak vážně.
1: Počasí. 2 minuty po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno, pane Gregore, přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá aktuálně situace v neděli ráno?
2: Aktuálně máme na jihu Čech polojasno až oblačno, jen výjimečně se vyskytují mlhy a teploty jsou mezi 4 a 8 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 6 stupňů a neslabý západní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 4 stupně a dosti čerstvý západní vítr 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převážně oblačno, ráno i polojasno, ráno také jen vzácně se mohou vyskytnout mlhy. Během dne se místy vyskytnou přeháňky, které budou četnější na horách a večer srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Dnešní odpolední maxima mezi 11 a 14 stupni, na horách 7 až 10 a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 11. říjnu?
2: Ta maximální hodnota je 26,4 stupně z roku 1933 a ta minimální minus 6 stupňů z roku 1951. Průměrná teplota pro dnešní den 9,6 stupně. Slunce dnes vychází v 7 hodin a 17 minut a zapadne pak v 18 hodin a 20 minut.
1: No a když se podíváme, jak bude v noci a zítra?
2: Noc bude jasná až polojasná a také chladná, teploty klesnou na 4 až 1 stupeň a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Na horách pak bude kolem 0 stupňů Celsia. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude převážně polojasno, ráno až jasno, naopak odpoledne bude přechodně až oblačno. Odpoledne se pouze výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Zítřejší odpolední maxima 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Dirigenti Alena Hron, Jan Talich nebo Petr Altrichter, solisté Jana Boušková, Lukáš Klánský, Ester Pavlů nebo Roman Patočka. S takovými osobnostmi se letos setkají posluchači Jihočeské filharmonie v rámci 46. koncertní sezóny. Podrobně si ji představíme s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Jiří Plecer byl v 80. letech boxerskou osobností. Dodnes na něj fanoušci tohoto sportu v Jihočeském kraji vzpomínají. Po ukončení kariéry Mamut, jak mu v ringu říkali, u sportu zůstal. Ale zůstal nejenom u boxu.
6: Vlastně já jsem nechtěl kouřit cigarety, nikdy jsem je jako nekouřil. Líbily se mi dýmky jako takový tvarem a tak dále.
7: Říká bývalý boxer, těžká váha Jiří Plecer. Reprezentoval Československo, viděl kus světa.
6: Jsme byli boxovat ve Finsku, v Tampere, na turnaji. Tak jsem si ve švédském Malmö vyměnil flašku ruské vodky za první dýmku.
7: A tím to začalo?
6: A tím to začalo. Přestože jsem sportoval, takže ta dýmku jsem si zapálil jednou týdně, že jo. Teďka už je to každý den, jedna dýmka. No a takhle vznikla ta záliba v dýmkách.
7: Dýmek má doma opravdu hodně nejrůznějších tvarů. Je dokonce prezidentem prvního dýmkařského klubu České Budějovice. A z této funkce se mu povedla velká věc. Připravuje největší soutěž, která v tomto hobby sportu vůbec existuje. Dokonce s ročním předstihem vybral i společenský sál Gerbera.
6: Bude to mistrovství světa. Letos je v Itálii. A příští rok bylo pověření Budějovice, děláme to spolu s Prahou, takže Gerbera bude dějištěm konání mistrovství světa v kouření dýmek, vlastně když se sem sjedou dýmkaři z celého světa. Strašně atraktivní a zajímavý to bude.
7: Přijedou z celého světa?
6: Určitě.
7: Dál než z Prahy?
6: Dál než z Prahy, určitě.
7: Odkud třeba?
6: Já ne, tak budu tady z Ameriky, Brazílie, Japonci, Číňani, že prostě jste opravdu z celého světa, snad kromě Rusáků.
7: Říká Jiří Plec, který svůj sportovní život spojil především s boxem, nikdy toho nelitoval.
6: Ne, nezalitoval, protože sport je zajímavý, když je to hezký box, je to atraktivní, pěkný, prostě líbí se mi box z toho důvodu, že to je trošku elegance, trošinku, ten box se mi líbí eleganci pohybu, přemýšlením.
7: Tam trošku... Tak se to říkávalo, šerm pěstí,
6: tak nějak to
7: tanec nohou,
6: ta.
7: Je to důležitá věc nohy u boxu?
6: Určitě, pohyb na nohou,
7: na špičkách.
6: Bez toho by to nešlo, šerm pěstí určitě.
7: Mistrovství světa v pomalém kouření dýmky uspořádá bývalý boxer Jiří Plecer v České republice v roce 2027. Soutěže mají přesně dané podmínky. Nejprve dostanou všichni účastníci soutěžní dýmku, tabák, dřevěný nástroj na jeho udusávání, papír pro odklepávání vyhořelého popela a krabičku se dvěma sirkami. Poté mají 5 minut na to, aby si nejlépe připravili tabák.

0: a připravu na válku.
1: Následuje jediná minuta, během které musí dýmku zapálit. Mají na to jen dvě sirky. Když je někdo zlomí nebo se mu z jiných důvodů nepodaří dýmku zapálit, tak má prostě smůlu. A to se ku podivu stává dost často. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas. Dobrou

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Prachaticích vyhrálo volby hnutí nezávislý bývalého starosty Martina Malého. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku odmítli v referendu plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Jablka dnes zavoní v okolí zámku Kratochvíle na Prachaticku. Obloha bude převážně oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
3: Volby 2026.
2: Komunální volby v Prachaticích vyhrálo hnutí nezávislý. V 21členném zastupitelstvu získalo 6 mandátů a 27,5% hlasů. S jakými dalšími uskupeními budou nezávislí jednat o možné koalici, doplnil lídr kandidátky Martin Malý.
4: Tak my jsme měli nejbližšího koaličního partnera dokonce 8 let do vedení města, ano, tak určitě s nimi. Vnímám velký a zajímavý programový průnik s mladou kandidátkou, které se jmenují Prachatice společně, takže to bych viděl jakoby základ.
2: ODS v Prachaticích získala 4 zastupitelské mandáty, Prachatice společně 3, stejně jako Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko. Se 2 mandáty se do zastupitelstva dostali Živé Prachatice a Hnutí Ano. Pro Prachatice získalo 1 mandát. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku odmítají plánovanou spalovnu průmyslových a nebezpečných odpadů. V místním referendu podpořili obec, aby proti jejímu vzniku podnikala kroky. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Záměr už dříve vyvolal odpor místních obyvatel i okolních samospráv. Výsledky hlasování potvrzuje nezávislý starosta Josef Váca.
5: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
2: Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saudsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Na místě je taky přes 300 zraněných, uvedl to tamní úřad pro civilní letectví. Letiště v metropoli Saudské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Husíové na něj v poslední době útočí opakovaně. Po předchozích útocích tam tento týden zemřeli celkem 4 lidé, včetně jednoho pilota. Druhý ročník sousedského setkání Jablkobraní začne dnes v 10 hodin u zámku Kratochvíle na Prachaticku. Akce podporuje obnovu historického prostoru Obůrky u zámku. Součástí programu je pekařská soutěž. Návštěvníci si taky můžou vyzkoušet moštování z donesených jablek.
6: Jablkobraní má být místem, kde se lidé potkají, něco snědí a zároveň udělají dobrou věc. V rámci setkání budou návštěvníci sázet trvalky a dál tak zkrášlovat okolí Obůrky. V případě příznivého počasí akci zakončí u společného táboráku. Z Netolic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Četnější budou na horách, ráno i polojasno a vzácně se vyskytnou mlhy. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jeden jízdní pruh je po nehodě uzavřený na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku v části Kladenské Rovné. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Senátorem za obvod Strakonice bude opět lékař a ředitel nemocnice Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Vyhrál hned v prvním kole voleb. Podrobnosti přidáme za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 v neděli 11. října. Dobré ráno a hezký a klidný sedmý den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

0: se Tomáš Fiala, lékař, ředitel Strakonické nemocnice a současný předseda Senátního výboru pro zdravotnictví, letos kandidoval za hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko. Svůj hlas mu v regionu hodilo více než 24 tisíc lidí.
1: Já si toho úspěchu velmi vážím a myslím si, že se tam projevuje hlavně nějaká ta činnost v tom regionu, plus to zdravotnické téma, kterému jsem se vlastně celý 6 let věnoval v Českém senátu, takže myslím si, že to bude tím.
2: Senátor Tomáš Fiala obhájil svůj mandát a zvítězil nad dalšími dvěma kandidáty. V uplynulých 6 letech působil jako senátor a zároveň ředitel nemocnice. To by se teď mělo změnit.
1: A já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám tady toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
2: V předchozích senátních volbách Tomáš Fiala kandidoval za Občanskou demokratickou stranu. Letos za hnutí Naše Česko.
1: Ta orientace na ten měřitelný výsledek, která nás čeká v Našem Česku, mi vysloveně sedí. Dál mě sedí to pravostředové ukotvení, dál mě sedí jednoznačná transatlantická orientace, podpora České republiky ve vztahu k Ukrajině. A pak je tam další věc a to je podpora toho konkrétního regionu, kterou jsem prostě řešil celých těch 6 let. A víte co, prostě ze stávajícím vedením Jihočeského kraje, které Naše Česko, se tohleto pochopitelně dá dělat lépe.
2: Na druhém místě za Tomášem Fialou byl starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý, který kandidoval za koalici Svobodní, SPD a Trikolóra. Na posledním místě se umístila tvůrkyně Lidových krojů Jana Hrdinová za KDU ČSL. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude převážně oblačno, ráno i polojasno. Ráno se také jenom vzácně vyskytnou mlhy a místy se vyskytnou i přehánky. Četnější budou na horách. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia a vát by měl. Ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž, ta nejnižší. No a teď se ještě podíváme na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Prachatic, kde je zataženo a 7 stupňů. Fouká, den v pohodě přeje Helča. Helčo, děkujeme. Ve Velešině je polojasno, 6 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo a klidno, 6 stupňů, píše a zdraví Marie. Marie, děkujeme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je oblačno až zataženo, větrno a 5 stupňů. Zdraví a pohodovou neděli přeje Marie, taky vám Marie do Brloha, děkujeme za zprávu. Pak tu mám zprávu ze Soběslavy, kde je 6 stupňů. Na obloze před Čestou zářil Orion, teď šedivá mračna, píše a pěkný říjnový den přeje Eva. Evo, děkujeme. V Jindřichově Hradci u nádraží je skoro zataženo a slabýho západní vítr a 4 stupně, klidnou neděli všem přeje Milan. Milane, i vám děkujeme za zprávu do Hradce Jindřichova. Pak tu mám ještě SMSku také z Vimperka, kde je zataženo, slabý déšť a 7 stupňů, vlhkost vzduchu je 90%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku ze Strakonic, kde je zataženo a 3 stupně. Všem stále zdraví přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme, do Strakonic, do toho chladu, vám také přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Alena Monštajnová napsala novou knížku pro děti. O čem? To si řekneme za chvíli.

0: 16. října začne knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, což bude tedy tuzemská literární událost par excellence. Mluvit o ní budeme také dnes odpoledne ve 3:15 v knižní hlídce. Mimo jiné na veletrhu představí v předpremiéře svou novou knihu pro děti, která se jmenuje Vánoce na modré planetě, také Alena Monštajnová. Filip Černý se jí zeptal na další podrobnosti.
1: Vánoce na modré planetě jsou už moje 6. knížka pro děti, což svědčí o tom, že pro děti píšu ráda, protože jinak bych tolik knih nenapsala. A je to pokračování mé předchozí knihy Modrá planeta, která vypráví o dětech z celého světa. A tentokrát Vánoce na modré planetě vypráví o tom, jak se Vánoce na té naší modré planetě slaví.
2: Slaví se všude možně, ale pokaždé asi trochu jinak.
1: Samozřejmě je to rozmanité. Ke psaní této knihy mě přivedla skutečnost, že jsem napsala knížku Vánoce v Šípkové ulici a některým českým maminkám se nelíbilo, že se tam mihne, nebo že jednou z těch postav té knihy je i Santa. Přestože asi nepochopili, že v té knize já jsem tým Ježíšek. Ale tak jsem si říkala, že se podívám, kolik těch vánočních postav asi je, a zjistila jsem jich, že je jich tolik, že to vystačí na celou knihu. Takže jsem napsala pokračování Vánoce na modré planetě a myslím si, že děti se dozví o tom, jak je to třeba ve Španělsku, v Itálii, ale i třeba v Jižní Koreji.
0: Také Alenu Monštajnovou uslyšíte v knižní hlídce ve 3:15 dnes odpoledne.

0: Olivia Newton-John vystřídá Lenka Rybáčková. Jsou tady zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Českém Krumlově hnutí ANO. Ze 23 členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. To je stejný počet jako v minulých volbách. Do krumlovského zastupitelstva se dostalo 8 z 12 kandidujících subjektů. Z 5 mandáty voliči poprvé zvolili na druhém místě nové uskupení Vize pro Krumlov. Obyvatelé Šebířova na Táborsku odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Referendum se tam rozhodli uspořádat jako preventivní opatření. Podle nezávislého starosty Šebířova Miroslava Adama byl výsledek referenda očekávatelný. 154 hlasů proti výstavbě a 27 pro výstavbu větrných elektráren. Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí. V Českých Budějovicích pokračuje Budějská tálie, přehlídka amatérských divadelních souborů. Pořádá ji divadelní spolek Jakátyl. 26. ročník dnes nabízí v divadle u kapličky představení Bedřich Hrozný nový život. Začátek je v 19 hodin. Až do příští neděle nabídne tálie 13 inscenací pro děti i dospělé i dvě výstavy. Schmidingerova knihovna ve Strakonicích ode dneška pořádá Slovosled. Festival poezie a mluveného slova opět přinese zážitkové dílny pro školy, workshopy pro veřejnost a další bohatý program. Potrvá do 17. října. Kompletní program najdete na www.slovosled.cz. První venkovní utkání ženýho stroje v Datart Extralize body nepřineslo. Po bodu z domácí premiéry proti Ostravě Jihočešky ve druhém kole nestačily na pražský Olymp a prohrály 0-3. Olymp tak po dvou kolech zůstává 100% ze 6 body. Další zápas čeká českobudějovické hráčky v pátek 16. října doma proti Přerovu. Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ráno i polojasno. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jeden jízdní pruh je po nehodě uzavřený na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku v části Kladenské Rovné. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 3,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Spalovny, větrné elektrárny a také oprava silnice. V těchto záměrech rozhodovali obyvatelé 6 jihočeských obcí v místních referendech. Výsledky hlasování shrneme za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat Martin Maxa.
3: A co má být? Tak jsem to já.

0: šesti jihočeských obcích voliči při komunálních volbách hlasovali také v místních referendech. Rozhodovali o spalovnách odpadů, větrných elektrárnách a také o dopravních stavbách. Například v Přísečné na Českokrumlovsku se vyjadřovali k záměru spalování odpadů v nedalekých domoradicích.
1: Pro bylo 130, to je z 97,01%. To pro je, že máme podnikat vlastně další kroky proti tomu, aby tady plánovaná spalovna nevznikla u nás. Proti byl jeden hlas a zdrželi se dva hlasy.
2: Výsledky referenda shrnul nezávislý starosta Přísečné Jiří Němeček. Obyvatelé v něm odmítli záměr rozšířit provoz energobloku Domoradice u Českého Krumlova o spalování odpadů. O podobném projektu hlasovali také lidé v Temelíně na Českobudějovicku. Firma Quail chce v areálu Hůrka vybudovat spalovnu průmyslových a nebezpečných odpadů s kapacitou až 20 000 tun ročně. Obyvatelé v referendu podpořili, aby zastupitelé podnikli zákonné kroky proti její výstavbě.
3: Pro odpověď ano, hlasovalo 427 občanů, což činí z celého seznamu občanů v obci 90,08. Znamená to, že naši občané odmítli výstavbu spalovny průmyslového odpadu.
2: Proti výstavbě větrných elektráren se zase v referendech vyslovili obyvatelé dvou obcí na Táborsku. V Šebířově hlasovalo proti 154 lidí, pro bylo 27. Obec přitom žádný konkrétní projekt výstavby zatím neřeší. Proč referendum uspořádala, vysvětluje nezávislý starosta Miroslav Adam.
4: Tady nebyl jako žádný konkrétní záměr výstavby, ale je tady vyznačena zelená zóna, která není jako akcelerační, ale může tam třeba jako navržena, anebo může přijít nějaký investor, že třeba v tomhle místě zrovna by ten záměr chtěl uskutečnit. Takže z toho důvodu jsme využili těch komunálních voleb a v případě, kdyby se něco takového prostě během toho volebního období vyskytlo, tak to referendum můžeme použít jako argument.
2: Také v Radenině na Táborsku lidé výstavbu větrných elektráren odmítli. Proti hlasovalo 132 voličů, pro bylo 95. Referendum tam iniciovala skupina obyvatel poté, co její petice nezískala většinovou podporu. Výsledek komentuje nezávislý starosta Jan Fischer.
5: Petice, která proběhla, nebyla většinová, tak se ta skupina občanů rozhodla, že uspořádá referendum. Je to zhruba 1/4 občanů voličů celkově ze 415, kteří vlastně rozhodli o tom, že tady ta obec se bude za každou cenu bránit výstavbě větrných elektráren.
2: Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. K referendu ale nepřišel dostatečný počet voličů, takže není platné. Podrobnosti má nezávislá starostka Martina Pospíšilová.
6: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
2: A o silnici se hlasovalo také v Putimi na Písecku. Tam ale nejde o novou stavbu, nýbrž o rekonstrukci zhruba 200 metrů dlouhé komunikace. Lidé v referendu připravenou rekonstrukci odmítli, potvrzuje nezávislá starostka Eva Marušková.
7: Celkový počet platných hlasů je 296 a počet platných hlasů pro odpověď ne je 134 hlasů. Pro odpověď ano je 162 hlasů. Odpověď ano znamená, že se silnice nebude dál opravovat, takže většina je proto, že se silnice opravovat nebude.
2: Rekonstrukci silnice připravuje obec už 5 let. Mezi obyvateli ale vyvolala spory především kvůli navrženému dopravnímu řešení a nákladům. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tereáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme většinou oblačno a teploty mezi 5 a 9 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 8 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlaky 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 4 stupně a skoro zataženou oblohu a také slabý déšť.
1: A jaká bude neděle?
2: Převážně oblačná, místy s přeháňkami, které budou četnější na horách. Večer srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Dnešní odpolední maxima 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10 a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Byl zátěž dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 4 stupně až 1 stupeň nad nulou, ale místy se vyskytnou přízemní mrazíky a na horách bude kolem nuly. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne naopak přechodně až oblačno. Odpoledne se také pouze výjimečně objeví slabé přeháňky. Zítřejší maxima 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát slabý. Odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. I zítra bio zátěž na jedničce.
1: A pane Gregore, jaké počasí vy meteorologové očekáváte na úterý?
2: Úterý bude převážně slunečné s jasnou až polojasnou oblohou. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Ranní minima plus 3 až minus 1 stupeň, odpolední maxima 11 až 15 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Do druhého kola senátních voleb v Pelhřimově nebo v Pelhřimovském obvodu postupují dva starostové. Pelhřimovský Ladislav Mec ODS a také Jindřich Ohradecký Michal Kozár z hnutí ANO. Čím se budou snažit zaujmout voliče a jak si na příští týden věří, o tom bude řeč za chvilku, ještě předtím bude zpívat Petr Kolář.

0: Volby 2026.
1: Řimovský obvod, zahrnující také část Jindřichohradecka, čeká druhé kolo senátních voleb. Z prvního místa postupuje Ladislav Med z ODS. Stávající starosta Plzeňska získal 30,48% hlasů. Soupeřit bude s Michalem Kozárem z Hnutí ANO. Ten v současné době působí jako starosta v Jindřichově Hradci. Na vítěze ztratil více než 3% body.
2: Nečekal. Můžu říct, že nečekal. Myslel jsem si, nebo usiloval jsem o to druhé místo do druhého kola.
3: Říká o svém vítězství v prvním kole senátních voleb Ladislav Med z ODS.
2: Uvidíme, druhý kolo je nevyzpytatelný, protože se přelejou ty hlasy na nějakého kandidáta a těžko odhadovat teď, kam se ty hlasy přelejou, že?
3: Ten teď přemýšlí také o tom, jakou strategii zvolí pro druhé kolo a jestli si nevyjedná podporu někoho z těch, kteří v prvním kole neuspěli.
2: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat a budeme vidět.
3: Druhým postupujícím je Michal Kozár z Hnutí ANO.
4: Já děkuji všem voličům, kteří mi dali důvěru a jsem moc rád, že se to povedlo. Samozřejmě tak bude důležitý, aby k tomu druhému kolu přišli.
3: A co říká na to, že ačkoliv byl považovaný za favorita, postupuje nakonec až z druhého místa?
4: Samozřejmě tyhle výsledky se strašně těžce odhadují. Na druhou stranu byli dva kandidáti z Jindřichohradeckého jako obvodu, když to zjednoduším, a jeden z Plzeňského, takový ten silný, takže ty hlasy se rozmělnily.
3: Druhé kolo senátních voleb se koná už příští týden. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V komunálních volbách v Jindřichově Hradci zvítězilo hnutí ANO. Stejný počet mandátů získali i druzí starostové a nezávislí. Referendum o obchvatu Volar na Prachaticku je kvůli nízké účasti voličů neplatné. 4 umělecké školy v jižních Čechách se zapojily do dnů otevřených ateliérů. Obloha bude převážně oblačná, naměříme do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
0: V komunálních volbách v Jindřichově Hradci zvítězilo hnutí ANO. Získalo přes 22% hlasů a 6 mandátů, stejně jako druzí starostové a nezávislí. Výsledek komentuje lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta Michal Kozár.
2: V následujícím období budeme jednat s potenciálními koaličními partnery a budeme hledat průsečníky v dalším rozvoji města. Určitě bychom rádi navázali na to, co se v předchozím volebním období povedlo, eventuálně na projekty, které jsou připravené už pro následující období, a hledat partnery, kteří by byli ochotni tyto skutečnosti podpořit.
0: 4 mandáty v jindřichohradeckém zastupitelstvu získalo Naše Česko. Po 3 budou mít společně s Piráty, nezávislí pro Hradec a koalice SPD, motoristů, svobodných, Trikolory a pro. 2 zastupitelé bude mít ODS. Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
3: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
0: Do jihočeských dnů otevřených ateliérů se zapojily taky umělecké školy. Jejich návštěva může být inspirací pro budoucí uchazeče o studium. Až do odpoledních hodin budou vyučující i studenti představovat své školy a jednotlivé obory. Které jihočeské školy se zapojily, řekla Monika Zárybnická z odbory kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
4: Je to obor výtvarného zpracování skla v Třeboník, potom je to střední průmyslová škola, kde se věnují obalové technice ve Strakonicích, a samozřejmě ty naše 2 stálice, což je střední umělecko-průmyslová škola Bechyně a střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově.
0: V Praze dnes začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech z boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijedou aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Bude mezi nimi například vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Organizátoři také vyhlásí jména letošních laureátů ceny za odvahu a odpovědnost.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Četnější budou na horách. Ráno i polojasno a vzácně se vyskytnou mlhy. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po nehodě je uzavřený jeden jízdní pruh na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku v části Kladenské Rovné. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 8 hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty a vy v neděli 11. října posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno a pohodový den přeje ze studia Luboš Voráček. No a jako každou neděli ráno pro vás i dnes máme písničky z Cizí kapsy, ve kterých tentokrát vypůjčenou píseň zaspívá Petr Rezek.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A dnešek je ten den, proto pojďme za další písničkou, která se narodila jinde, ale má i svou českou podobu. Jako vždycky začneme doma a zpívat nám bude Petr Rezek.

Moje díky patří vám, zpíval Petr Rezek v roce 1985 a myslel tím na své publikum a spoluhráče. Ale značný díl vděčnosti by zasloužila především jistá kapela z amerického Illinois, na jejíž melodii Rezek a spol. Naroubovali v rýmech poměrně fádní text o muzikantském řemesle. Z hudebního hlediska se totiž v rámci svých schopností Češi drželi originálu jako to pověstné klíště, naspívání těžkou skladbu s halekavým refrénem jako střiženým pro stadionové rockerské hrátky sice trošku zlevnili ve své době módními a dneska hůře zkousnutelnými elektronickými bicími, ale jinak dělali, co mohli. Byť je rozdíl slyšet. Pompézní rock, jímž oslňovali jejich zaoceánské vzory publikum v desetitisícových arénách, tady tenkrát věru neměl na růžích ustláno, už jen pro ten nedostatek arén. A vrátíme-li se ke vzpomínané písni, k tomu, aby vypůjčená melodie opravdu vyzněla se zamýšlenou silou, byl potřeba právě onen velký až mohutný zvuk. Konečně ne nadarmo mu hudební publicisté přidělili označení power pop, reflektující určité silové melodické pojetí, jehož cílem bývalo oslnit na první dobrou. Skupina Cheap Trick, aneb v úvodu nejmenovaná americká poproková formace, s tím měla bohaté zkušenosti. Vznikla v roce 1973 v Rockfordu a během kariéry vysázela na stůl podobných písniček víc. Většinou se opírali o tak akorát hutné i zvonivé kytary a melodické linky, které se hezky zborově zpívají právě na těch zmíněných stadionech. Písnička If You Want My Love je tedy typickou ukázkou. Její autor, kytarista skupiny Rick Nielsen, ji poněkud neskromně považuje za skoro Beatlesovskou kompozici a dlužno dodat, že není sám, kdo měl podobný názor. Ale jde asi spíš o pocit každého posluchače, aby si tohle troufalé srovnání vyhodnotil. Jistou shodu s především raným repertoárem Beatles však musíme skladbě přiznat. Melodie je tu vším. Slova se za ní spíš jen tak šourají s berličkami těch největších textařských klišé. Když chceš moji lásku, máš ji mít, zpívá zpěvák Cheap Trick Robin Zander a kdo dává v písničkách přednost vokálnímu nasazení a celkové hudební stránce před tou slovní, bude jistě spokojen. Za zhudebněnými básněmi musíte jinam. Ale aby to nevypadalo jako kritika, v roce 2016 byla skupina Cheap Trick uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Sice s tuškou v ruce žádný Dylan nebo Cohen, ale pořád, řečeno citací herce Františka Peterky, slušnej oddíl. Zdraví vás Martin Šustr a teď už Jáchyme, hoď ho do stroje.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a půl, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převážně oblačno, ráno i polojasno. Ráno se také vzácně vyskytnou mlhy. Místy budou přehánky, četnější budou ale na horách. Večer pak srážky ustanou a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 14 a na horách 7 až 10 stupňů Celsia a vád by měl ráno slabý a během dne pak mírný západní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Naposledy se ještě podívám na SMSky, přišla ještě zpráva z Černovic u Tábora, kde je 8 stupňů, jak píše pan Folta. Děkujeme za SMSku a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V zelených světech jsme se rozjeli do různých koutů Evropy, abychom vám přinesli zajímavé zahradnické poznatky. V Holandsku se zastavíme u zeleného domu, z jehož balkónu vyrůstají různé méně či více vzrostlé stromy. Přibrzdíme v Belgii u umělce a zahradníka v jedné osobě nebo v Modlešovicích na Strakonicku, abychom si pověděli o možném řešení chodníčků mezi záhony. V neděli po 11. dopolední tu s vámi budou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V Českých Budějovicích můžete zamířit do Wortnerova domu na Urban Art Street Art Session. Od 14:00 odpoledne tam bude street art workshop, graffiti zóna a také program věnovaný současné městské kultuře. Od 17:00 pak přijde na řadu koncert rapera doktora Římsy s beatmakerem a také DJ sety. Vstup je zdarma. Tradiční podzimní atmosféru nabídne Kájovská pouť. Hlavní poutní mše začne v 10:00 dopoledne. Ve stejnou dobu odstartuje také hudební program, ve kterém vystoupí skupina Buď v kapele. Odpoledne ji vystřídají Babouci. Poutový program je přístupný zdarma. Pokud vás zajímá výtvarné umění a řemesla, vydejte se na dny otevřených ateliérů. V Českém Krumlově můžete mezi 12. a 6. navštívit například ateliér Pimpinela, kde se věnují výrobě vinutých skleněných perel a autorských šperků. V Táboře můžete spojit nedělní procházku s výstavou současné architektury. V prostoru Trafačka u Jordánu si od 14:00 do 18:00 odpoledne prohlédnete výstavu České ceny za architekturu 2026. Ta představuje 25 nominovaných staveb prostřednictvím fotografií a také komentářů poroty. I tady je vstup zdarma. No a pokud vás místo výstav láká sběratelství, v restauraci Na své pomoci v Táboře začne v 10:00 dopoledne setkání sběratelů. Do 12:00 tam můžete nakupovat, prodávat, vyměňovat anebo si nechat ocenit třeba pohlednice, známky, mince, bankovky i odznaky. I tady je vstup zdarma. A ještě jeden tip pro milovníky podzimu. U zámku Kratochvíle na Netolicku je v kalendáři uvedené jablkobraní se začátkem v 10:00 dopoledne. Tak ať už si vyberete umění, hudbu, pouťovou atmosféru nebo setkání se sběrateli, přejeme vám příjemnou neděli tady u nás v Jižních Čechách.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Jsou tu zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Komunální volby v Prachaticích vyhrálo hnutí Nezávislí. V 21členném zastupitelstvu získalo 6 mandátů a 27,5% hlasů. Lídr kandidátky Martin Malý doplnil, že budou chtít zůstat v koalici s hnutím ANO a programové propojení vidí také z Prachatice společně. ODS v Prachaticích získala 4 zastupitelské mandáty, Prachatice společně 3, stejně jako Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko. Se 2 mandáty se do zastupitelstva dostali Živé Prachatice a Hnutí ANO. Pro Prachatice získalo 1 mandát. Obyvatelé Radenína na Táborsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo 132 voličů, 95 bylo pro jejich výstavbu. Voliči tím pověřili obec, aby podnikla veškeré kroky proti výstavbě těchto zařízení. Podle nezávislého starosty Jana Fischera výsledek není překvapivý. Nový prostor pro setkávání mládeže tento týden otevřela kaplice na Českokrumlovsku. Klubovna Šíp se nachází v budově bývalých jeslí a je určena mladým lidem ve věku od 12 do 19 let. Podle tajemnice městského úřadu Vladimíry Račákové má sloužit pro setkávání, odpočinek i vlastní nápady dětí. Klubovna bude otevřená každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin. Městská knihovna Písek pořádá výlet na židovský hřbitov v Miroticích. Po nejvýznamnějších náhrobcích zájemce provede judaistka a překladatelka židovských epitafů Petra Vladařová. Odjezd z Písku bude ve 13 hodin. Sraz účastníků bude před knihovnou. Začátek akce v Miroticích plánují organizátoři na 14. hodinu. Táborští hokejisti ve 12. kole první hokejové ligy hostili Frýdek Místek a zvítězili 4-1. V tabulce jsou aktuálně druzí za Vsetínem. Ve středu čeká Tábor zápas s Pražskou Slavií. Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Četnější budou na horách. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Teploty do 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Po nehodě je stále ještě uzavřený jeden jízdní pruh na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku v části Kladenské Rovné. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:58, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. V pátek a také v sobotu si také Jihočeši vybírali své zástupce, kteří budou další 4 roky řídit a spravovat jejich město anebo obec. Jak to v našem kraji v komunálních volbách dopadlo, to si povíme za chvilku. Ještě předtím je tady také Sebastian a záchranný bod.

0: Volby 2026.
1: Lidé v České republice si v komunálních volbách v pátek a v sobotu zvolili své budoucí zastupitele. Někde volby přinesly velká překvapení, jinde potvrdili očekávaný vývoj. Souhrnný přehled, jak to dopadlo, to hlasování v našem kraji, vám teď nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice spolu s editorem Janem Kopřivou, který se mnou sedí ve studiu. Jene, vítej, dobré ráno nedělní.
2: Luboši, děkuji, dobré ráno. Myslím, že největší očekávání budily volební výsledky zcela nového hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Ten byl po sečtení většiny hlasů s výsledkem spokojený.
3: Na nové začínající hnutí, když někde kolegové dosáhnou prostě 10-12%, tak to jsou poměrně hezké výsledky. Dělá mi radost i pohled na Ústí nad Labem, kde jsme byli součástí takové velké koalice a vypadá to, že ta koalice po letech zbaví Ústí toho minulého vedení a nastoupí na radnici, tam my jsme toho součástí.
1: No ale pojďme teď z Ústí zpátky k nám do Českých Budějovic. Jene, jak dopadly volby právě v krajském městě?
2: Tak hnutí Naše Česko zvítězilo právě v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí Občané pro Budějovice a Starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO víc než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran hnutí a koalic. Volební výsledek Našeho Česka okomentovala pro Český rozhlas primátorka města a lídrině kandidátky Dagmar Škodová-Parmová.
4: Dopadlo to pro Naše Česko výborně, byl tenhle výsledek očekávatelný vzhledem k tomu, jak reagovali lidé při kontaktní kampani. Teď se radujeme z vítězství, ale to vyjednávání koaliční bude složité.
1: No stejně složité bude vyjednávání zřejmě také i v druhém největším jihočeském městě, tedy v Táboře.
2: Přesně tak, k prvním jednáním došlo už v noci na dnešek. Naše Česko v Táboře získalo přes 18,5% hlasů, ale těsně za ním skončilo hnutí ANO 2011 s více než 18% a hnutí Tábor 2020 s dosavadním starostou Štěpánem Pavlíkem na třetím místě získalo 5 křesel v budoucím zastupitelstvu, stejně jako obě vítězná hnutí. No a do 27členého táborského zastupitelstva se dostane ještě koalice Pirátů se Zelenými a nezávislými kandidáty Živý Tábor, koalice Šance pro Tábor, Společně pro Tábor a Tábor na max s podporou starostů. Takže bude docela zajímavé sledovat, kdo nakonec v Táboře bude skládat koalici a kdo usedne do křesla starosty.
1: No tak bude to pro mě napínavé také ještě v nějakém jihočeském městě nebo jenom v Táboře?
2: Zřejmě v Českém Krumlově, kde sice zvítězilo hnutí ANO, které ze 23členného zastupitelstva získalo celkem 5 křesel, to je stejný počet jako v minulých volbách, ale ten výsledek okomentoval dosavadní starosta města a lídr krumlovské kandidátky hnutí ANO Alexandr Nogrády.
5: Celkově teď bude těžké vyjednávání, jak vlastně dojde k sestavení nějaké většiny. Samozřejmě nějaký půdorys z předchozí čtyřleté spolupráce je. Na druhou stranu výsledek celkově není jednoznačný ani pro současnou koalici, ani pro současnou opozici.
2: No a do krumlovského zastupitelstva se dostalo 8 z 12 kandidujících subjektů, takže je to poměrně roztříštěné, velmi pestré. Z 5 mandáty voliči poprvé v Českém Krumlově zvolili na druhém místě nové uskupení Vize pro Krumlov, pro které hnutí ANO není zrovna tím ideálním partnerem.
1: No ona podobná situace nastala zřejmě také v Písku, kde stejně jako v Českém Krumlově vládlo na radnici uplynulých 40 let hnutí ANO.
2: Přesně tak. V Písku vítězné ANO získalo znovu 7 křesel v zastupitelstvu. Uskupení Písek srdcem a rozumem má díky druhému místu 3 mandáty, stejně jako třetí KDU ČSL a čtvrté hnutí Naše Česko. Všechny tyto politické subjekty získaly víc než 10%, rozdíly byly minimální. Hnutí Hlas Písku dostalo 21 425 hlasů, což mu vyneslo rovněž 3 křesla v zastupitelstvu. No a 2 mandáty mají Starostové a nezávislí, Volba pro město a uskupení ONA Písek. 1 křeslo v zastupitelstvu obsadí ODS a Česká pirátská strana.
1: No zdá se, že koaliční jednání tentokrát nebudou v jeho českých městech vůbec jednoduchá a Příkladem mohou být také třeba Prachatice?
2: Luboši, přesně tak. Komunální volby v Prachaticích vyhrálo hnutí nezávislý někdejšího starosty Martina Malého. V 21 členem zastupitelstvo získalo 6 mandátů a 27,5% hlasů. S jakými dalšími uskupeními budou nezávislí jednat o možné koalici, tak to doplnil pro Český rozhlas právě lídr kandidátky Martin Malý.
0: Tak my jsme měli nejbližšího koaličního partnera dokonce 8 let do vedení města, ano, tak určitě s nimi. Vnímám velký a zajímavý programový průnik s mladou kandidátkou, které se jmenují Prachatice společně, takže to bych viděl jakoby základ.
2: No a já dodám, že dosud vládnoucí ODS v Prachaticích získala 4 zastupitelské mandáty, Prachatice společně 3, stejně jako uskupení Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko. Se 2 mandáty se do zastupitelstva dostali Živé Prachatice a hnutí ANO. Pro Prachatice získalo 1 mandát.
1: No a komunální volby zamíchaly také kartami ve Strakonicích, kde opravdu dlouhou dobu ovládalo radnici hnutí Strakonická veřejnost. To tedy sice získalo důvěru voličů i letos, ale samo tentokrát potřebnou většinu nemá.
2: Je to tak, hnutí Strakonická veřejnost tam tentokrát zvítězilo s téměř 45% hlasů, což je zhruba o 16% míň než před 4 lety, tedy v roce 2022. Strakonická veřejnost tamní politické scéně dominuje už od roku 2014. Od voličů letos získalo toto hnutí víc než 68 tisíc hlasů. Pokračuje starosta a lídr strakonické veřejnosti Břetislav Hrdlička.
6: Myslím si, že se snažíme celou tu dobu dělat pro lidi. Máme heslo Měníme Strakonice k lepšímu a že ty lidi to vidí a proto nám tuhle tu důvěru dali. No, máme 10 hlasů z 21, takže bylo by dobré, aby jsme neměli menšinovou vládu se s někým domluvit, ale teď teprve budeme řečit s kým.
2: 4 mandáty ve Strakonicích získalo hnutí Naše Česko, 3 Otevřené Strakonice, po 2 mandátech má koalice společně ODS, KDU-ČSL, STAN a jeho Češi 2012. Volební účast ve Strakonicích byla přes 640%.
1: No jene, a na závěr se ještě podíváme na povolební situaci v Jindřichově Hradci.
2: Tak v Jindřichově Hradci, tam v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO v čele s dosavadním starostou Michalem Kozárem. Získalo přes 22% hlasů a 6 mandátů, stejně jako druzí starostové a nezávislí. 4 mandáty v jindřichohradeckém zastupitelstvo získalo Naše Česko. Po 3 budou mít společně s Piráty, nezávislý Prohradec a koalice SPD, motoristů, svobodných, Trikolory a Pro. 2 zastupitele bude mít ODS.
1: Tedy už jen doplním, že výsledky komunálních voleb v Jihočeském kraji shrnul editor Jan Kopřiva. Jen díky a přeji klidnou neděli.
2: Děkuji, nápodobně.

0: počasí.
1: 2,5 minuty po 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme oblačno a zataženo, ojediněle se vyskytují slabé přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 6 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 9 stupňů, vane slabý, jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáňov hlásí 3,5 stupně a skoro zataženou oblohu a také občasný slabý déšť.
1: A jaká bude neděle, jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačná obloha, místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách a večer pak srážky ustanou a bude ubývat oblačnosti. Dnešní maximální teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10 a bude vát ráno slabý, během dne mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: Noc bude chladná, s jasnou až polojasnou oblohou, teploty kránu klesnou na 4 stupně až 1 stupeň nad nulou, ale místy se vyskytnou přízemní mrazíky a na horách bude kolem nuly. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítřek bude převážně polojasný, ráno bude až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a odpoledne se také pouze výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřejší maxima 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. I zítra biozátěž na jedničce.
1: A jak by mohlo být v úterý?
2: I úterý bude převážně slunečné, s jasnou až polojasnou oblohou, ráno místy s mlhami. Odpoledne bude pak od západu přibývat oblačnosti. Úterní ranní minima plus 3 až minus 1 stupeň, odpolední maxima 11 až 15 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na středu?
2: Ve středu bude přes naše území přecházet okluzní fronta, bude zataženo až oblačno, ráno na většině území, postupně jen místy s deštěm. Večer srážky ustanou a budou se tvořit mlhy. Středeční ranní minima 8 až 4 stupně, odpolední maxima 13 až 17 stupňů a bude vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak tomu říkám kompletní informace o počasí a měli pro nás meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji v rámci možností hezkou neděli.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Mám na vás otázku. Posloucháte s námi pravidelné nedělní odpolední povídky? V případě, že ano, tak vás jistě zajímá, o čem bude ta dnešní.
3: Když panu Antonínu Nezvalovi zazvonil ve středu před půlnocí jeho mobilní telefon, prolétla mu hlavou myšlenka o otrapech, kteří nemají co na práci. Probral se ze slastného polospánku, do kterého zrovna upadal, poplácal pro uklidnění po vystrčeném zadečku manželku Jitku, která ze spaní cosi zamumlala, a natáhl ruku po přístroji ležícím na nočním stolku. To bude nějaká blbost, zabručel, když zamžoural na displej mobilu a zmáčkl tlačítko příjmu. Pak mu náhle vyschlo v krku a po zádech přeběhl mráz.
4: Ahoj, Toníku, tady děda, jak se máš?
3: Ospalost byla rázem ta tam a Nezval byl v mžiku v dělejším stavu než noční dispečer letového provozu. Nešlo o žádný omyl, displej mobilu opravdu nelhal. Správně identifikoval volajícího jako dědečka. Problém byl jen v tom, že Nezval dědovo číslo z paměti mobilu vymazal už před půl rokem, 2 dny po dědově pohřbu.
1: Pan Antonín Nezval nebyl zdaleka jediný člověk, kterému se v noci ozval jeho před časem zesnulý příbuzný. Lidem se, Jenom v noci ozývaly mrtvé babičky, maminky, tatínkové. A co je na tom nejzajímavější, vždycky pro ně měli dobrou radu. Opravdu dobrou, aby třeba druhý den nejezdili do práce na kole, jako vždycky, protože by je mohlo srazit auto, anebo aby si vsadili sportku. Poslechněte si tedy dnes krátce po 14. hodině povídku našeho dlouholetého kolegy Ivana Mlse, která se jmenuje Dědo, zavolej. Ale do té doby, než uslyšíte Ivana Mlse, tak toho na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ještě hodně uslyšíte, protože už za pár minut a konkrétně za 7 minut to budou zprávy, které připravila Lenka Rybáčková, a hned poté pak se jako každé nedělní ráno rozpovídá Zdeněk Zajíček v pořadu, který se jmenuje Vltavín. No, Luboš Voráček děkuje za vaši ranní pozornost, přeji klidný 7. den v týdnu a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hnutí Naše Česko vyhrálo volby v Táboře, těsně porazilo hnutí ANO. Obyvatelé Putimi na Písecku v referendu odmítli plánovanou rekonstrukci silnice, kterou obec připravuje už 5 let. Jablka dnes zavoní v okolí zámku Kratochvíle na Prachaticku. Nedělní obloha bude převážně oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
0: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s více než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Komunální volby v Táboře vyhrálo hnutí Naše Česko, získalo přes 18,5% hlasů. Těsně za ním skončilo hnutí ANO 2011 s více než 18% hlasů. Hnutí Tábor 2020 s dosavadním starostou Štěpánem Pavlíkem na třetím místě získalo 5 křesel v budoucím zastupitelstvu, stejně jako obě vítězná hnutí. Volební výsledky hnutí Naše Česko v Táboře okomentoval jeho lídr Ondřej Semerák.
2: Je to úžasný výsledek, když si vezmete, že víceméně Naše Česko vzniklo v březnu letošního roku, že jsme do voleb šli z nuly. Každý subjekt, který v Táboře tady kandidoval, tak má nějakou minulost a je úžasný, kolik jsme dostali důvěry od lidí a jsem za to strašně rád a i za podporu kraje.
0: Do 27členného táborského zastupitelstva se dostane ještě koalice Pirátů se Zelenými a nezávislými kandidáty Živý Tábor, koalice Šance pro Tábor, Společně pro Tábor a Tábor na Max s podporou starostů. Obyvatelé Putimi na Písecku se v místním referendu vyslovili proti plánované rekonstrukci komunikace. Pro zastavení připravovaného projektu hlasovalo 162 lidí, proti bylo 134. Obec rekonstrukci silnice, vodovodu a odvodnění připravuje už 5 let. Výsledek hlasování potvrzuje nezávislá starostka Eva Marušková.
3: Celkový počet platných hlasů je 296 a počet platných hlasů pro odpověď ne je 134 hlasů. Pro odpověď ano je 162 hlasů. Odpověď ano znamená, že se silnice nebude dál opravovat, takže většina je proto, že se silnice opravovat nebude.
0: Druhý ročník sousedského setkání Jablkobraní začne dnes v 10 hodin u zámku Kratochvíle na Prachaticku. Akce podporuje obnovu historického prostoru Obůrky u zámku. Součástí programu je pekařská soutěž. Návštěvníci si taky můžou vyzkoušet moštování z donesených jablek.
4: Jablkobraní má být místem, kde se lidé potkají, něco snědí a zároveň udělají dobrou věc. V rámci setkání budou návštěvníci sázet trvalky a dál tak zkrášlovat okolí Obůrky. V případě příznivého počasí akci zakončí u společného táboráku. Z Netolic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Četnější budou na horách. Ráno i polojasno a vzácně se vyskytnou mlhy. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Českokrumlovsku auto bouralo na silnici 163 u Dolního Dvořiště a také na silnici 39 u Kájova v části Kladenské Rovné. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Na neděli 11. října připadlo výročí 602 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Jeho jméno zná asi každý, stejně jako jméno místa, odkud pocházel. Jenže právě když se na Žižku a Trocnov podíváme opravdu zblízka, začne být řada věcí méně samozřejmá. Třeba dnešní obec Trocnov se po dlouhá staletí takto vůbec nejmenovala. A ještě relativně nedávno historici nevěděli vůbec ani to, jak se jmenovali Žižkovi rodiče. A plno méně známých nebo vůbec spíše neznámých věcí se váže i k nedalekému Střížovu. A tak jsme se tam s etnografem a historikem Janem Šimánkem a jeho novou knihou Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska znovu vypravili. A na závěr dnešního Vltavínu si ještě připomeneme jednu svérázně pojatou pověst v Třeboni.

0: který kolem toho roku 1682 nechal přebor kláštera v Borovanech Konrád Fischer porazit a na tom místě nechal postavit kapličku svatého Jana Křtitele, která se ovšem hned zase začala nazývat kaplí Žižkovou.
1: Byť jsem jeho Čech, byť trocnovskou historii znám, znám historii Jana Žižky, ale v podstatě Trocnov jako obec, jako vesnička, je pro mě zahalená tajemstvím. Co je to Trocnov?
0: Ta současná vesnička Trocnov, kterou projíždíme, když tedy jedeme směrem od Stráškovic na Borovany nebo na Ledenice, tak ta vlastně se původně jmenovala Zaluží, a to až do roku 1949, kdy v rámci té propagace těch husitských ideálů, které byly blízké i tomu komunistickému režimu, byla přejmenována právě na Trocnov. Ten původní Trocnov je to současné takzvané Žižkovo rodiště, kde je tedy muzeum Jana Žižky, kde je ten velký pomník a celý ten areál. Takže ta původní vesnička skutečně s tím Žižkou nemá úplně moc společného. V tom Trocnově není nějaká velká památka na nějakou bitvu. V tom Trocnově se skutečně žádná bitva neodehrála, žádná velká událost. I to osídlení toho Trocnova, toho Žižkova rodiště, kde tedy ten Jan Žižka se narodil někdy kolem roku 1360 nebo 1359, tak zde nebylo nalezeno starší osídlení než před rokem 1350, než před tou plovnou 14. století. Dále musíme říci, že ta Žižkova rodina zde vlastnila ten statek tedy poměrně krátkou dobu, protože v roce 1378 Jan Žižka ten rodný grunt prodal. Není známo, že by se tam později někdy vracel, že by tam někdy přišel. Takže je to místo poměrně velmi klidné, které později po té třicetileté válce, kdy Žižkův grunt zanikl, i ten grunt jeho takzvaného příbuzného strýce Mikše, tak zde vznikl poplužní dvůr, jeden velký dvorec na tom místě, kde je dnes muzeum. A ten pak později kníže Schwarzenberg na konci 19. století změnil v hájovnu a nechal zalesnit i některé ty louky a pole přilehlé, takže to místo je skutečně velmi takové poklidné. Možná to taky trochu vybízí toho člověka, aby přemýšlel o tom, co se tam kdy stalo, jak to vlastně s tím Žižkou bylo. Takže je takové velice klidné, jakoby zapomenuté místo stranou, které s těmi husitskými válkami nemělo vlastně nic společného.
1: S Janem Šimánkem si procházíme rodiště Jana Žižky. Tedy přesněji řečeno místo, kde se údajně měl narodit, kde měl údajně vyrůstat. A já když nad tím přemýšlím, tak si říkám, dobře, tak tady se možná potkávají pověsti i historie, protože těch faktů není zrovna dochovaných mnoho. Ale co tedy opravdu netuším, nebo respektive do dneška jsem netušil, že Žižka měl hrad v Borovanech? Podle pověsti teda.
0: Ano, i taková pověst existuje. Možná, že borovanským to bylo líto, že se všechno ta sláva týká toho Trocnova. Tak se vyprávilo, že právě Žižka měl hrad i v Borovanech. A dokonce jeho možné vidět v pravé poledne. Stával směrem na Trhové sviny. A když tam přijete úplně v to pravé poledne, tak je ho prý možný vidět v té původní podobě jako takový přízrak. No a traduje se, že ten hrad právě byl rozebrán těmi borovanskými usedlíky, těmi sousedy, a oni z něj postavili ty základy těch svých domů, protože věřili, že ty domy budou pevně stát a budou trvalé a věčné, protože byly postaveny z toho Žižkova hradu. A dále se vypráví, že kdysi tam nějací dělníci kopali základy a přišli na železná vrata do nějakého podzemí, a protože slyšeli volat svá vlastní jména, nějaký hlas volal jejich jména, tak to zase rychle zasypali a vůbec tu chodbu do podzemí neotevřeli. To je zase taková obvyklá pověst o tajných chodbách, které se nacházely leckdes. No a do třetí se ještě také tvrdí, že ten pranýř, který je na tom borovanském náměstí, ten vysoký pranýř, takže ho přinesl Žižka na vlastních bedrech, na vlastních zádech na to náměstí.

0: Já myslím, že ten vítr je slyšet i v tom mikrofonu, i když vidět není, ale my jsme právě teď, řekl bych skoro možná až na Větrné Hůrce, i když jsme na Střížovském vršku. Přesně řečeno, tady se píše, ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkným vršičku. My jsme ve Střížově, vedle toho kostela, v nadmořské výšce 530 metrů. Ono to není tak moc, 530 metrů, to není žádná velká výška, ale přece jenom tady to fouká naprosto uchvatným způsobem. A já tu nejsem sám, říkal jsem, my tu stojíme a já jsem tady s historikem Janem Šimánkem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já se vás hned zeptám, vy jste přečetl úryvek té písničky Ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkném vršičku. Znáte jako hudebník tady tu písničku?
0: Ne, neznám.
1: Tak já ji znám, protože jsem obcházel zdejší pamětníky a ptal jsem se paní Marie Pavlové z Komářic a zjistil jsem, že ta písnička je vlastně obdoba písničky, kterou možná znáte a vztahuje se k chodsku ke svatému Vavřinečku. A ty svatý Vavřinečku stojíš na pěkným kopečku. Vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe. Tak podobná se tady zpívala v minulosti taky o Střížově. Ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkným vršičku, vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe.
0: No tak to jednoduše převzali, lehce si to upravili, tomu se říká spolupráce. Jak je stará ta písnička?
1: Jak je stará, nevím, ale vždycky je otázka, kdo ji převzal. Jestli první vymyslel třeba někdo tady ve zdejším kraji a převzal ji Chodové nebo Střižováci od Chodů, ale je to prostě lidová tvorba, takže nelze stanovit datum vzniku ani autora.
0: Je pravda, že oni si s tím tenkrát hlavu nelámali, žádné dohlížící orgány na to neexistovaly, prostě zpívala se písnička a lidem bylo v podstatě i jedno. A někdy i těm autorům, že si to zpívá někdo jiný a že si to někdo upravil. Prostě se na to nehledělo.
1: Máte pravdu, tady bych asi měl zmínit, že ve Střížově taky je takový silný vztah k tomu folkloru, protože je to součást národopisné oblasti Doudlebska, hned vedle jsou Doudleby, takže se tady udržuje taky tradiční masopust, tady je tady dokonce i dechová kapela Hudbástr, což má znamenat hudba střížovská nebo podle některých hudba strašlivá, to je samozřejmě nadsázka. Ale těch písniček, kde se zpívá o Střížově, je víc, takže určitě je taky známá ten Střížovský kostelíček kolem jeho Černá zem, tak to se zpívá o různých kostelíčcích, ale pak je třeba písnička Na Střížovském poli Bílá růže stojí, takže ta zpěvnost tady byla, já myslím, že je pořád.
0: Je to tady vyloženě kulturně úrodné. My jsme si tady dali dostaveníčko odpoledne, už lehce prosvítá sluníčko skrz mraky, nicméně mraky se honí sem a tam. Možná bude pršet, uvidíme, zdali k nám bude počasí milostivé. Ale když jsme se tu scházeli, já jsem přijel z jedné strany směrem od Římova a vy jste přijel ze strany opačné. Jak jste to sem vzal, tu cestu? Aby také posluchači věděli, jak se sem dostat.
1: Tak já jsem zvolil cestu z Budějovic směrem na Římov, odbočil jsem v Roudném na Vidov a pak jsem jel přes Heřmaň, Borovnici a Střížov.
0: Tak se pojďme potom Střížově porozhlédnout.

0: A teď už vcházíme ke vstupnímu portálu Střížovského kostelíka. První věc, která mě napadla, jak jsem říkal před chvílí, je, že to je větrná hůrka. Za druhé, ale ta druhá věc, co mě k tomu napadla, byla, já snad vyjíždím na nějaké původní slovanské hradiště, protože Střížov přesně odpovídá těm představám, co jsme mívali v dějepisných učebnicích, kdy byl vždycky nějaký kopec a kolem něj valy a uprostřed toho nějaká ta dřevěná stavení zprvu, či případně něco hliněného. A mně to tady takhle připadá. Stavěné do kruhu, uprostřed nějaká svatyně, což je tento kostelík v podstatě. A dýchá na vás historie i tím způsobem, že i když jsou tu novostavby, tak přece jen si říkáte, za nimi muselo být ještě něco úplně jiného. Kdysi. Pane Šimánku, proč jste nás sem vlastně pozval?
1: No tak já považuji Střížov za takovou malebnou, krásnou vesnici, která má svoji historii a která, jak napsal historik Jindřich Šámal v malé publikaci o Střížově, jakoby ten kostel Střížovský vévodil celému Doudlebskému kraji, protože je vidět z mnoha stran a hlavně ze Střížova, jak je takhle na vrchu, tak je daleko, daleko vidět. Jo? A určitě stojí za návštěvu. Co se týká toho slovanského hradiště, tak tady vás trochu zklamu, archeologické nálezy tu hradiště neodhalily, ale to hradiště bylo hned, kdybychom se běhli z kopce dolů do Doudleb, tak tam bylo to slovanské hradiště z toho 9. 10. století. Ale Střížov je určitě vesnice starodávná, první zmínka je tedy z roku 1263 a někdy zhruba z počátku 14. století je vlastně první zmínka i o zdejším kostele, takže ten gotický portál, co tady vidíme, tak to je zhruba z té doby vrcholné gotiky.
0: Takže moment, já když se na to sáhnu, to můžu, to je venku a nic tomu nedělám, tak ten kámen s těmi nádhernými žlábky pohladím. Takže to sahám na kámen, který tady byl ještě před Žižkou.
1: Ano, mohl tu být ještě před Žižkou, nemůžeme říct si přesně ten rok, tady nikde žádné vročení, žádná datace té stavby není, ale určitě tady byl už v té vrcholné gotice.
0: Já jsem před chvílí zmínil, že tady, nebo zdali ty kameny tady byly před Žižkou. Já jsem to řekl schválně, protože my jsme předchozí dva Vltavíny spolu absolvovali procházkou po areálu památníku Jana Žižky v Trocnově. A bádali jsme, nebo respektive vy jste bádal v té historii, já jsem poslouchal a ptal jsem se. A vy jste říkal, že tady ve Střížově by měla být křtitelnice, kde měl být údajně Jan Žižka pokřtěný. A my teď tady v tom vstupním vestibulu toho portálu gotického kostela ve Střížově stojíme vedle takové křtitelnice. To je první, co mě tady padlo do oka. Ta obrovská, ono to vypadá jako kamenná váza, ale nahoře mělká. Pokud jste příznivci Harryho Pottera, tak to trošku připomíná myslánku. Tak to je ona?
1: Já vás musím trochu poopravit. Tady to není křtitelnice, ale je to kamenná kropenka. Kropenka na svěcenou vodu. Ten rozdíl je v tom, že v každém kostele, farním kostele, tedy musí být křtitelnice, kde je křestní voda, s kterou tedy ty budoucí křesťané přijmou křest a ta bývá poměrně hluboká. Ale kromě toho je v každém kostele ještě voda svěcená, hlavně u vstupu. To jsou ty takové většinou kropenky zasazené ve zdi malé. Tady
0: to je naproti, to mě právě napadlo, že tam.
1: Ale to je z doby pozdější, ale původně právě byly i ty kropenky, které sloužily k tomu, aby když ten věřící při do toho kostela se pokřižoval, omočil prst ruky ve svěcené vodě a udělal kříž právě, aby si připomněl tedy ten křest, tu skutečnost, že je křesťan, tak ty křtělnice byly na samostatných podstavcích. A ta se tady právě dochovala a historikové umění, tedy samozřejmě nelze říci ten rok nebo přesnou dataci vzniku, ale rozhodně je také z doby gotické. Takže můžeme směle říci, že tato kamenná kropenka, která je u vstupu do Střížovského kostela, pamatuje tu Žižkovu dobu. Ale kromě ní tady byla v minulosti ještě křtitelnice kamenná, která se potom přestala používat v tom středověku. V době Žižky tady určitě byla uvnitř kostela, pak se pořídila křtitelnice novější a ta stará původní kamenná byla odklizena do kostnice, čili márnice, která je tady za kostelem. A když na konci 19. století zde započal svou učitelskou kariéru František Miroslav Čapek, českobudějovický spisovatel a amatérský historik, tak právě tady zaznamenal tu pověst o tom, že ve Střížově byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova. Ta pověst byla tedy zapsaná i v té farní kronice, zase ten zápis už je z roku 1800. 18, stejně jako ten vznik toho Střížova. Zapsal to místní učitel Svoboda podle vyprávění těch sedláků a je u toho ještě ten další detail, že Žižkovi rodiče po tom křtu toho malého Jana zašli ke svým příbuzným a přátelům dostatku u Strychů, takže zase tady figurují ty Strychovi. No a Františku Miroslavu Čapkovi se tak líbilo to, že tato pověst existuje a že tady ta křtílnice se dochovala z té gotické doby, že ji nechal nafotit, vydal tento snímek jako pohlednici, kterou jste mohli poslat svým známým a od té doby vešlo do povědomí, že Střížov rovná se místo, kde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova. A co se týká té věrohodnosti tohoto příběhu, tak my nemáme proč ho zpochybnit, protože ten tehdejší Trocnov v tom 14. století, zhruba v tom roce 1359, kdy Žižka se narodil, tak skutečně patřil do té střížovské farnosti, k tomu malinkému kostelu svatého Martina, u kterého teď jsme, patřilo nějakých 16 vesnic, nebo ještě v současnosti patří. A do doby josefinských reform, do konce 18. století, sem právě patřil i ostrolovský újezd, i tedy ten zaniklý Trocnov, takže to Žižkovo rodiště sem skutečně spadlo po tu církevní správu, takže je to velmi pravděpodobné, že ten Žižka byl pokřtěn zde.
0: No já jsem nad tím cestou sem právě přemýšlel, protože jsem si říkal, no, když si promítnu tu trasu z těch původních dvorců, tedy toho Žižkova a Mikšova, přes Zaluží jste říkal, tedy dnešní Trocnov, to si pamatuju, potom Strážkovice, potom Komařice, a pak teprve Střížov, tak to je pěkná dálka, ono to není za rohem.
1: Je to opravdu dálka, ale v tom středověku to takto bylo, že těch kostelů nebylo tolik, sice Dobrovan by bylo blíž, ale v tu dobu ten Trocnov, stejně tak ten ostrolovský újezd, nepatřil pod ty Borovany. To skutečně bylo prostě změněno až tou reformou církevní správy na konci 18. století. A je pravda, že hlavně v tom čase nepohody v zimě, když byl sníh, tak nemohli věřící chodit pravidelně třeba na tu nedělní mši, ale dochovalo se třeba takové lidové podání, které jsem taky zaznamenal u pamětníků, že když ty lidé nemohli jít v tu neděli na tu mši, ať už kvůli počasí, nebo taky většinou z toho, že byli velmi staří, že jo, tehdy neměli auta, neměli ty dopravní prostředky, jako máme my, tak čekali, až se bude sezvánět z toho Střížovského kostela, vyšli na místo, odkud bylo vidět na ten kostel a na tom místě, odkud bylo vidět na ten Střížovský kostel, se pomodlili. Takže to taky existuje. Proto se v minulosti bralo, že z těch míst, odkud je vidět na nějaký kostel, ať už Střížovský nebo Doudlebský, takže tam je vlastně posvátná půda a to je taky taková tradice toho zdejšího Doudlebského kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a s Janem Šimánkem už jsme se podruhé sešli nad jeho knihou, která se jmenuje Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Zmínili jsme v předchozím Vltavínu Trocnov, Borovany a další místa v souvislosti s Janem Žižkou a nejenom v souvislosti s Janem Žižkou. Vůbec celkově, co se té historie týče a toho pohledu oficiálního historického, no a pak také ten druhý pohled, který je vyloženě lidovou slovesností nebo lidovou tvořivostí. A teď, když tak spolu sedíme teď už v klidu nad tou vaší knihou a prošli jsme si ten Střížov, tak schválně, kolik pověstí se váže třeba jenom tady k tomu Střížovu jako takovému nebo těsnému okolí?
1: K tomu Střížovu je těch pověstí hned několik, nejenom o tom Žižkově křtu, který jste zmínil, je to o vzniku Střížova, který se vykládá dvojím způsobem, o zámku, který tam prý stál, který patřil jistému Strychovi.
0: Stál tam ten zámek?
1: No tak to právě nevíme, ale tato pověst o tom zámku, který stál ve Střížově, byla už zaznamenána v roce 1818 místním učitelem, který se jmenoval Jan Svoboda, který založil jakousi obecní knihu, kde zapsal právě nejrůznější informace. Dokonce tam přidali podpisy i tehdejší rychtář a dva konšelé. A jedna z nich vypráví, že tím nejstarším stavením v tom Střížově je statek, kde se říká U Strychů, a kde taky mimo jiné právě se zastavili ty Žižkovi rodiče po tom křtu, aby hodovali s těmi přáteli. A na tom místě, kde hodovali, tak před tím statkem stál kamenný stůl, který se ovšem nedochoval a byla z něj pouze jedna kamenná noha. Tak to je takový kamenný pilíř, který té zahradě je doposud. Ale co se týká toho zámku, tak v tom zápisu toho místního pana učitele je napsáno, že právě na tomto místě U Strychů stál původně zámek, který byl krásně vystavěn z kamene a z vápna, zatímco všechny ostatní stavení tehdy byly dřevěné. A podle toho původního majitele právě toho zámku získala ta vesnice svůj název Strych, Strihov, Střížov. Takže to je jeden z těch výkladů. Potom ten střízlivější, který se udává, je to, že ze Střížova je daleko vidět a že tam právě byla ta stráž, která střežila to Doudlebské hradiště, které se nachází nedaleko v dolíku pod Střížovem, a podobným způsobem získal název i vesnice Stráškovice. Takže to jsou vlastně pověsti, které se týkají určitých míst, pověsti takzvané místní o vlastně vzniku některých názvů. Může to být pravda, ale zase nemusí. No a tady k tomu Střížovu ještě taky se vztahuje taková legenda, která je obvyklá i z mnoha jiných míst v Čechách a na Moravě, a to sice o tom, že ten kostelík svatého Martina, kde byl křtěn ten Žižka, tak měl původně být postaven na louce mezi Lomcem a Stráškovicemi, zhruba tak kilometr až dva odtud. No ale ten materiál, který už tam byl připraven na postavení toho kostelíka, tak se záhadně v noci přenesl sem do Střížova na toto místo, takže tehdejší kněží usoudili na zázrak a nechali postavit kostelík zde ve Střížově na návsi.
0: Já si myslím, že tohle je přesně v tom duchu Nekaž příběh pravdou, to, co jste zmínil o tom kostele. Ale pojďme ještě dál. Vy jste říkal, že ke Střížovu se váže ještě několik pověstí, tak připojíme ještě nějakou zvláštní.
1: To je takzvaná legenda, celá ta kniha nese podtitul Pověsti, legendy a vyprávění. A legendy mají tu zvláštnost, že v nich vystupují náboženské postavy nebo postavy svatých, ať je to třeba Panna Maria s Ježíškem a svatým Josefem, kteří putovali tím krajem z Betléma do Egypta, prošli prý taky Doudlebským krajem a zastavili se třeba v Todni nebo u Besednic na místě zvaném Vanlička. A nebo tím krajem taky chodil Kristus se svatým Petrem. A to je taky celá řada legend, které se vyprávěly třeba i na Chodsku, že zaznamenala Božena Němcová. No a tady máme u nás na Jihuček taky takovou krásnou legendu o svatém Bartoloměji. Svatý Bartoloměj byl jeden z apoštolů Ježíše Krista, který když vlastně hlásal to boží slovo po Kristově smrti, tak ho už pronásledovali samozřejmě ti pohané. A právě došel až do této vesnice Střížov, tady u nás na Jihuček, a ten, kdo ho pronásledoval, tak zjistil, v kterém stavení se ukrývá, a to stavení si označil větvičkou jeřabinu. Na Doudlebsku se říkalo nářečně řežabu. A dal ho do těch okýnek v tom štítě toho venkovského stavení. No a ráno, když potom přišel s těmi dráby, aby Bartoloměje zajali, tak zjistili, že neví, kde se skrývá, protože všechny ty štíty té vesnici byly ověnčeny právě těmi jeřabinami, protože ty místní osadníci, ty střižováci si to vyčíhli, jak mi vyprávěla pamětnice z Doule paní Marie Běhunková, a dali ty jeřabiny všude, takže nemohli toho Bartoloměje zajmout. No a na tu památku se právě od té doby vždycky před tím svátkem svatého Bartoloměje všechny ty štíty ve Střížově a i třeba v sousední vesnici Borovnice nebo i v Komařicích se to prý, kdy se dělalo, věnčili právě těmi jeřabinami na památku umučení toho Bartoloměje, a na svátek svatého Bartoloměje se v té střížovské farnosti už od těch starých dob, od konce 18. století, slaví Bartolomějská pouť doposud.

0: A když už jsme si v dnešním Vltavínu probírali různé pověsti z okolí Střížova, Komařic a Trocnova, tak mě napadlo vypravit se ještě kousek dál severovýchodně. To máte totiž jen chvilinku do Třeboně. A já jsem si v té Třeboně uvědomil, jak se s těmi různými pověstmi a motivy pracovalo v různých dobách historie. Tam je to krásně vidět třeba na zrekonstruované oponě zdejšího právovárečného divadla. Oponu namaloval v roce 1871 písecký malíř František Skála a jedná se o jednu z nejstarších dochovaných opon a patrně nejstarší funkční a nejdéle používanou oponu v Čechách a na Moravě. A jsou na ní vyobrazeny múzy vznášející se nad Prahou. V roce 2020 začal restaurátor Jiří Látal, akademický malíř z Litomyšle, třeboňskou oponu obnovovat. A já jsem se ho zeptal, kdo je vlastně ten zástup antických postav v hlavním motivu opony.
1: No tak to je Apollon na zlacené mušli, kterého tahnou labutě a je obklopen muzami.
0: Když tak pozoruji město pod tím poselstvem, tak si říkám, to musí být přeci Praha, protože vidím siluetu Hradčan, vidím Malou Stranu a mám pocit, jako kdyby malíř stál někde na Petříně, ale vzhledem k těm proporcím to spíše vypadá, jako kdyby byl někde na Smíchově nebo ještě dál.
1: Bylo to takhle vlastně uváděno, ale ta barevná vrstva byla natolik nečitelná těma nečistotama a stmavlýma lakama, stmavlýma retušema, že v podstatě ta Praha se tam dala jenom vlastně tušit. Jo. A dostali jsme vlastně teďka i tu hloubku z toho té krajiny. Že? Vzadu vlastně se nám teďka objevuje řeka Vltava taky, která taky tam v podstatě předtím nebyla vůbec čitelná. A vpravo dokonce je kousek vlastně Karlova mostu. To znamená, já bych řekl, že to je jako z Vyšehradu vlastně někde pohled. Jo. A je tam ještě chrám svatého Víta před dostavbou. To znamená, nemá vlastně to, ty průčelní věže. A vy jste mluvil o Petřínu. Petřín je vlevo, ale bez petřínský rozhledny samozřejmě, že jo? Protože ta opona vznikla roku 1871.
0: Vidíte, té Vltavy jsem si vůbec nevšiml a to je ten modrý kousíček v pravém spodním rohu mezi zelení.
1: Ano, ano, je to tak. Ale předtím, když jsme vlastně začínali s těma pracemi, tak jsme tu řeku tam vůbec jako nebyla čitelná. Že jo? Teď je to tedy daleko všecko samozřejmě jasnější, co se týče barev, ta opona je vyčištěná. Že? I když vlastně jsme restaurovali pod tu stávající barevnou vrstvu, pod tím jsou dochovaný ve fragmentech opravdu zbytky teda té původní vlastně malby z toho roku 1871 a byla pravděpodobně v roce 1918 celkově teda restaurována profesionálem malířem, který dost doplnil tu chybějící část, ale my jsme restaurovali už tuto vrstvu, která vznikla někdy před 100 lety. No, je to složitý samozřejmě.
0: Vidíte, té Vltavy jsem si vůbec nevšiml a to je ten modrý kousíček v pravém spodním rohu mezi zelení.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Pokud se budeme snažit popsat výjev na oponě Třeboňského divadla, tak začneme základním rámcem, který je skutečně jakoby obrazovým rámem s průhledem do krajiny. V popředí nějaké antické sloupoví, andílci a v mracích nějaké antické procesí. Kdo to je?
1: No tak to je Apollon na zlacené mušli, kterého tahnou labutě. A je obklopen muzami. A to je v podstatě asi to hlavní poselství. Jo. A za ním vlastně na tom horizontu je ta Praha, to znamená, že to oni chápali, takže z té Prahy tenkrát vlastně ta kulturní, osvícená a tak dále doputovala až sem do tohoto divadla. No.
0: Jakými barvami je ta malba provedena?
1: Kasino, olejové tempery to byly, oni musí být trošku taky pružné, protože tím, že se vlastně navíjel ten naválec, že to plátno, tak docházelo hodně k otěru těch barev, vypadávání, proto taky v podstatě někdy za 50 let od toho vzniku už došlo k té první velký restaurátorské obnově.
0: co na tom bylo nejtěžšího?
1: To bylo rozděleno na dvě etapy. Šlo o to, že to plátno té opony bylo deformované právě tím, že ten závěs a válec, na který se ta opona navíjela, tak byl nevyhovující, špatně zkrátka zkonstruovaný. Pak došlo k jeho opravě, ale ty základní poškození té opony už zůstaly. Takže my jsme vlastně tu oponu museli vyrovnat. Museli jsme podlepit trhliny a to bylo hodně náročné, protože jsme museli i zpevňovat tu rubovou stranu, že jo, přežehlovat, vyrovnávat a posilovat vlastně ten lep té rubové strany. A tady v menším sále nám bylo umožněno právě městem, že jsme mohli tu oponu restaurovat na místě v divadle, což je vždycky samozřejmě nejlepší, že ta opona se nemusí převážet.
0: Čím je výjev nebo vůbec ta opona Třeboňského divadla zvláštně jiná než ostatní opony té doby?
1: No, já si myslím, že jo, že ty opony, které jsme restaurovali třeba v Podkrkonoší, tak tam je takové prvoplánové to vlastenectví, obrozenectví, že jo, Libuše, další motivy, že jo, z těch českých bájí, bájných dějin. Tady je to tak, řekl bych, jako pojato kultivovanější formou a i to zpracování je profesionální, že jo. A to, ten malíř byl profesionál a zkrátka uměl pracovat s prostorem a s figurama.
0: Je znám autor té původní vrstvy?
1: Ano, to je František Skála z Písku, i když žádnou signaturu jsme tam nenašli, ale to je známé.
0: Opona byla vytvořena v roce 1871. Je to tedy jedna z těch nejstarších opon tady a prý snad i nejstarší, která je používaná, nebo druhá nejstarší?
1: Ano, je to z nejstarších opon, hlavně funkčních, a které jsou stále teda zavěšeny v tom portále. Tady ta opona opravdu pořád v tom původním divadle slouží, což je dost výjimečný. No.

0: já půjdu dál.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Dirigenti Alena Hron, Jan Talich nebo Petr Altrichter. Solisté Jana Boušková, Lukáš Klánský, Ester Pavlů nebo Roman Patočka. S takovými osobnostmi se letos setkají posluchači Jihočeské filharmonie v rámci 46. koncertní sezóny. Podrobně si ji představíme s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko. Na Pelhřimovsku zvítězil v prvním kole senátních voleb Ladislav Med z ODS. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku odmítli v referendu plánovanou spalovnu nebezpečných odpadů. Obloha dnes bude převážně oblačná, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
0: Volby 2026.
1: Hnutí Naše Česko zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích. Od voličů dostalo přes 29% hlasů. Druzí občané pro Budějovice a starostové získali přes 17%. Třetí hnutí ANO víc než 16% hlasů. Do zastupitelstva v Českých Budějovicích se dostalo celkem 6 stran, hnutí a koalic. Volební výsledek Našeho Česka komentuje primátorka města a lídrině kandidátky Dagmar Škodová-Parmová.
2: Dopadlo to pro Naše Česko výborně, byl tenhle výsledek očekávatelný vzhledem k tomu, jak reagovali lidé při kontaktní kampani. Teď se radujeme z vítězství, ale to vyjednávání koaliční bude složité.
1: Do druhého kola senátních voleb bude na Pelhřimovsku postupovat z prvního místa Ladislav Med z ODS. Současný pelhřimovský starosta získal 30,48%. Podle svých slov se teď chce soustředit na to, jakým způsobem oslovit voliče v následujícím týdnu.
3: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl míň známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat a budeme vidět.
1: Druhým postupujícím je Michal Kozár z hnutí ANO, kterého podpořilo 27,15% voličů. Obyvatelé Přísečné na Českokrumlovsku se v místním referendu vyslovili proto, aby obec podnikala další kroky proti plánované výstavbě spalovny. K hlasování přišlo 133 ze 152 oprávněných voličů. Pro další postup proti záměru hlasovalo 130 z nich. Celkem 13 představení letos nabídne přehlídka amatérských divadelních souborů Budějská Tálie v Českých Budějovicích. Lidé je můžou vidět v divadle U kapličky až do 18. října. Součástí 26. ročníku přehlídky jsou i dvě výstavy. Doplňuje ředitel festivalu Václav Krištůfek z pořádajícího divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla.
4: Jedna s názvem Střípky snu, to bude vlastně Petružánkové grafičky, která nám 26 let dělá plakáty, programy a další. A druhá výstava připomene, že v roce 2025 bylo hraní amatérského divadla v České republice zapsáno na seznam UNESCO. Sport.
1: Strakoničtí házenkáři podlehli Novému Veselí 29-33, Jičín Brno 27-32 a Lovosice před vlastními fanoušky zdolali Frýdek Místech 29-27. Házenkáři Karviné zůstávají v novém ročníku domácí extraligy 100%. Druhý tým uplynulé sezony porazil v šestém kole doma Kopřivnici 26-23 a vede tabulku o 3 body před mistrovskou Plzní. První venkovní utkání žen Jihostroje v Datart extralize body nepřineslo. Po bodu z domácí premiéry proti Ostravě Jihočešky ve druhém kole nestačily na pražský Olymp a prohráli 0-3. Olymp tak po dvou kolech zůstává 100% se 6 body. Další zápas čeká českobudějovické hráčky v pátek 16. října doma proti Přerovu.
0: Počasí.
1: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Četnější budou na horách. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto bouralo na silnici 163 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku a auto s traktorem se střetlo u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Těsek.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžem dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hrášky a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
1: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
2: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
3: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
4: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
2: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
5: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
2: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
6: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
2: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
0: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co se ti napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplých, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplých. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro 4.
1: Stůl pro 4? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch, pozdrav.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus,
1: my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: mighty glad you stayed.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Bezmála 17 000 hlasů zajistilo při komunálních volbách v Českém Krumlově vítězství hnutí ANO. Referendum o obchvatu Volar na Prachaticku je kvůli nízké účasti voličů neplatné. Klubovna pro mládež a další spolky vznikla v budově bývalých jeslí v Kaplici na Českokrumlovsku. Bude převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
4: Vítězství v komunálních volbách obhájilo v Českém Krumlově hnutí ANO. Ze 23 členého zastupitelstva získalo celkem 5 křesel. To je stejný počet jako v minulých volbách. Výsledek okomentoval dosavadní starosta města a lídr krumlovské kandidátky hnutí ANO Alexandr Nogrády.
5: Celkově teď bude těžké vyjednávání, jak vlastně dojde k sestavení nějaké většiny. Samozřejmě nějaký půdorys z předchozí čtyřleté spolupráce je. Na druhou stranu výsledek celkově není jednoznačný ani pro současnou koalici, ani pro současnou opozici.
4: Do krumlovského zastupitelstva se dostalo 8 z 12 kandidujících subjektů. Z 5 mandáty voliči poprvé zvolili na druhém místě nové uskupení Vize pro Krumlov. Při komunálních volbách se v Česku uskutečnilo taky 38 místních referend, 6 z nich v Jihočeském kraji. Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti, vysvětluje nezávislá starostka Volar Martina Pospíšilová.
6: Referendum je neplatné, protože zákon říká, že musí být minimálně 35% z celkového počtu voličů, což se nepovedlo, bylo pouze 30,66%.
4: Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 osmileté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimir další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v Černomorské Soči, kde způsobily požár. Nový prostor pro setkávání mládeže tento týden otevřela Kaplice na Českokrumlovsku. Klubovna Šíp se nachází v budově bývalých jeslí a je určená mladým lidem ve věku od 12 do 19 let. Podle tajemnice městského úřadu Vladimíry Račákové má sloužit pro setkávání, odpočinek i vlastní nápady dětí.
7: Mají k dispozici stolní hry, věci pro nějaké tvoření. Mládež by měla sama si říct, jak tu klubovnu bude chtít využívat, k jakým aktivitám a co k tomu by od nás uvítali. A čekáme, že se na to nabalí i další skupiny, které pracují s mládeží.
4: Klubovna bude otevřená každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin.
1: Počasí.
4: Bude převážně oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Četnější budou na horách. Během odpoledne srážky ustanou a večer začne ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýše 14 stupňů, na horách do 9. Slabý vítr se odpoledne změní na mírný západní a biozátěž je na stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: K nehodě osobního auta a traktoru došlo u vesnice Klenová u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: krásné nedělní dopoledne. Jednou z nejlepších cest, jak se naučit něco nového, je vypravit se na opravdovou vlastní cestu. Na vzdálenosti nezáleží, je ale důležité potkávat se a vyměňovat si vlastní zkušenosti. Toto pravidlo platí i u pěstitelů a my to velmi dobře víme. Proto se sami rádi vydáváme na cesty daleké i blízké, abychom zkušenosti jiných přinesli až k vám. Dnešní zelené světy jsou na poznatky z různých návštěv velmi bohaté. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Zelenosvětská dotazovna je na programu právě dneska, Pavle. Naši posluchači se ptají, ptají se i lidé na sociálních sítích a my jsme se rozhodli, že budeme odpovídat. Touto formou věřím, že ty odpovědi si najdou své posluchače, protože nás mnohé trápí na našich zahradách a jeden z těch dotazů se týká střihu rostlin. Pavle, možná pojďte zkusit formulovat ten dotaz, jakže vlastně zněl.
1: Já ještě než se dostanu k tomu vlastnímu dotazu, tak bych chtěl na rovinu našim posluchačům říct, že já ty dotazy některé si vyzobávám z těch sociálních sítí, protože mi přijdou tak extrémně zajímavé a tak velmi širokospektrálně, že si myslím, že to bude zajímat mnoho dalších lidí, než bych je odpovídal jenom tomu jednomu tazateli. A v tomto případě jsem viděl fotografii vrby. Jedná se o tu vrbu, která se celým jménem jmenuje Salix integra hakuronishiki, ale téměř nikdo ji neřekne jinak než japonská vrbička. Ještě to vrbička je takové zženštěle, takové jemňoučké, ale myslím si, že posluchači budou vědět, o čem je řeč. A ta fotka pro mě byla velmi drastická, protože se jednalo o rostlinu už trochu letitější, odhadoval bych ji tak na 4 až 5 let věku, takže už měl pěkný silný kmínek. A na té fotografii byla ostříhaná ta vrba takovým jakoby dramatickým, drastickým způsobem, že vlastně ty větve tam všechny byly vidět kolem toho kmínku. Od kmínku byly dlouhé třeba 25-30 cm a nezůstal tam ani list. Ani jeden jediný list a já jsem

0: do té rostliny prší, sněží, potom se může na chvíli oteplit, to znamená, že ten mikrobiální život kolem těch řezných ran se jako rozvine trošku a dostávají se různé bakterie nebo houbové nemoci do té rostliny a tímto se vlastně otevírá vstupní brána pro houbové nemoci a škůdce. Takže proto já říkám, že je lepší na podzim přes zimu nedělat vůbec nic na té zahradě. Skutečně, lepší je být líný a věnovat se adventním činnostem, než řezat vrbu na zahradě a ten řez potom udělat v předjaři někdy. To už je naopak situace úplně jiná. Otepluje se, rostlina má mízu, je schopná reagovat na všechny ty podněty, raší a tím, když vyraší, tak má nové listy a už prostě funguje svým životem. Takže na konci listopadu to není úplně dobré, ale v září je to naprosto tragické.
1: Z jakého důvodu, Pavle?
0: Tohle souvisí s nějakou minimální znalostí rostlin. Tak jak existuje takový termín, že někdo má být finančně gramotný, tak já bych říkal, že by měla existovat nějaká fitogramotnost, fito jako rostlina, protože rostliny jsou organismy, které řídí celý tento svět. I nadšenci přes dobré masičko jsou závislí na rostlinách. Politici, stavaři, architekti, dělníci, všichni jsme závislí na rostlinách. Pokud rostliny přestanou fungovat, přestaneme fungovat i my a proto si myslím, že ta fitogramotnost by stála za zvážení. A to právě souvisí s tím, že rostlina na začátku září je v plné síle, zvláště po tom létě, které bylo velmi kruté. Ta rostlina nemohla úplně dobře fungovat. Teď se změnily podmínky, takže do slunce, příjemnější teploty, už trošku i nějaká vláha přišla. Takže kdybychom si mohli tu rostlinu zvětšit pod nějakým velkým mikroskopem, tak bychom viděli, jak ta továrna tam prostě funguje na plné obrátky, jak se z těch chlorofilových částeček vyrábí ty cukry. A ty cukry, které vznikají tou fotosyntézou, tak se ukládají do rostliny na to, aby mohla dobře přežít zimu, aby měla z jara silu a mohla vyrašit. A když se jí ty listy uzmou v tom září a nebude mít nic, no tak ona si prostě nenazbírá ty látky. Ne, že by nevyrašila, ona zase vyraší, asi bude hodně oslabená a v tom následujícím roce bude mnohem citlivější na to, aby třeba některé z těch nemocí nebo škůdců atakovali.
1: Pavle, k té vrbičce ještě myslíte, když jí tazatel tak drasticky ořezal, má šanci na přežití?
0: Já si myslím, že ano, že má relativně velké šance na přežití. Ale také zároveň bych rád řekl, že má relativně velké šance na krátkověkost. Ty vrby sami o sobě jsou krátkověké, protože mají měkoušké to dřevo a ty houbové nemoci vyhledávají docela. Takže vrba sama o sobě je krátkověkou rostlinou. A když na ní budeme dělat tyto pokusy, nebo psí kusy v nevhodnou dobu, tak se do ní budou dostávat různé nemoci o něco dříve a ta vrba potom o něco dříve nám na té zahradě umře a to je velká škoda.

0: David Sivák z rodinné společnosti Vandenberg ze školky pro vzrostlé stromy je hostem dnešních Zelených světů. Davide, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se potkáváme na celkem netradičním místě, a to v Eindhovenu. Můžeme popsat, co to je za čtvrť?
1: Nacházíme se ve čtvrti Stripe S, což je bývalý průmyslový areál firmy Philips. Dříve tady byly továrny, dneska někdy zhruba od roku 2000 se tato čtvrť začala předělávat na moderní městskou čtvrť plné rezidenčních bytů, kanceláří a samozřejmě zeleně.
0: Asi ze všeho nejvíc nás tady zaujmul jeden bytový dům, který stojí za to, abychom se mu věnovali. Protože je nádherně zelený, ozeleněný, ale já jsem osobně nic podobného ještě neviděla. Můžeme ho zkusit popsat?
1: Je to dům od stavebního architekta Stefana Boeryho, který je po světě známý s podobnými stavbami. Například nejznámější je stavba Bosco Verticale v Miláně, ale jsou i další v Asii nebo ve Střední Americe. Je jich spoustu v Evropě, i když třeba menších formátů, ale podobného zaměření. A je to vlastně stavba domu, který je osázen zelení, konkrétně teda stromy.
0: Člověk by se řekl, že je to věžák, který je osázen, jak jste řekl, nikoli květinami, ale stromy. Ale to jsou stromy vzrostlé?
1: Ano, tyto stromy se pěstovaly metodou AirPod, což je vlastně vzdušný květináč. A bylo to z toho důvodu, aby ty stromy byly připraveny v termínu, kdy ta stavba byla dokončena. A byla tam flexibilita s termínem výsadby, protože stromy, zejména ty vzrostlé se zemním balem, se vysazují v období vegetačního klidu, což se třeba nemusí potkat s dokončením té stavby.
0: Ono na tom domě, co je zvláštní, že každý byt má svůj balkón, ale každý ten balkón je jinak tvarovaný, je jinak velký, to znamená, že na každém se nachází i jinak velký strom, jiný druh stromu, takže je to velká pestrá výsadba. Jak vůbec probíhala příprava stavby takového domu?
1: Asi nejzajímavější částí byla, že vznikla pracovní skupina, kde jednotlivé profese od elektrikářů, statiků, lidí nebo společnosti přes substráty, nás jakožto pěstitele a dalších určitě profesí společně plánovali vlastně ten projekt už ve fázi té projekční přípravy. Bylo to z toho důvodu, aby se odletěly jednotlivé detaily a nedošlo tam k nějakým zásadním chybám.
0: Teď mluvíte o detailech takového toho technického typu, aby vlastně ten dům držel pohromadě, aby unesl tíhu těch stromů, protože to musí být pořádná váha.
1: Ta statika tam hrála asi nejdůležitější roli, bylo s tím dopředu počítáno, ale třeba co se týče nás a zeleně, tak ten sortiment stromů byl testován ve školkách, jak ty stromy tam vlastně budou fungovat, aby se předešlo situaci, kdy většina stromů tam nebude prosperovat. Takže bylo nad tím uvažováno nejen z hlediska statiky, ale i stromů, závlah, substrátů a dalších věcí.
0: Ještě než se zeptám na údržbu a té zeleně a těch stromů, tak asi by bylo dobré říct, k čemu nebo respektive komu ten dům vlastně slouží.
1: Jsou to startovní byty, čili ty lidé jsou tam v nájmu, nejsou to vlastníci, vlastní to jakoby družstvo a ten dům jako takový slouží těm nájemníkům tím, že to je nájemní bydlení.
0: Ptám se i z toho důvodu, že ty stromy je potřeba udržovat a ne každý má znalosti toho, jak se o něj správně starat, aby neuhynul a za chvíli se neřešilo, jakýže strom se do nějakého třeba 18. patra bude vysazovat. Tak jak to je s těmi nájemníky?
1: Ti nájemníci mají dokonce zakázáno a to smluvně jakkoliv do toho zasahovat. Je tam vlastně zahradnická firma nebo společnost, která tu údržbu provádí. Provádí několikrát ročně, pravidelně minimálně dvakrát. A tady v případě této budovy se to řeší skrze ty byty, že oni dají k dispozici nějaký termín, přijdou, provedou řez, kontrolují a tak. Ale ty stromy samozřejmě mají vlhkostní čidla, aby byly známy údaje pro vyhodnocení zálivky, jak je potřeba zalívat.
0: Když tedy budu bydlet v takovém bytě a uvidím, že ten strom začíná nějak chřadnout, začínají mu žloutnout listy, nebo se mu na první pohled nedaří, tak co potom dělají?
1: Mají k dispozici kontakt na tu odpovědnou osobu za tu zeleň, kterou informují a oni nějakým způsobem to potom budou řešit. Ale určitě je důležité to, aby ty nájemníci do toho nezasahovali. Smyslem toho je, aby se ten koncept udržel. Aby tam byly stromy, které tam mají být, aby prosperovaly a nebyly tam vysazeny třeba nějaké nahodilé rostliny.
0: Aby si to naše posluchači uměli dobře představit, jaké druhy stromů se na balkónech těchto domů nacházejí a jak jsou třeba velké?
1: Nacházejí se tam takzvané pionýrské dřeviny, které mají snažší růst, vydrží trošku tvrdší podmínky. Z těch druhů jsou tam například parocie perská, haber obecný, ambroň západní, dříny tam jsou, okrasné hrušně třeba, okrasné třešně, jeřáby.
0: Žádné malé stromy to nejsou. Když se vysazovaly, jak byly velké?
1: Velikost se udává v obvodu kmene, což znamená, že v metru se změří obvod, a to bylo 20-25 cm. Na některých místech i větší, a co se týče keřů nebo těch vícekmenných dřevin, tak 3 až 4 metry.
0: Máte spočítané, kolik stromů bylo na osazení toho domu použito?
1: Je jich přesně 125 a mimo stromů jsou tam i keře, trvalky i popínavé rostliny.
0: Takhle na první pohled ten dům vypadá úchvatně. Vyskytly se třeba zpočátku nějaké takové ty počáteční problémy?
1: Určitě. V začátcích bylo nejtěžší skloubit potřebu zálivky pro ty trvalky a stromy, protože každá skupina má jiné požadavky. Postupem času, když ty stromy se ujaly a zakořenily, tak ten problém vymizel. A další takový problém byl ujímání v horních patrech. Díky větru ty rostliny byly namáhány tím větrem, tak se ty kořeny přetrhávaly.
0: Davide, jak lidé reagovali, možná z Eindhovenu, možná vůbec Holanďané, na to, že se něco takového tady postavilo? Je to tu běžná věc v Holandsku? Přece jenom ano, Holandsko vnímáme jako meku zeleně a pěstitelství, ale bylo to třeba i pro to Holandsko něco nového, něco neobjeveného, něco, čeho si všimli?
1: Bylo to určitě netypické, když takové budovy existují, ale rozdíl byl hlavně v tom měřítku, počtu podlaží, velikosti stromů, ale jak jsem řekl, podobné budovy tu jsou a byly už dříve, takže nebylo to nic úplně nového, ale bylo to ve větší velikosti.
0: Takže je třeba v plánu i nějaký další, třeba zrovna tady v Eindhovenu?
1: Další v plánu je, dokonce už stojí, konkrétně ve městě Utrecht, kde stojí dva. Jsou odlišní svým konceptem, jeden je na interiérovou zeleň, druhý je na exteriér. Jsou tam stromy, i když trochu menší velikostech, ty budovy mají jiný vzhled, ale koncept je podobný.

0: Se zelenými světy jsme u Kateřiny Čatkové a Jakuba Kováře v Modlešovicích a povídat si budeme tentokrát o té užitkové zahrádce, protože ta vaše velká poměrně zahrada má i tuto část, která by neměla v té venkovské zahradě kor chybět. Jakým způsobem se to dá vyřešit? Vy tu máte vlastně takové trámkové vyvýšené záhonky, nejsou hodně vyvýšené?
1: My jsme vlastně využili princip vyvýšených záhonů, v kterých pěstujeme drobné ovoce, tak i bylinky, ale máme tady i nějaké rostliny k řezu. My jsme tady zvolili výšku asi 20 cm. Je to masivní dub, široký asi 7 cm a vlastně záleží na tom, my si ty vyvýšené záhony můžeme dovolit udělat i vyšší. Zase je to třeba výhodnější pro starší lidi nebo handicapované lidi, kteří se nemůžou ohýbat nebo jsou na vozíčku a podobně. Tak pro ty bychom zvolili záhony, které budou třeba i ve výšce 60 cm a v tu chvíli je snadnější vlastně opečovávání těch jednotlivých rostlin. My tady v naší zahradě jsme chtěli docílit nějaké jakési přehlednosti, průhlednosti přes celý ten parter, kterému říkáme teda užitková zahrada, a proto máme ty vyvýšené záhony jenom 20 cm. Materiál je určitě ideální použít tvrdé dřevo, ať je to dub, nebo případně by to z těch jehličnanů mohl být modřín nebo douglaska. Jde o životnost. My tady ani nepoužíváme nopovou folii, která by jako oddělovala vlastně tu vlhkou půdu od toho dřeva, a je to jenom z toho důvodu, že ta nopová folie vylézá často a je nevzhledná. A my si můžeme tady v naší zahradě dovolit to, že chceme zároveň testovat, jak dlouho vlastně to dubové dřevo vydrží, aby jsme to potom našim klientům při návrzích zahrady mohli hezky tlumočit jako vlastní zkušenost.
0: I užitková zahrada může být nádherně proměnlivá, Kateřino, protože vy začnete na jaře cibulovinami a potom pokračujete dalšími rostlinami, takže kombinujete ty užitkové s těmi okrasnými?
2: Částečně ano. Samozřejmě musíme dbát na výběr sortimentu, aby nebyly rostliny jedovaté, aby prostě spolu spíš fungovaly tak, jako to dřív dělávaly naše babičky, že dávaly afrikány k různým kedlubnům nebo zelí, tak vlastně my se na tohle snažíme navázat a také dáváme vlastně do kombinace okrasné rostliny s těmi užitkovými. Díky tomu vlastně ten záhon vypadá hezky, vypadá zajímavě a zase tím přispíváme k nějakému přirozenému zdraví té zahrady.
0: Mnozí naši posluchači potom bojují s uličkami mezi těmi záhonky, protože tenhle prostor se dá vyřešit různými způsoby. Jak jste to vyřešili tady vy? Protože tenhle způsob jsem ještě neviděla.
2: My taky ne. Použili jsme vlastně mlatový povrch. Ten spočívá v tom, že dáte do vrstvy 15 cm hrubý štěrk, většinou je to o větší frakci 0,32 a podobně, který se zhutní, a na to jde tenká vrstva prosívky, která se také zhutní. My tomu říkáme, že se tak jako zapeče, speče, tím se vytvoří takový zpevněný kompaktní povrch. Samozřejmě tím, že máme psa, tak se nám ten kompaktní povrch trošičku narušil během těch let a je potřeba ho zase obnovit, ten mlad. Ale my jsme si řekli, že už ho nebudeme obnovovat. My jsme si řekli, že půjdeme cestou, teď je to hodně zajímavé téma, řízená sukcese, kdy vlastně nám do toho mlatu nalétaly, jak vidíte, suchomilné rostliny, divizny, heřmánky, tymiány nám utekly ze záhonů sem vlastně do těch cestiček a my si je tady udržujeme ve výšce tak, aby nám to nekonkurovalo s květinami, které tady chceme pěstovat. Ale zároveň nám to zase obohacuje tu zahradu o další druhy, v tomto případě vlastně botanické druhy. Heřmánek jsme minulý rok nazbírali spoustu, usušili, používali na čaje, to samé i s diviznou. Takže za nás není důležitý udržovat si ty cestičky sterilně čisté, ale za nás je důležitá ta plocha, která zase nám dává spoustu plodin, které můžeme využít.
0: Ono na první pohled by se mohlo zdát, že jsou ty uličky takové jakoby místy zaplevelené, ale vy to máte velmi hezky řízené, protože tady jsou skutečně ty divizny, hřmánek, ale znamená to, že ten plevel skutečný, který by se tam vyskytl, ten ale proplijete, říkám to dobře.
2: Ano, určitá údržba tady probíhá, je to, jak jsme už nazvali, řízená sukcese, takže my vlastně si tady necháváme čistě rostliny, které chceme, které nám sem ta příroda vlastně dala a které chceme, ale ty, které by mohly právě se rozrůst až příliš, že by nám přerostly přes hlavu takzvaně, tak ty dáváme pryč. Jsou to hlavně pampelišky, různé typy bodláků a podobně.
0: Pochopila jsem tedy správně, že mlad se musí vždycky obnovit po nějaké době.
1: Ano, mlad potřebuje nějakou údržbu a vlastně po zimě se často stane to, že ta vrchní vrstva se jakýmsi způsobem díky vlhkosti a mrazu nadechne a je potřeba ji zase hezky zpevnit a zahutnit. Takže k tomu se použije nějaká vibrační technika, která ten systém zase vrátí do původního stavu a je ten mlad krásně hladký a ideální k pochozím záležitostem.
0: Kdyby někdo tohle nechtěl absolvovat, a já si myslím, že jsou možná i tací, tak čím by se daly tyhle cestičky mezi záhony vyřešit?
1: Daly by se vyřešit i trávníkovou plochou. Akorát tam musíte myslet na to, že je to, dejme tomu, jednou za 14 dní nějaké sekání a myslet i na to, aby tam opravdu ta sekačka projela. To znamená změřit si sekačku a podle toho udělat šířku mezi těmi záhony. Ale všeobecně se uvádí, že 60 cm mezi záhony je tak, že projedete i kolečkem, který se používá v zahradě. Ale já z naší zkušenosti doporučuji šířku aspoň 80 cm, ne-li klidně i metr. Jde o to, že i ty rostliny, které pěstujete v těch záhoncích, tak se nějakým způsobem naváhnou do boku, tak aby to bylo příjemné pro uživatele.
0: Otázkou, jestli si tou trávu ulevíme, protože musíme brát v úvahu i to, že potom budeme potřebovat k ruce třeba i nějaký křovinořez, abychom dosekávali. Není to úplně praktické?
1: Není to samozřejmě úplně praktické řešení tráva, takže potom by se dalo ještě řešit ta plocha třeba nějakým mulčem. Může to být jako štěrk, anebo kdybychom chtěli jít jako vyloženě jako třeba přírodní cestou, tak by to mohla být i štěpka, která je jako vlastně nějakým odpadním produktem z každé zahrady.

0: Naše letošní zelenosvětská cesta po Holandsku a Belgii je, Pavle, celkem protkána uměním.
1: Je to tak, Hanko. My jsme na 4. zahradě momentálně, která nějakým způsobem propaguje nebo vystavuje umění. Je to zahrada, která nejenom, že to umění propaguje, ale její tvůrce. To umění dokonce sám dělá. A to je vlastně z těch 4 případů 3. takový, kde ta zahrada, kterou navštěvujeme, kterou teď vidíme, kde se teď nacházíme, tak není jenom zahrada jako taková, ale to vlastně taková venkovní galerie na možnost předvádění děl těch jednotlivých umělců.
0: Umění v zahradě jsem nikdy až tak příliš nevnímala jako tentokrát, ale jsou případy, kdy se mi to skutečně líbí. Jak jste na tom vy?
1: Já jsem, Hanko, na tom velmi podobně a čím jsem starší, tak jakoby dozrávám do toho stavu, že to umění se mi tam líbí. Je pravda, že není umění jako umění. I sami my jsme na předloňské cestě holandském navštívili areál Muzea moderního umění a tam některé ty skulptury byly velmi, velmi takové na zvážení, abychom vlastně uměli říct, jestli je to víc hezké nebo víc zajímavé. Ale teď momentálně se nacházíme na soukromé zahradě sochaře. Je to už starý pán, má 86 let, ale stále aktivní, stále tvoří a jeho sošky jsou figurální. Jsou to z velké části sochy lidí v pohybu. Občas je k vidění nějaká socha, která ukazuje na nějaké zvíře. Je tady moc hezká taková 4plastika nebo 5plastika kachny staré, která učí lítat se mladé a potom tady máme k vidění pár soch, kde zápasí nějací draví ptáci mezi sebou. Ale ve velké většině případů jsou to sochy lidí, dvojic, evidentně často někdy zamilovaných anebo v takových jiskřivých pozicích, tančící, zpívající. Je tady nádherná soška klauna na kole s takovým velkým nosem. Určitě ta předloha měla ten nos červený, ale na bronzových soškách to poznat není. Takže si tady z toho pohledu umění vysloveně užívám.
0: Vy na tomto místě nejste poprvé, říkám to správně.
1: Ano, Hanko, jsem tady podruhé. Poprvé jsme tady byli s Ivetkou, s mojí ženou v roce 2015 v rámci víkendu otevřených zahrad belgických. To byl poslední červnový víkend, velmi rád na to vzpomínám, protože jsme sem vešli jako první do této zahrady díky tomu, že jsme přijeli o půl hodinky nebo o 3/4 hodiny dříve, než bylo otevřeno pro veřejnost. A my jsme směle zaťukali na branku, protože tam bylo napsáno, že je otevřeno. Pan majitel byl teda trochu překvapený, ale uznal, že tu cedulku otevřeno tam nechal z minulého dne, tak nás vpustil do zahrady, cedulku zpátky otočil a pak se nám chvilku věnoval. A sami jsme si tu zahradu procházeli. Tak teď jsem byl velmi zvědavý, co se vlastně za tu dobu stihlo změnit na té zahradě.
0: Jak je velká?
1: Jako nevím úplně přesně, jak je veliká. Je rozhodně o trošku větší, než bývají takové ty běžné naše rodinné zahrady. Zajímavé je spíše, jak je členitá ta zahrada. Přední část v blízkosti domu je ta zahrada víceméně bez velkých stromů. Je taková sluna, je tam také velký bazén k relaxaci. Je tam několik takových altánkových posezení, teráska s velmi hezkou dekorativní výzdobou rostlin v květináčích. No ale zajímavé je to i v té obvodové části, protože to vypadá, jako kdyby to sousedilo s lesem nebo s takovým lesnatým pozemkem. Na okraji městečka, ve kterém se nacházíme, jsou tam vysoké stromy, které vytváří hluboký stín a takové chodničky lemované živými ploty, které dávají tomu prostoru takovou velkou intimitu, tajemnost trošku, protože se klikatí tou zahradou. A návštěvníci té zahrady jsou vedeni těmi chodníky, aby se dostali do té slunější části a za každou zákrutou jsou takové výklenky, anebo jenom v porostu jsou umístěné kamenné podložky nebo dřevěné podložky a na těch podložkách jsou ty sošky. Takže není to zahrada, která by se dala prohlédnout z jednoho místa, ale každý, kdo ji navštíví, se musí pěkně snažit, aby si s ní prošel a mohl se kochat jednotlivými zákoutími.
0: A je tu taky poměrně hodně vodních prvků a různých mostků, které přes ty potůčky a malé rybníčky vedou.
1: Ano, těch vodních prvků je tu celá řada. Jsou to jezírka a minijezírka. Z těch jezírek jsou různé odbočky, kde pramení voda, která potom tvoří potůček, který je třeba 15 cm široký nebo 20 cm široký, takže to je jenom na přeskočení. Nebo je tam nějaká kamenná deska přesto. Ta voda je rozpohybovaná a tím pádem dává té zahradě i zvuk. Velmi pěkné a překvapivé prvky můžeme také vidět v souvislosti se sochami, které se tady nacházejí. V začátku zahrady se nachází taková dáma, téměř antického typu, která má amforu nad svým ramenem a z té amfory vytéká voda, ale to se spouští jenom na čidlo, takže když v zahradě nikdo není, tak voda neteče. A jakmile se hosté přiblíží k té soše, tak nějaké čidlo to zaregistruje a začne voda vytékat po té amfory. I to je hezké, takový ten moment toho překvapení, že jste v tichu, zpívají tam jenom ptáci a do toho najednou je slyšet šumění vody. Těch soch, které jsou překvapivé, tak je tu více. Jsou to takové sošky, které mají nějakou mechanickou kladku a lehce se zhoupnou. Je to pro návštěvníky zahrady i pro ty lidi, kteří nemají úplně k tomu umění nejbliž. Je to vždycky milé, překvapivé, je to velmi líbivé.

0: No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
1: Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
0: Přeji Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli zvon zvaný Starý, který se nachází ve věže ranigotického kostela svatého Filipa a Jakuba v Oldřichově u Mladé Vožice. Má hlavní tón C2, průměr 79 cm a váží přibližně 350 kg. Roku 1616 ho ulil českobudějovický zvonař Valentin Arnold. Tento slévač do jižních Čech přišel z německé Fuldy, usadil se v českých Budějovicích a odléval děla, zvony, čerpací zařízení do dolů a vybavení důlních strojů a další kovolitecké výrobky. Jeho zvon v Oldřichově je chráněnou kulturní památkou. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve volbách v Písku znovu zvítězilo hnutí ANO, získalo víc než 21% hlasů. Senátor Tomáš Fiala ve Strakonickém obvodu obhájil svůj mandát. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, od začátku roku už skoro 300. V noci se ochladí až na 1 stupeň, objeví se přízemní mrazíky. Zítra naměříme nejvýše 14 stupňů. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková.
1: Volby 2026.
0: Hnutí ANO v Písku obhájilo vítězství z minulých komunálních voleb. Podle dat Českého statistického úřadu mu dalo důvěru téměř 21% voličů. Na druhém místě znovu skončilo uskupení Písek srdcem a rozumem.
2: Vítězné ANO získalo znovu 7 křesel v zastupitelstvu. Uskupení Písek srdcem a rozumem má díky druhému místu 3 mandáty, stejně jako třetí KDU ČSL a čtvrté hnutí Naše Česko. Všechny tyto politické subjekty získaly víc než 10%. Rozdíly byly minimální. Hnutí Hlas Písku dostalo 21 425 hlasů, což mu přineslo taktéž 3 křesla v zastupitelstvu. 2 mandáty mají Starostové a nezávislí, Volba pro město a uskupení Ona Písek. 1 křeslo v zastupitelstvu obsadí ODS a Česká pirátská strana. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V dalším období už se chce Tomáš Fiala dle svých slov naplno věnovat pouze práci v Senátu. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku odmítají plánovanou spalovnu průmyslových a nebezpečných odpadů. V místním referendu podpořili obec, aby proti jejímu vzniku podnikala kroky. Zařízení s kapacitou až 20 000 tun odpadu ročně plánuje firma Quail v areálu Hůrka. Záměr už dříve vyvolal odpor místních obyvatel i okolních samospráv. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobila nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
3: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Odpoledne bude převážně oblačné, místy s přeháňkami, četnějšími na horách. Večer srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty do 14 stupňů, na horách do 10. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Noční obloha bude jasná až polojasná, ochladí se až na 1 stupeň a objeví se četné přízemní mrazíky. V kotlinách na horách můžou být až 3 stupně pod nulou. V pondělí bude převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme nejvýše 14 stupňů, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto bouralo na silnici 141 u Volar na Prachaticku. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásný čas po 12. Začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem 11. října. Nenechte si tedy ujít hodinku ve společnosti pěkné české dechovky. Všechny kapely, muzikanti, zpěváci, kteří dnes čekají na naše oslavence, ale i na vás ostatní, jsou už na svém místě a s nimi i hudební dárky. Zvu vás k poslechu. Od mikrofonu vám dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevře Lipkovanka, zahraje slečně Martince Ondřejové a jak jsem se od paní Vlasty Nejedlé z Jarošova nad Nežárkou dozvěděla, slečna Martinka Ondřejová žije v obci Hostěje Ves u Jarošova nad Nežárkou a dnes má 16 let. Milá Martinko, přejeme ti zdravíčko, štěstíčko a ať se ti daří ve škole, také dobrou pohodu a ať se máš dobře. Už od mala tančíš a zpíváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou. Tak ti ze srdce přejeme, aby tě to stále těšilo a bavilo. Martinko, jsi moc šikovná, děkujeme za všechno. Gratulují všichni členové krojovky, píše paní Vlasta Nejedlá.

Jeho česká lipkovanka Zdenka Beneše dohrála a my už se můžeme těšit na veselku Ladislava Kubeše. Milá redakce, prosím, zahrajte paní Veronice Kadlecové z Druhlic, která dnes oslavuje své narozeniny, a to 34 let. Přejeme oslavenkyni mnoho zdraví a štěstí do dalších roků. Gratulují Anička, Adéla, manžel, Pepa, babička, Lenka, Roman a Petr s rodinami a všichni příbuzní. Pan Marek Tomášek žije ve Veselí nad Lužnicí a více dozvíme z blahopřání. Vážení v redakci, prosíme, zahrajte našemu synovi Markovi Tomáškovi ke kulatým narozeninám. Přejeme oslavenci hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho úspěchů v kulturistice. Ze srdce rodiče, manželka Radka, dcery Tereska se Sofinkou a Péťou. K přání se připojuje sestra Valča s rodinou. Pane Tomášku a paní Kadlecová, a teď už veselka Ladislava Kubeše a moje česká vlast.

Tak to byla veselka Ladislava Kubeše. Ježani zahrají ke kulatinám paní Janě Kozakové a zároveň potěší i paní Anu Vrbovou. A která, že to bude z jejich repertoáru, ptáte se, odpovím. Jednoznačně píseň s názvem Hvězdička. Generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnankyni Motorikov Group paní Janě Kozakové k jejímu životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Paní Anna Vrbová z Újezdce u Čičenic má dnes také narozeninový den. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let vám paní Vrbová přeje za vedení obce Čičenice starostka paní Renata Regálová.

Po Jižanech si dnes opět pozveme veselku Ladislava Kobeše, která bude mít za úkol roztančit paní Jitku Filzakovou v Jarošově nad Nežárkou. Přání tedy letí rozhlasovou poštou do Jarošova nad Nežárkou výjimečné ženě, paní Jitce Filzakové. Milovaná manželko, maminko a babičko, k tvým krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost. Další roky, ať ti přináší klid, ať máš v očích jen samou radost a na srdci žádnou starost. Děkujeme ti za vše, za všechny roky lásky, starostí, moudrosti a zkušeností. Vážíme si každého okamžiku, který společně trávíme a jsme za ně vděční. S přáním všeho nejlepšího, božího požehnání, přeje a sladké pusy posílá tvá milující rodina. Manžel Vlastík, děti a vnoučátka Jituška, Markétka s Páťou, Vlastík s Matýskem a Vendy. Pacičku podává Darinka.

Další psaníčko je adresované hned dvěma oslavencům, a to pánům Petru Kocarovi a Lukášovi Kocarovi z obce Libořezy. Prozradím i víc, přátelé. Pan Petr Kocar a pan Lukáš Kocar oslavili 45. a 66. narozeniny 1. a 2. října. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a loveckých úspěchů do dalších let. To vše vám přeje celá rodina. A vybírá příhodnou píseň pánové s názvem Já jsem malý mysliveček, tak si pojďte zaspívat spolu s Josefem Zímou.

Teď je mi, přátelé, velkou ctí pozdravit po rozhlasových vlnách paní Milušku Kratochvílovou z Raditic u Bechyně. Ještě doplním, že paní Miluška Kratochvílová z Raditic u Bechyně oslavuje narozeniny a u nás v písničkách Pro radost má moc hezké blahopřání. Milá maminko a babičko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho radosti, klidu a lásky. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás během života udělala, za tvou nekonečnou péči, trpělivost, moudrost i laskavé srdce. Jsi člověk, který dokáže vytvořit domov plný tepla a bezpečí a právě díky tobě máme tolik krásných vzpomínek. Přejeme ti, aby každý nový den přinesl důvod k úsměvu, aby tě obklopovali lidé, kteří tě mají rádi a aby se cítila stejně milovaná, jako si celý život milovala ty nás. Ať tvé oči září štěstím ještě mnoho dalších let. Ať se ti splní všechna přání, ať tě provází štěstí, pohoda a spousta krásných okamžiků. Máme tě z celého srdce rádi. Děkujeme, že jsi právě ty, naše maminka a babička. To je ten největší dar, který jsme v životě dostali. To ti z celého srdce přejí manžel Jarda, dcery Ingrid a Markétka a vnučka Izabelka. A já se, milá, přemilá Miluško, připojuji. Všechno, co jsem četla, všechno to, co ti tvoji nejbližší napsali, je obrovská pravda. A já bych se po rozhlasových vlnách chtěla připojit s gratulací. Přeji ti ze srdce hodně zdraví a radostné dny. Mám tě moc ráda. A posílám spolu s tvými drahými Jožinku Ducháčkovou a Růže pro maminku.

0: Skočice u Vodňan, to je místo, kde nás dnes poslouchá a kde se už jistě na svůj hudební dárek těší paní Danuška Žílová. Milá Danuško, k tvému krásnému jubileu přeji vše nejnej a hlavně do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a ať tě neopouští elán, který máš po celou dlouhou dobu našeho hezkého přátelství. To vám, milá paní Žílová, ze srdce přeje Helena Korytová, která zároveň prosí o písničku Ty české panenky od Budvarky. Mít dobré přátelé je velký dar, někdy stačí jen telefonát, chvilka popovídání nebo setkání při kafíčku, zkrátka člověk pak má možnost se vypovídat, zasmát. Možná tak nějak podobně to cítí i paní Ludmila Machková z Vlašimi. Paní Ludmilo, přečtu vám blahopřání. Vážená redakce, naše kamarádka paní Liduška Machková dnes oslavuje narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a radost z rodiny přejí spolužačky z Humpolecké školy.
1: Není lepší podívaná, nežli když se hezká pana zahledí tak zpříma do očí. Člověku se srdce splaší, věru div ji nepostraší, že se mu snad lásku rozkočí.

Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přece velmi ráda, se časem hádá, což nemilá je věc, však sládne hned.

Tak to byla Budvarka. Do Borovnice teď zamíříme k paní Marii Sýkorové. Milé rádio, 6. října oslavila paní Marie Sýkorová z Borovnice, rodačka z Radostic, kulaté narozeniny. Drahá maminko, milá Maruško, přejeme ti hlavně pevné zdraví. Další roky si užívej s úsměvem a nadhledem. Hodně lásky, štěstí a pohody. Zůstaň jakási jedinečná. Jsme rádi, že tě máme. Ze srdce vše nejlepší přeje dcera Eva a ostatní bližní. A teď se spolu s babouky, kteří zahrají paní Marii Sýkorové, podíváme také do Českých Budějovic, kde životní výročí oslavuje paní Jiřina Kátrová. Cituji z blahopřání. Milá maminko a babičko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti z vnoučat. Pája, Jarda a Pavlínka. A teď už paní Kátrová, hudební dárek pro radost. Babouci, tam daleko, tam za mořem.

Dohráli a dospívali Babouci. Ani řečická kapela dnes v písničkách pro radost nebude chybět. Zahraje paní Boženě Janouškové z Benešova nad Černou. Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let vám paní Janoušková za vedení obce Benešov nad Černou přeje starostka Veronika Zemanová-Korchová.

písnička v rytmu valčíku Máma a řečická kapela. Také pan Antonín Havlátko ze Čkyně má důvod dnes oslavovat. Sbor dobrovolných hasičů Čkyně vám, pane Havlátko, přeje vše nejlepší ke kulatinám. Hodně štěstí a zdraví do dalších let. A já prozradím, pane Antoníne, že hrát vám bude věrovánka.

Věrovanku vystřídá Šohajka. Ta zahraje ke kulatinám paní Růžence Štěrbové. Ještě doplním, že paní Růženka Štěrbová žije v Rožmitálu pod Třemšínem. Milá Růžo, přeji ti hodně pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost, ať jsou tvé dny naplněny klidem, pohodou a krásnými okamžiky s těmi, které máš ráda. Všechno nejlepší přeje Vlasta Sýkorová a zároveň prosí o klekání od Šohajky. Tak milá paní Štěrbová, všechno nejlepší i od nás.

A je tu, přátelé, poslední hudební dárek písniček pro radost s datem 11. října, který pošleme paní Marii Bartlové do Lišova. Milá Maruško, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky k tvým krásným narozeninám. To vše a ještě mnohem více ti přejí sestra Alena s rodinou a bratr Pepík s rodinou. To není všechno, milá paní Bartlová, poslouchejte dál. Vážená redakce, chtěla bych vás požádat o písničku od Žadovjáků Jen ve snách pro paní Marušku Bartlovou z Lišova. Maruško, jak den za dnem plyne, jak rok za rokem sluníčko ráno vstává, tak já ti ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí a ať máš, Maruško, mnoho lásky a ať nemáš žádné vrásky. Vše nejlepší k tvým narozeninám přeje Eva Kořínková. A my se, milá paní Bartlová, připojujeme. Všechno nejlepší, krásné narozeniny.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání Pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání Pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.

před 13. hodinou ještě pozvánka, přátelé. Obec Pištín a Pavel Vokůrka vás srdečně zvou na setkání heligonkářů a harmonikářů, a to dnes v neděli 11. října od 14 hodin do hostince na Dolánku v Pištíně. No a to už je dnes vše. Na závěr posloucháte Moravěnku a jejich orchestrální polku s názvem Kristýnka. Příjemné odpoledne vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V komunálních volbách v Jindřichově Hradci zvítězilo hnutí ANO. Stejný počet mandátů získali i druzí starostové a nezávislí. Hnutí ANO, které vyhrálo volby v Písku, bude vyjednávat o budoucí koalici v dvojbloku s hnutím Naše Česko. Jihomoravská policie vypátrala pohřešovaného chlapce z Brna, je v pořádku. V pondělí bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková.
1: Volby 2026.
0: V komunálních volbách v Jindřichově Hradci zvítězilo hnutí ANO. Získalo přes 22% hlasů a 6 mandátů, stejně jako druzí starostové a nezávislí. Výsledek komentuje lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta Michal Kozár.
2: V následujícím období budeme jednat s potenciálními koaličními partnery a budeme hledat průsečníky v dalším rozvoji města. Určitě bychom rádi navázali na to, co se v předchozím volebním období povedlo, eventuálně na projekty, které jsou připravené už pro následující období, a hledat partnery, kteří by byli ochotni tyto skutečnosti podpořit.
0: 4 mandáty v jindřichohradeckém zastupitelstvu získalo Naše Česko. Po 3 budou mít společně s Piráty, nezávislý pro Hradec a koalice SPD, motoristů, svobodných, Trikolory a Pro. 2 zastupitele bude mít ODS. Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Písku, bude vyjednávat o budoucí koalici v dvojbloku s hnutím Naše Česko, které ve volbách skončilo 4. Zástupci obou subjektů se domluvili na spolupráci, potvrdil to písecký starosta a lídr kandidátní listiny ANO Michal Čapek. Dohromady budou mít 10 mandátů, z toho ANO 7. Druhý skončil Písek srdcem a rozumem se 3 mandáty. 3 zastupitelé budou mít i KDU ČSL a Hlas Písku. STAN bude mít v Písku 2 mandáty, stejně jako volba pro město a ona Písek. Do 27 členého zastupitelstva se dostali také Piráti, kteří budou mít stejně jako ODS jediný mandát. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie děkuje veřejnosti za pomoc.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačno, místy s přeháňkami, četnějšími na horách. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 10. V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně k 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují u Volar na Prachaticku na silnici 141 směrem na Prachatice a v Bavorově na Strakonicku na křížení silnic 141 a 142. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříní vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizoo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sukolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Běloušků a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední Minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na Minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o něm jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byly už vlastně od začátku. Plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako od mala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenujou se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna. Prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehnedá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v trezorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle sněvili.
2: To je on. Nekrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc a už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm. No a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Prachaticích vyhrálo volby hnutí Nezávislí bývalého starosty Martina Malého. Hnutí Naše Česko vyhrálo volby v Táboře, těsně porazilo hnutí ANO. Písečtí basketbalisté přivítají v 6. kole ligy od 17 hodin tým z Ostravy. Na jihu Čech bude zítra většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Prachaticích vyhrálo hnutí Nezávislí. V 21 členém zastupitelstvu získalo 6 mandátů a 27,5% hlasů. S jakými dalšími uskupeními budou Nezávislí jednat o možné koalici, doplnil lídr kandidátky Martin Malý.
2: Tak my jsme měli nejbližšího koaličního partnera dokonce 8 let ve vedení města ANO, tak určitě s nimi vnímám velký a zajímavý programový průnik s mladou kandidátkou, které se jmenují Prachatice společně, takže to bych viděl jakoby základ.
0: ODS v Prachaticích získala 4 zastupitelské mandáty, Prachatice společně 3, stejně jako Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko. Se 2 mandáty se do zastupitelstva dostali Živé Prachatice a Hnutí ANO. Pro Prachatice získalo 1 mandát. Komunální volby v Táboře vyhrálo hnutí Naše Česko, získalo přes 18,5% hlasů. Těsně za ním skončilo hnutí ANO s více než 18%. Hnutí Tábor 2020 s dosavadním starostou Štěpánem Pavlíkem na 3. místě získalo 5 křesel v budoucím zastupitelstvu, stejně jako obě vítězná hnutí. Volební výsledky hnutí Naše Česko v Táboře okomentoval jeho lídr Ondřej Semerák.
3: Je to úžasný výsledek, když si vezmete, že víceméně Naše Česko vzniklo v březnu letošního roku, že jsme do voleb šli z nuly. Každý subjekt, který v Táboře tady kandidoval, tak má nějakou minulost a je úžasný, kolik jsme dostali důvěry od lidí a jsem za to strašně rád a i za podporu kraje.
0: Do 27 členého táborského zastupitelstva se dostane ještě koalice Pirátů se Zelenými a Nezávislými kandidáty Živý Tábor, koalice Šance pro Tábor, Společně pro Tábor a Tábor na Max s podporou starostů. Do jihočeských dnů otevřených ateliérů se zapojily také umělecké školy. Jejich návštěva může být inspirací pro budoucí uchazeče o studium. Které jihočeské školy se zapojily, upřesňuje Monika Zárybnická z odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
4: Je to obor výtvarného zpracování skla v Třeboni, potom je to střední průmyslová škola, kde se věnují obalové technice ve Strakonicích a samozřejmě ty naše dvě stálice, což je střední umělecko-průmyslová škola Bechyně a střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově. Sport.
0: Písečtí basketbalisté přivítají v 6. kole ligy od 17 hodin tým z Ostravy. S bilancí 3 výher a 2 porážek se dělí o 5. místo tabulky právě se Sršni. Kromě dlouhodobě zraněného Kevina Týmla bude pro domácí důležité, jestli budou schopni nastoupit rozehrávači Vojtěch Sýkora a Matěj Burda, kteří se ještě letos na palubovce nepotkali, uvádí klub na svém webu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně oblačno, místy s přeháňkami, četnějšími na horách. Teploty jsou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 10. Mírný západní vítr bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Pouze výjimečně slabé přeháňky. Teploty maximálně mezi 11 a 14 stupni, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Táboře na křížení ulic Československé armády a kapitána Jaroše. Provoz je tam omezen. Záchranáři teď vyjíždějí ke střetu dvou osobních aut na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku. I tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Už za chvíli nás čeká pravidelné čtení na neděli, také soutěž, takže mějte telefony při sobě. A ještě knižní hlídka. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Je to takový zvláštní úkaz. Lidem se v noci začínají telefonicky ozývat jejich nedávno zemřelí příbuzní. Volají dědečkové, babičky, maminky, tatínkové, tchýně a tchánové a mají dobře míněné rady, bez ironie. Co to má znamenat? Co se to děje? Ani mobilní operátor nechápe. Poslechněte si povídku Ivana Mlse s názvem Dědo, zavolej.

Houstone, máme problém. Houstone Alvarez, generální ředitel společnosti Eurocom, největšího a také jediného středoevropského globálního mobilního operátora, překvapeně zvedl hlavu. Už léta se snažil vymazat slovo problém ze slovníku svých českých zaměstnanců, ale zdálo se, že v tomto směru je jeho manažerské snažení marné. Nejbližší Alvarezův spolupracovník a podřízený Vladan Crha se tvářil opravdu vážně. Černovlasý Španěl významně pohlédl na svého prošedivělého podřízeného. Tak co je to tentokrát? Zase nějaká provokace od konkurence? Vladan Crha mu na stůl položil tlustý fascikl, který sebou přinesl. To jsou, prosím, písemné záznamy z našeho zákaznického call centra. Jenom za dnešek, prosím. Stížnosti? Povytáhl pohrdavě obočí generální ředitel. Proč ty lidi platíme, když je nedokážou sami řešit? Copak já jsem nějaký ombudsman? Otráveně otevřel desky a prohraboval se složkou papírů, aniž by se namáhal s jejich čtením. Vzhledem k tomu, že z tuzemské řeči ovládal jen zdvořilostní fráze, ani mu nic jiného nezbývalo. Právě naopak, Houstone. Crha se nervózně podrbal na nose. Samé pochvaly a poděkování a operátoři nevědí, co s tím. Vladané, s tím přece nemáte vůbec chodit za mnou, ale rovnou za našimi marketingovými experty, nebo snad mám všechny učit, jak z toho pro nás a akcionáře vydupat co největší zisk? Crha se znovu podrbal na nose, přešlápl z nohy na nohu, pohledem zaletěl k oknu, za kterým se rýsovalo malebné panorama Prahy se žižkovskou televizní věží, a pak opatrně řekl, když ona ta poděkování a slova chvály se pro marketingové využití tak trochu nehodí. Jak tak trochu? Jak nehodí? Copak chvála nám už někdy ublížila? Právě proto jsem s tou věcí tady a mluvím o problému, řekl Crha a pohlédl šéfovi pevně do očí. Opravdu netuším, jak v náš prospěch marketingově využít telefonické spojení se záhrobím. Houstone Alvarez byl nucen připustit, že v tomto případě má slovo problém opravdu své opodstatnění. Když panu Antonínu Nezvalovi zazvonil ve středu před půlnocí jeho mobilní telefon, prolétla mu hlavou myšlenka o otrapech, kteří nemají co na práci. Probral se ze slastného polospánku, do kterého zrovna upadal, poplácal pro uklidnění po vystrčeném zadečku manželku Jitku, která ze spaní cosi zamumlala, a natáhl ruku po přístroji ležícím na nočním stolku. To bude nějaká blbost, zabručel, když zamžoural na displej mobilu a zmáčkl tlačítko příjmu. Pak mu náhle vyschl

imitátor. To sotva. Moment, nezavěšujte. Antonín nezval se, vyhrabal z postele a rychle přešel do kuchyně. Pečlivě za sebou zavřel dveře, z kohoutku si do sklenice napustil studenou vodu, napil se a pak usedl na židli u okna. Vím, že je to pro tebe asi šok, ale nějak se s tím vyrovnej. Je to opravdu důležité, co ti chci říct. Už mě vnímáš? Zajímal se hlas. Opravdu jsi to ty, dědo? Vypravil ze sebe přiškrceně. Nevěřil, nemohl věřit. Je to přece nesmysl, aby člověk, kterého před půl rokem pochovali, telefonoval. Blbý for? Očekával, že každou chvíli se hlas na druhém konci linky neudrží, rozesměje se a řekne apríl nebo něco podobného, i když je září. Jasně, že jsem to já! Hlas zněl trochu nazlobeně. Dědeček nikdy neměl rád, když se o jeho slovech v nejmenším pochybovalo, vzpomněl si Nezval. Pořádně mě poslouchej, Tondo. Až pojedeš zítra do práce, jeď buď autobusem nebo autem. Vykašli se na kolo, jasný? Nemůžu ti říct proč, ale prostě nejezdi na kole. A ber to jako příkaz od prarodiče, o kterém se nediskutuje, jasný? Ale já... Nezval chvíli, nevěděl, co říct. Ale zítra má být hezky a na kole jsem v práci nejrychleji. Nediskutuj! Ještě mi poděkuješ. Poslechni mě a já se ti zase časem ozvu. Měj se. Musím končit. Děda přerušil spojení. Nezval vypil ještě jednu sklenici vody, telefon pro jistotu vypnul a s hlavou plnou divných myšlenek odešel do ložnice. Zavrtal se pod téměř vychladlou peřinu a ještě dlouho nemohl usnout. Antonín Nezval neměl cestování městskou hromadnou dopravou rád. Tam, kde on plynule projel na kole, popojížděl autobus přískoky. V tlačenici cestujících bylo nutné si neustále dávat pozor na kapsy, navíc místo vnadných dívek, jejich štěsné tisknutí by byl ochoten snášet, byl obklopen výhradně nepohlednými ženami vyššího středního věku. K tomu všemu tentokrát ještě sdílel těsný prostor u prostředních dveří s tmavovlasým osmahlým mužem, který se, podle Nezvalova čichového odhadu, důvěrně seznámil s mídlem a vodou zřejmě naposledy ve svém dětství. Na kole bych byl už dávno v práci. Letělo mu hlavou, když autobus opět z prudka zabrzdil. No to snad není možný, to musí být pěkný hovado. Konstatovala žena sedící u okna sledující se zájmem dění venku. Nezval otočil hlavu. Za zatáčkou na přejezdu pro cyklisty leželo na boku nákladní auto a po vozovce se povalovaly obrovské ocelové ingoty. K místu havárie právě přijížděl policejní elektromobil. Štěstí, že tam zrovna nikdo nepřejížděl na kole, to by byl masakr! Řekla žena a Nezvala polil studený pot. V zápětí se ho zmocnil neuvěřitelný pocit euforie. Ten dědečkův telefonát zřejmě nebyl fór. Když nic jiného, aspoň zavolá do zákaznického call centra Eurocomu a poděkuje za službu. Pokud to tedy byla služba. Podobný nápad toho dne měla také jistá Katka Kolářová ze Strakonic, které spopelněná prababička těsně před půlnocí po telefonu doporučila, aby po ránu z domu vyšla se zavřenýma očima. Srazila se s naprosto neznámým, vysokým, modrookým mužem a byla z toho láska na první pohled, v což už ve svých 28 téměř nedoufala. 3 měsíce mrtvá matka přesně o půlnoci po mobilu napřed šokovala a pak nabádala paní Květu Kotrbovou z Tábora, aby nechodila na oběd do své oblíbené restaurace na náměstí, ale aby tentokrát v polední pauze zašla do čínského bystra. Neodvážila se nočního hlasu neuposlechnout a o den později byla v práci zcela sama. Ostatní kolegové se až po týdnu postupně vraceli do zaměstnání vyhublí a sestrhanými rysy, jak se na nich vyřádila salmonela, zahnízděná osudného dne v bramborovém salátu z jejich oblíbené restaurace. Noční hlasy zesnulých předků se kolem

půlnoci začaly ozývat z mobilních telefonů po celé české kotlině a s předstihem důrazně varovali před nebezpečím, rozjetými nákladňáky, padajícími květináči, problémovými situacemi doma i v zaměstnání, stejně tak jako před neuváženými činy. Dokonce zasvěceně a úspěšně radili i s budoucími finančními transakcemi. První a také jediný, kdo si u Eurocomu oficiálně postěžoval nikoli přes zákaznické call centrum, ale při osobním pohovoru, byl generální ředitel akciové společnosti Saska Karel Průša. Podívej se, Houstone, oslovil svého generálního kolegu. Já chápu, že se snažíte vylepšovat služby zákazníkům a přebírat klienty konkurenci. Ale čeho je moc, toho je příliš. Jestli nepřestanete na vaší mobilní síti s těmi půlnočními radami, tak vás zažalujeme a požádáme soud o předběžné opatření, kterým vám vypne celou síť. Chcete nás zničit nebo co? Houstone Alvarez udělal rukama rozpačité gesto a v jeho ostře řezaném obličeji se mu usadil poněkud netypický výraz utrápeného Bernardína. O čem to mluvíš, kolego? Dramaticky nám padají tržby. Ti vaši chytráci, výstražně vztyčeným ukazovákem levé ruky zastavil Alvareze v nádechu k odpovědi. Ti vaši chytráci radí lidem se 100% zárukou i týden dopředu, jaká čísla padnou ve sportce. Nevím, jak jste přišli na algoritmus, který z teorie pravděpodobnosti dělá mrtvou vědu. V každém případě máme 2x do týdne 10 i víc tisíc sázkařů, kteří trefí kombinaci pro první pořadí. Každý tak po rozdělení dostane jen směšnou částku a nám prudce klesá počet sázejících, protože uhádnout 6 čísel a pak dostat 10 euro i míň se nikomu nevyplácí. Esos muertos, cedil mezi zuby nenávistně Houstone Alvarez a pak velice stručně seznámil Karla Průšu s podstatou problému. Generální ředitel Sasky pochopitelně nevěřil. Vrhal na Alvareze útrpné pohledy naznačující, že to Španěl zřejmě přehání s místními blondýnkami a uhnal si chorobu, která už začíná nahlodávat jeho mozek. A tak se do luxusní kanceláře dostavil nikoli s jedním, ale hned se třemi objemnými fascikly Vladan Crha. Složil záplavu papíru překvapenému řediteli Průšovi do klína. Telefony ze záhrobí? Neboštíci radí živým? Mrtví předpovídají budoucnost? Chcete mě rozesmát? Ani omylem. Ujal se slova Crha, když si všiml, že jeho šéf zřejmě rezignoval na to, že Průšu přesvědčí. Holá, skutečná, nefalšovaná pravda. Generální ředitel Sasky se nevzdával. A co vám brání jít do účtů, do smluv a ty telefony, ze kterých volání přicházejí, prostě odpojit? Aha, jednoduchá řešení zřejmě nebudou vaší silnou stránkou, že? Také nás to napadlo, reagoval Crha. Problém je ale v tom, že 95% obyvatel tohoto státu má mobil s předplacenou kartou, takže jsou pro nás anonymní. A ti, co nám děkují, nám pochopitelně nezdělují, z jakého čísla jim mrtvý děda nebo babička volají. Aha. Generální ředitel postižené Sasky Karel Průša dostal další nápad. V tom případě stačí počkat, až ti mrtví provolají kredit a všechno se urovná. Předpokládám, že mrtvoli zpravidla nedisponují bankovním účtem a pokud mají u sebe nějakou hotovost, asi jen těžko si zaskočí z hřbitova do trafiky nechat si kredit dobít. Nemám pravdu? Nemáte. Vladan Crha se přezíravě usmál. Vaše zkušenosti s fungováním kartových, tedy předplacených telefonů, jsou, jak vidím, minimální. Kredit totiž může dobít kdokoliv, kdykoliv a komukoliv. Aha. Průša měl tu špatnou vlastnost, že často a rád opakoval nějaké slůvko, kterému pro danou chvíli připadalo jako nejvhodnější. Schodil z klína na koberec fascikly z papíry a povstal. Aha. No, takže z naší strany to, pane kolego, mírnou úklonou hlavy naznačil pozdrav, přece jenom vypadá na žádost k soudu o předběžné opatření. Přeji vám hezký den. Vykráčel z kanceláře, kde nechal Vladana Crhu i lehce brunátného Houstona Alvareze.

0: Jituš? Kde vlastně skončil ten dědův mobil? Zajímal se Antonín Nezval ráno poté, kdy absolvoval už 7. půlnoční telefonický rozhovor s mrtvým dědečkem. Děda se mu především velice omlouval za sáskařský typ. Nezval sice jako 10 000 jiných občanů ten den vyhrál první ve sportce, ale vzhledem k rozmělnění celkové částky mu výhra sotva pokryla náklady na onen jeden vsazený sloupec. Dědův mobil? Zamyslela se Jitka Nezvalová a přestala se hrabat ve skříni ve snaze najít oblíbený růžový svetřík. Vždycky ho nosil u sebe, ale pokud si vzpomínám, než umřel v nemocnici, tak ho u sebe neměl. A když jsme na chalupě likvidovali věci po něm, tak tam taky nikde nebyl. A do rakve jsme mu ho určitě nedávali. Ty bys jako chtěl přijít na to, odkud ti vlastně volá, viď? Spíš jak si mobil dobíjí a jak si dobíjí kredit. Zabručel Nezval. Vzpomněl si na to ještě cestou do práce, když velice opatrně přejížděl hlavní silnici po přejezdu pro cyklisty v místech, kde se přednedávnem vysypal náklaďák z ingoty. Vedení Eurocomu stálo před velice delikátním problémem. Na straně jedné noc co noc čekali 10 000 zákazníků na popovídání se svými mrtvými předky a viditelně z toho profitovali. Na straně druhé neméně významná skupina občanů České kotliny byla o tento styk se záhrobím prostřednictvím mobilní technologie ochuzena. Především ti, kteří podlehli reklamnímu naléhání a pořídili starouškům neanonymní mobilní telefony s paušální platbou. Teď si rvali vlasy. Národ přitom začal hrát roli jakéhosi podivného spiklence. O fenoménu se sice dobře vědělo, na veřejnosti se o něm ale vůbec nehovořilo. Před světem se všichni tvářili jakoby nic. Dokonce ani jinak velmi investigativní žurnalisté do věci nijak nešťourali. Ostatně proč také, když díky uklidnění na domácí politické scéně začala země prudce prosperovat? I několika čelním politikům přednedávnem odešli rodiče na věčnost a velmi rychle se na druhém břehu řeky Styx přeškolili na funkce prozíravých vnitropolitických poradců. Sněmovnou tak velmi elegantně prošly ekonomické zákony, které umožnily nabrat ekonomice druhý dech. Koalice s opozicí uzavřela podivuhodnou dohodu, jejímž prvním plodem byla konečně po 40-letých sporech jednoduchá, jasná a především komplexní důchodová reforma. Obměněná vláda, doplněná o představitele levice, pravice i středu, začala ze dne na den pracovat jako dobře promazaný stroj. Houston Alvarez nervózně bubnoval prsty do mahagonové desky svého psacího stolu. Proč to muselo potkat zrovna nás? Vznesl řečnickou otázku. Vladan Crha nenechal řečnickou otázku bez odpovědi. Probírali jsme to z techniky, začal opatrně. Je to sice jen teorie, ale lepší něco než nic. Domníváme se totiž, že platíme daně za naši dokonalost. Právě v Čechách máme už dlouhá léta nejvyšší penetraci populace mobilními telefony. Máme tady nejhustší celulární síť z celého světa, největší počet anonymních telefonů v přepočtu na obyvatele. Dá se to sice jen velmi těžko matematicky vyjádřit, ale je fakt, že čím rozsáhlejší, složitější, propracovanější a sofistikovanější systém, tím je vyšší pravděpodobnost výskytu nepředvídané události. No a my jsme měli smůlu, že třeba místo masového výpadku sítě nás potkalo tohle. Zakončil opatrně. Tomu říkáte vysvětlení? Vyskočil od stolu šéf Eurocomu. Potřebuju logické vysvětlení, chápete? Ale vždyť nám to vlastně neškodí, zkusil Crha přeladit na jinou notu. Naopak, prodej kartových telefonů vzrostl o 35%. Celé nákladňáky teď vozíme do hospiců po celé zemi a navíc z našich neoficiálních, manažer se trochu začervenal, jako by řekl něco neslušného, z našich neoficiálních sondáží vyplývá, že ze záhrobí se neozývá nikdo, kdo zemřel před více než 2 roky. Můžeme tedy předpokládat, že obchody se budou hýbat, protože každý rozumný člověk vybaví svého dosud žijícího předka co největším počtem aktivních mobilů nebo SIM karet aby zvýšil pravděpodobnost, že se mu dotyčný pak odtamtud zvedl oči ke stropu v úmyslu vyjádřit mnohem vyšší polohu, než byla střecha budovy, odtamtud dovolá. Nač tedy ještě nějaké vysvětlení? Houston Alvarez hluboce povzdychl. Tohle by se mu doma určitě nestalo. Ale pak rezignoval a, aby dal najevo svou momentálně poněkud pošramocenou manažerskou převahu, podotkl: dobrá, pokud to budeme brát takhle, budiš. V každém případě ale zvedněte obchodníky, ať trochu pozmění naši obchodní strategii. Kdo ví, jak dlouho tenhle růst potrvá. Soudce Vojtěch Malý celý den přemýšlel nad podáním, kterému přišlo ze sekretariátu akciové společnosti Saska, signované samotným generálním ředitelem Karlem Průšou. Požadavek na předběžné soudní opatření, kterým by byla zastavena na českém území činnost akciové společnosti Eurocom, se mu příliš nezdál. Důvod, tedy devastační účinky fungující mobilní sítě na ekonomiku firmy, se sice jevil dostatečně pádný, nicméně šlo o nepřímý vliv. Co s tím? Mrtvý otec soudce Malého měl jiný názor. Klidně, chlapče, to předběžné opatření vydej. Prospěješ dobré věci. Řekl mu po telefonu 5 minut před půlnocí, aniž by svou radu nějak hlouběji rozváděl. Druhý den, z moci úřední, mobilní síť umlkla. Generální ředitel Houston Alvarez skřípal zuby. Předběžné opatření bylo z druhého konce hlavního města doprovázeno spokojeným a hlasitým mnutím rukou jiného generálního ředitele a poté, co vešlo v širší známost, i zděšením v politických kruzích. Několika tisíc lidí těžce závislých na mobilním telefonu se zmocnila deprese a ekologičtí fundamentalisté vyšli zcela spontánně do ulic oslavovat úbytek elektronického smogu. Antonína Nezvala probudil o půlnoci divný zvuk. Snad si sousedka neusmyslela zvonit na nás uprostřed noci. Letělo mu hlavou. Pak mu došlo, že nejde o zvonění u dveří, ale o zvonění mobilního telefonu. Uplynul už týden od chvíle, kdy Eurocom vypnul své sítě a nepoužitelný telefon ležel pohozený někde v kuchyni v hromádce starých novin. Nezval se vyhrabal spod přikrývky a vydal se ke kuchyni. Ano, byl to mobil, na displeji svítilo slovo děda.
1: Já vím, co chceš říct, že mobilní síť je vypnutá, ale co je mi do toho, že jo?
0: Ozval se ze sluchátka známý noční hlas.
2: Přece k tobě nebudu promlouvat ze zářícího mraku nebo z nějakého starého obrazu, to je přece zoufale nemoderní.
1: A teď mě dobře poslouchej. Zítra v 3:30 odpoledne tě čeká velká událost. Dobře mě poslouchej, abys to...
0: Děda měl tentokrát velmi tlachavou náladu, jako snad nikdy. Stejně jako ostatních, zatím 16 852 dědečků, babiček, otců, matek, tchánů či tchyní, kteří toho večera pocítili naléhavou touhu popovídat si se svými pozůstalými.

Slyšeli jste povídku Dědo zavolej našeho dlouholetého kolegy, novináře Ivana Mlse. V režii Lubomíra Koníře ji v našem rozhlasovém studiu v roce 2007 za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetl herec Martin Hruška. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž. Vyhrát můžete román Teta, jehož autorkou je francouzská spisovatelka Valérie Perrenová. Román vydalo nakladatelství Jota, které nám knížku do soutěže také věnovalo. Za chvíli vytáčejte telefonní číslo 221 55 44 11.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jak už jsem slíbil před písničkou, nyní nás čeká soutěž. V příběhu, který jste před chvílí slyšeli, se všechno točilo kolem telefonátů ze záhrobí. Řešit je muselo i vedení jednoho mobilního operátora. Jaké jméno si pro něj autor Ivan Mls vymyslel? Zachytili jste ho? Nabízím tyto možnosti. Za A to byl Eurocom, za B Orange, za C Telefonica, za D Veon. A výhrou je dnes román s názvem Teta, které vydalo nakladatelství Jota. Volejte právě teď 221 55 44 11. A možná už právě teď mám na telefonu výherce nebo výherkyni. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo pak se k nám dovolal?
1: Marie z Vimperka.
0: Tak Marie, nabízla jsem čtyři možnosti. Která je ta správná?
1: Já si myslím, že ta jednotka.
0: To znamená Eurocom?
1: Ano.
0: Eurocom. A to je správná odpověď. Tak moc gratuluji a zeptám se... jak se vám líbila dnešní povídka od našeho bývalého kolegy Ivana Mlse?
1: No, bylo to takový zajímavý, prostě... On píše, pan Mlz píše dost ty fantastické knížky, ale může se to stát, no, takový, že někdo se vydá a mluví, ale ono je pravda, že i někdy ve snu se vám zjeví ten zemřelej a něco vám v tom snu chce sdělit.
0: To je také pravda, to je také pravda. Tak ještě jednou gratuluji, prosím, zůstaňte mi na telefonu a zatím se mějte moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dirigenti Alena Hron, Jan Talich nebo Petr Altrichter, solisté Jana Boušková, Lukáš Klánský, Ester Pavlů nebo Roman Patočka. S takovými osobnostmi se letos setkají posluchači Jihočeské filharmonie v rámci 46. koncertní sezóny. Podrobně si ji představíme s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Poslouchejte Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, letošní říjen je ve znamení dvou největších knižních událostí roku. Jednak se konal frankfurtský knižní veletrh, kde tentokrát bylo hlavním hostem Česko, a také 16. října začne knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, což bude tuzemská literární událost par excellence. Za zajímavým a bouřlivým děním ve Frankfurtu se v knižní hlídce ohlédneme příště. Teď ale k mikrofonu právě ve Frankfurtu přistupuje ředitelka veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová, aby nám prozradila, na co se můžeme za pár dnů těšit.
2: Tak tématem Havlíčkova Brodu nebo jeho motem je knihy jsou geniální přítelkyně, což je jednak podsta literatuře. Odkazuje to na slavný román italské autorky Eleny Ferrante, ale vyskyhuje to skutečnost, že knihy jsou geniální přítelkyně, jenom si k ní musíme najít cestu, protože nám oni pomůžou najít cestu složitým labyrintem života. Chystá se velmi bohatý doprovodný program a já jsem velmi ráda, že jedna z jeho hlavních osobností, z jeho hlavních hvězd, je tu se mnou ve Frankfurtu. Je to Alena Mornsteinová, která, můžu to snad prozradit, bude mít světovou předpremiéru své dětské knížky Vánoce na modré planetě, ale ona o tom řekne víc. Já sama se velmi těším také na takový odbornější program, debatu o 30 let později, kdy několik lidí bude hovořit o změnách na knižním trhu od 90. let do současnosti a bude to moderovat Lukáš Hejlík.
1: Tak a na zmíněnou světovou předpremiéru přijede do Havlíčkova Brodu na knižní veletrh Alena Mornsteinová se svou novou dětskou knížkou. Jmenuje se Vánoce na modré planetě.
3: Vánoce na modré planetě jsou už moje 6. knížka pro děti, což svědčí o tom, že pro děti píšu ráda, protože jinak bych tolik knih nenapsala. A je to pokračování mé předchozí knihy Modrá planeta, která vypráví o dětech z celého světa. A tentokrát Vánoce na modré planetě vypráví o tom, jak se Vánoce na té naší modré planetě slaví.
1: Veletrh v Havlíčkově Brodě, kde bude v předpremiéře představena i dětská kniha Aleny Mornsteinové Vánoce na modré planetě, začne 16. října, čili chvíli před Vánocemi, aspoň podle nás dospělých. Pojďme ale ještě k dalším knižním novinkám. Neviditelné minuty. Obrazy ze života Boženy Němcové. Tak se jmenuje román Jany Poncarové. Je o dvou ženách, spisovatelkách z různých časů, které se setkaly na jednom místě. Tištěnou verzi vydalo Moto, v audioverzi vydalo Voxy a audioknihu načetla Tereza Kostková.
4: Přecházíme Václavské náměstí. Tudy jsem spěchávala aspoň jednou měsíčně. Do rozhlasu na rozhovor, na schůzku s literární redaktorkou, na focení pro časopis. Rozhlížím se po svém starém já.
1: Tolik obrazy ze života Boženy Němcové. My ale pokračujeme v rozhlížení se po nových knihách. Jednoho krásného jarního rána navštíví Diana Kauperová, bohatá matka slavného herce, pohřební ústav, aby si domluvila svůj vlastní pohřeb. A pouhých 6 hodin později je nalezena mrtvá. Tak začíná klasická britská detektivka od Anthonyho Horowitze, Pohřeb na přání. Už předloni ji vydalo Argo, teď ale vychází v nakladatelství Tympanum v audioverzi.
5: Pod jménem pohřebního ústavu se skvěl nápis Nezávislá pohřební služba, rodinný podnik od roku 1820. Do ulice hleděly 3 výlohy, 2 z nich zakryté závěsy, 3. byla prázdná. Až na mramorovou otevřenou knihu s vyrytým citátem. Neštěstí samo nechodí, jen v houfech.
1: Něco veselějšího by to ovšem chtělo. Co takhle knížku od výtvarnice Magdaleny Rutové? Jmenuje se Hrv, Hiv, Huf a je, jak vám jistě už sám název napověděl, o dětech a psech. A je to navíc knížka hravá, nakonec své knihy Magdalena Rutová testuje na vlastních dětech, jak před časem prozradila Českému rozhlasu.
6: Tak trošku vždycky, když něco kreslím, nějakou knížku, tak to trošku kreslím i pro ně, nebo snažím se to dělat tak, aby je to taky bavilo. A vlastně oni často jsou první čtenáři něčeho, co třeba ještě nevyjde, nebo co ještě nikdo nevidí a já jim to ukazuju, jestli jim to přijde dobrý. Ale oni jsou takový, že mi vždycky řeknou, že to je dobrý, protože prostě se jim líbí, jak kreslím nebo jak píšu, protože prostě jsem starší než oni a oni jsou prostě na mě hodní.
1: Hrv, hiv, huf a buďme taky na sebe hodní. Nechť nám k tomu pomáhá dobré čtivo. U knižní hlídky zase za týden naschledanou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Komunální volby ve Strakonicích vyhrála strakonická veřejnost. Ladislav Metz z ODS a Michal Kozár z Hnutí ANO se utkají ve druhém kole senátních voleb v obvodu Pelhřimov. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková.
4: Volby 2026.
3: S téměř 45% hlasů ve Strakonicích v komunálních volbách zvítězilo hnutí Strakonická veřejnost. Je to o zhruba 16% méně než v roce 2022. Sdružení tamní politické scéně dominuje už od roku 2014. Od voličů letos získalo víc než 68 tisíc hlasů, pokračuje starosta a lídr Strakonické veřejnosti Břetislav Hrdlička.
5: Myslím si, že se snažíme celou tu dobu dělat pro lidi. Máme heslo Měníme Strakonice k lepšímu a že ty lidi to vidí a proto nám tuhle tu důvěru dali. No, máme 10 hlasů z 21, takže bylo by dobré, aby jsme neměli menšinovou vládu se s někým domluvit, ale teď teprve budeme řečit s kým.
3: 4 mandáty ve Strakonicích získalo hnutí Naše Česko, 3 Otevřené Strakonice, po 2 mandátech má koalice společně ODS, KDU, ČSL a STAN a Jihočeši 2012. Volební účast ve Strakonicích byla přes 46%. Do druhého kola senátních voleb bude ve volebním obvodu Pelhřimov postupovat z prvního místa Ladislav Metz z ODS. Současný pelhřimovský starosta získal 30,48%. Podle svých slov se teď chce soustředit na to, jakým způsobem oslovit voliče v následujícím týdnu.
6: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat, ne, a budeme vidět.
3: Druhým postupujícím je dosavadní starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo 27,15% voličů. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro 100 rolí.
4: Sport.
3: V 10. kole hokejové extraligy bude hrát Motor České Budějovice od 17 hodin v Budvar aréně s libereckými Bílými Tygry. Zatímco venku získali Jihočeši v 5 zápasech pouhé 3 body, doma pokaždé bodovali a 3x brali plný počet. Jihočeši mají ale zraněné 2 brankáře. Jak informuje klub na webových stránkách, návrat Milana Kloučka je na spadnutí, ale u Jana Strmeně se předpokládá dlouhodobější absence.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech je převážně oblačno, místy s přeháňkami, četnějšími na horách a teplotami mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 10. V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, pouze výjimečně slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně k 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Západní biozátěž bude na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Nehody se vyšetřují v Táboře na křížení ulic Československé armády a kapitána Jaroše, na silnici 3. třídy mezi Tučapy a Choustníkem na Táborsku a na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Komunální volby na jihu Čech přinesly vítězství nového hnutí Martina Kuby v Českých Budějovicích i složité povolební vyjednávání v dalších městech. Jak se změní vedení radnic a co výsledky vypovídají o náladách voličů? Už je za chvíli živý rozhovor s politologem. Nesmí chybět ani pravidelné jeho české nebe a písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Miroslav Žbirka, ale ještě předtím dostává prostor Hana Zagorová. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 2026.
1: Komunální volby jsou sečtené, teď začíná vyjednávání o nových koalicích. V Českých Budějovicích zvítězilo Naše Česko Martina Kuby. V Táboře mají první tři uskupení shodně po pěti mandátech. A ve Strakonicích obhájila vítězství Strakonická veřejnost. Co výsledky říkají o politických náladách v jižních Čechách? A jak dopadly senátní volby, ve kterých Tomáš Fiala obhájil mandát na Strakonicku už v prvním kole? Tak to se zeptáme politologa Miroslava Šeptáka z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Dobré odpoledne, pane doktore.
2: Dobré odpoledne vám, posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když se podíváme na jižní Čechy jako celek, co je na výsledcích komunálních voleb podle vás nejvýraznější?
2: Za prvé, a to neplatí pouze pro jižní Čechy, ale prakticky pro celou Českou republiku, dominovala lokální témata, opravdu regionální témata, radnice, otevřené hospodaření, nemocnice, chodníky a podobně. Za druhé, a to je specificky jihočeský rys, je to úspěch hnutí Naše Česko.
1: A právě v Českých Budějovicích Naše Česko jasně zvítězilo. Čím si vysvětlujete jeho úspěch a co říká výsledek o dosavadních politických silách ve městě?
2: Pokud se podíváme na výsledky voleb v jihočeské metropoli, tak jsou tam dvě linie nebo dva hlavní motivy. Za prvé, úspěch tedy Našeho Česka znamená, že část voličů je spokojena s tím, jak se České Budějovice a okolí

0: že tato formace vyměnila svého lídra, kdy dlouholetou ikonu Juraje Tomu vystřídal Tomáš Chovanec, a možná i toto byl jeden z pozitivních symbolů pro potenciální voliče.
1: Pojďme se nyní přesunout do Tábora. Tam mají první tři uskupení shodně po pěti mandátech. Jak složité bude sestavit tamní koalici?
0: Bude to velmi složité. Když se podíváme, že městské zastupitelstvo má 27 mandátů a do něho se dostalo 7 subjektů z 8 kandidujících, tak sestavit v těchto poměrech opravdu smysluplnou a akceschopnou koalici bude vyžadovat velkou míru trpělivosti. A je jedno, za to bude vítězné naše Česko, ANO, anebo lokální formace Tábor 2020.
1: Kdo si myslíte, že z nich bude mít největší šanci?
0: Těžko předpovídat. Možná, že to naše Česko jako vítěz může říci, my jsme byli první na pásce, máme nejsilnější, i když těsný mandát od voličů, a bylo by dobré, abychom také postavili starostu.
1: Pojďme nyní do Strakonic. Sice tam vyhrála strakonická veřejnost, ale oproti minulým volbám výrazně oslabila. Co zatím může být?
0: Strakonická veřejnost je místní fenomén, ale jak jste říkal, to oslabení o téměř 17% bodů je markantní. Přesto výsledek zhruba 45% je výborný na regionální poměry. Nicméně ukazuje to, že část voličů je nespokojená s vývojem ve Strakonicích a že se domnívá, že toto město potřebuje změnu. Teď strakonická veřejnost bude potřebovat velmi pravděpodobně koaličního partnera, pokud se nechce spoléhat na menšinové vládnutí. 21 členem zastupitelstvu má 10 mandátů. Nebude mít tedy nadpoloviční většinu, jak to bylo v předchozích dvou funkčních obdobích.
1: Pojďme zhodnotit ještě výsledky v dalších okresních městech, například v Písku, Jindřichově Hradci anebo Českém Krumově. Je tam patrný nějaký, řekněme, společný trend?
0: Společným trendem je vítězství hnutí ANO. Starostové v Písku, v Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově obhájili své prvenství. Je to vždy těžší, pokud vy obhajujete, než když poprvé vyhrajete. Z tohoto hlediska může být hnutí ANO spokojeno, ale teď nastává druhá fáze komunálních voleb, a to je povolební vyjednávání, a to zda budou součástí koalice nebo opozice. Ještě bych se ale zastavil u Písku, protože zde kandidovalo 10 politických subjektů, 11 politických subjektů, a z toho 10 se dostalo do městského zastupitelstva, přičemž Zelená pro Písek jenom velmi těsně nepřekročila tu uzavírací klauzuli 5%. V takovýchto poměrech bude velmi obtížné, ještě obtížnější než v případě města Tábor, sestavit koalici, která dokáže prosadit nějaký společný program.
1: Takže můžeme říct, že v Písku i v Táboře ta povolební vyjednávání budou dlouho trvat, je to tak?
0: Alespoň podle toho, jak dopadly volby, Tábor a Písek budou nejkomplikovanější, plus počítám, že i v Českých Budějovicích povolební vyjednávání budou trvat delší dobu. Je to kvůli zase lokálním tématům.
1: Proč si myslíte, že zrovna v Českých Budějovicích bude to povolební vyjednávání delší?
0: Myslím si, že diskuse kolem územního plánu, kolem to, jak vyřešit parkování, kolem bezpečnosti ve městě může být pomyslným kámenem úrazu. A druhým bodem, který bych tady viděl, je i jak byla vedena volební kampaň, že mnohdy měla také osobní stránku, a je vždy obtížné po vypjaté volební kampani si sednout za jeden stůl a diskutovat otevřeně o povolební spolupráci.
1: Pojďme k senátním volbám. Senátor Tomáš Fiala obhájil mandát na Strakonicku už v prvním kole, tentokrát za naše Česko. Co rozhodlo o jeho úspěchu?
0: Rozhodla jeho regionální známost. Je to primář strakonické nemocnice, která se vyvíjí dynamickým způsobem. To, že proti němu kandidovala jedna protikandidátka a jeden protikandidát, ukazuje, že politické strany, které se mohly přihlásit do soutěže, rozhodně hnutí ANO nebo pravostředové formace, jako je ODS, tak na svého kandidáta rezignovali pravděpodobně i z toho hlediska, že proti.

0: Tomáše Fialovi, nemají přílišnou šanci zabodovat.
1: Na Pelhřimovsku naopak čeká druhé kolo Ladislava Meda z ODS a Michala Kozára z ANO. Co může rozhodnout o vítězství?
0: Obecně o vítězství v druhém kole senátních voleb rozhoduje schopnost mobilizace svých voličů, ale také voličů neúspěšných kandidátů. U Michala Kozára může být aspektem, který může stížit pozici v druhém kole, také skutečnost, že je zároveň starostou Jindřichova Hradce. A je otázkou, jestli občané akceptují to, že by vykonával obě funkce najednou.
1: Když bychom si to měli shrnout, kdo je podle vás hlavním vítězem a kdo je poraženým těchto voleb v jižních Čechách?
0: Hlavním vítězem je hnutí Naše Česko, které se dokázalo etablovat silnou regionální politickou formaci, s kterou je potřeba počítat. Teď ale je potřeba učinit druhý, neméně obtížný krok, a to je etablovat se také v ostatních částech České republiky. Hnutí ANO má rozproplné pocity, určitě chtělo získat především České Budějovice, tam bude potřeba podle mého názoru učinit radikálnější personální opatření. Na druhé straně ale dokázalo obhájit své pozice ve třech okresních městech, takže to není úplně špatný výsledek. Teď bych se dostal k vaší druhé otázce, kdo je poražen. Poraženy jsou tradiční levicové strany, mám tím na mysli sociální demokracii a komunisty, kteří nadále vyklízí pozice, a je otázka, zda se dokážou při svém pádu do politického podzemí ještě zastavit, anebo to bude pomyslné dno, kde až skončí. TOP 09 patří také do skupiny těch, kteří vyklízí pozice. No a pokud jde o vládní strany na celostátní úrovni, Svoboda a přímá demokracie a Motoristy, tak ty také nepředsvědčili minimálně v komunálním jihočeském měřítku.
1: Vy jste říkal, že hlavním vítězem těchto voleb je hnutí Naše Česko. Může po této výhře mít vyšší potenciál pro budoucí sněmovní volby podle vás?
0: Jednoznačně. Martin Kuba může říci, podívejte, jak jsme obstáli v jihočeském kraji. My jsme se dokázali dostat do všech sedmi okresních zastupitelstev. Uspěli jsme v Českých Budějovicích, máme senátora, jsme perspektivní politická síla a nabízíme alternativu. Je možné, že po této fázi komunálních voleb bude Naše Česko sílit i v dalších regionech, byť například v Ústí nad Labem již zaznamenalo výsledek, který si zaslouží pozornost.
1: Tolik komentář politologa Miroslava Šeptáka z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Pane doktore, děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji vám za pozvání, příjemný den.
2: Volby 2026.

0: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Hezké odpoledne u Jihočeského nebe přeje vedle Jany Tiché, ředitelky Českobudějovické observatoře a planetária, i redaktor Filip Černý. Dnes naše povídání dostojí názvu Jihočeské nebe, protože budeme mluvit o jedné astronomické osobnosti původem z jižních Čech.
2: Dneska si připomeneme jedno podzimní astronomické a zároveň jihočeské výročí. 17. září totiž letos uplynulo už 75 let od úmrtí českého a vlastně jihočeského astronoma a geodeta Františka Nušla, profesora ČVUT a posléze profesora Univerzity Karlovy a zároveň vynálezce různých přístrojů používaných v astronomii a v geodetické astronomii.
1: Odkud z jižních Čech František Nušl pocházel?
2: František Nušl se narodil 3. prosince 1867 v Jindřichově Hradci. Jeho otec Ignác Nušl tam byl klempířem a František už jako malý se jaksi motál a okukoval a pomáhal v té klempířské dílně otcově, což mu taková ta šikovnost v práci s kovem se pak hodila i v jeho práci astronomické. A dokonce se jakýsi vztah k té práci s kovem, dá se říct, dědil v té rodině. Po absolutoriu gymnázia v Jindřichově Hradci šel František Nušl studovat astronomii, ale i matematiku a fyziku do Prahy a po absolutoriu univerzity, české části univerzity, tehdy vyučoval matematiku na středních školách, ale zároveň se stále zajímal o dění v astronomii. Skrze Váto se seznámil s továrníkem Josefem Janem Fričem a podílel se s ním od roku 1898 na budování hvězdárny v Ondřejově. Jejímž ho pak Frič ustanovil už v roce 1906 prvním ředitelem.
1: A na co se František Nušl v astronomii specializoval?
2: Nušlovým oborem bylo měření země a času. K těmto účelům vynalézal různé pomůcky a přístroje, až dospěl k vynálezu známého v tomto oboru takzvaného cirkumzenitálu, přístroje pro určování zeměpisných souřadnic obou s využitím principu rtuťového zrcadla a opakovaných odrazů konkrétní hvězdy v té hladině rtuti jako v zrcadle. Ty cirkumzenitály se používaly vlastně až do zahájení měření geodeticko-astronomických souřadnic nebo měření zeměpisných souřadnic prostřednictvím družicové sítě, prvně Navstar a pak dalších. A ty s těmi nejkvalitnějšími cirkumzenitály pozorovatelé dokázali vlastně určit zeměpisné souřadnice s přesností až na 30 metrů, což jestliže se u tého družicového učení zeměpisných souřadnic uvádělo jako ta možná chyba odchylka 10 metrů. Dneska už lze se vlastně dostat na metr, možná ještě méně, ale zpočátku tak to byl přístroj skutečně neskutečný, když to tak řeknu.
1: Jaké byly další profesní osudy nebo úspěchy Františka Nušla?
2: Po vzniku samostatného Československa se Nušl, tehdy už univerzitní profesor, stal nejprve správcem státní hvězdárny v Klementinu a v roce 22 ředitelem celé státní hvězdárny, ke které už připadl Ondřejov, odkázaný státu továrníkem Fričem na památku svého zesnulého bratra. František Nušil je také jedním ze spoluzakladatelů Času, České astronomické společnosti. V letech 1922 až 1945 byl předsedou České astronomické společnosti a v této funkci se zasloužil o zahájení stavby a dobudování hvězdárny v Praze na Petříně. František Mušil byl totiž vynikající přednášející, byl skvělý řečník a zároveň uměl dobře jasně vysvětlovat, jak tedy studentům, vysokoškolským studentům, což je jedna úroveň, tak i široké vlastně laické veřejnosti. Dokonce byl ve své době populárním řečníkem v Pražském rozhlase takových astronomických chvilek, takže my teď vlastně na něj tady navazujeme. A Nušl byl za všechno to své úsilí pro astronomii, byl oceněn kráterem na Měsíci na odvrácené straně, který nese jeho jméno. Jmenují se po něm ulice v Jindřichově Hradci samozřejmě, v Praze Studůlkách a v Ondřejově. Jmenuje se po něm dneska hvězdárna v Jindřichově Hradci, zdravím kolegy. A jmenuje se po něm planetka číslo 3424 Nušl, objevená na observatoři na Kleti jedním z našich předchůdců, Ladislavem Broškem, myslím.
1: Tak vida, kam až došel muž, který začal svou kariéru, nutno říci tedy s poctivým řemeslem, totiž klempířinou.
2: Jak jsem zmínila tu jistou dědičnost v šikovnosti v zacházení s kovy, tak jeden z Nušlových synů, Jan Nušl, byl známým sochařem a tvůrcem různých reliéfů a mříží do interiéru a výtvarníkem pracujícím s kovy. A jedním z vnuků Františka Nušla byl Jan Sokol, český filozof, disident, člověk uvažující hluboce i o třeba souvislostech vědy a víry. A právě Jan Nušl, který nemohl jít rovnou studovat filozofii, tak vlastně začal svou kariéru, dá se to tak říct, učením se na zlatníka, takže ta šikovnost, on o tom hezky mluví ve svých vzpomínkách, takže ta jistá šikovnost v práci s kovy se nějak podědila potom klempíři Ignácovi z Jindřichova Hradce.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, nyní nás čeká nové vydání rubriky Kalendárium, kterou připravuje Petra Matoušková. Ta připomene výročí 165 let od narození šéfredaktora deníku Hlas národa Eduarda Jana Baštýře z Netolic. Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária. Milí posluchači, připomenají jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 12. října. Příjemný poslech. října uplyne 115 let od úmrtí Josefa Bindera, arcibiskupského konzistoriálního rady, pražského katedrálního kanovníka, autora Číměřské vlastivědy a dobrodince rodné obce Číměř na Jindřichohradecku. 13. října je výročí 85 let od skonu Františka Bílka z Chýnova. Sochaře, řezbáře, grafika, architekta a keramika. října se před 125 lety narodil ve Svinkách na Táborsku Josef Kovář, spisovatel pro mládež. Josef Rezek ze Zechovic na Strakonicku byl významný představitel pravoslavné církve. Narodil se 15. října před 140 lety. Z Netolic pocházel Eduard Jan Baštýř, který byl známý jako advokát, šéfredaktor deníku Hlas národa a vydavatel pražského ilustrovaného kurýra. Narodil se 16. října před 165 lety. 16. října by se 75 let dožil herec Jihočeského divadla Petr Hanus. října je výročí 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic, barokního lyrika, hudebního skladatele, učitele a spisovatele. Narodil se i zemřel v Jindřichově Hradci. 18. října se před 110 lety v Písku narodila malířka Miroslava Votavová. října oslaví své životní jubileum 70. narozeniny americká tenistka českého původu Martina Navrátilová. Mezi lety 1978 až 1987 byla světovou jedničkou ve dvouhře. Wimbledon vyhrála 9x. V rozhlasovém pořadu Den v 60 minutách z roku 2016 k úspěchům českého ženského tenisu řekla:
2: všechno se to ulehčilo. Potom, co jsem já utekla, tak vlastně buď ty tenisty uskřípli, anebo jim povolili udělat všechno. Lendo pak neměl žádný potíže v Česku a prostě se to uvolnilo a ty příležitosti se ještě zvětšily. Teďka nevím, proč máme víc žen než mužů, který jsou na té špičce, ale český ženský tenis nebyl nikdy v lepší situaci. My bychom mohli mít dva dobrý Fed Cup týmy, nejenom jeden, že jo. Strýcová hraje v nejlepší tenis, Lucka Sašafářová taky zase vyhrála to debla, samozřejmě Petra Kvitová vyhrála dvakrát Wimbledon, prostě neuvěřitelný výsledky na takový malý stát. Z úspěchu se narodí víc úspěchů, protože se díváte a máte tam ty role models a musíte to dělat poprvé sama, takže to všechno pomáhá takhle.
1: Martina Navrátilová je považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob. Od roku 2000 je v mezinárodní tenisové síni slávy. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Zatažená obloha a místy také déšť. Ani neděle nás příliš nepotěšila, co se týká počasí. Co nás ale čeká v příštím týdnu?
1: Počasí.
0: Tak to už je otázka na Tadeáše Gregora z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve si řekněme, co nás čeká v noci a zítra, to znamená v pondělí.
2: Večer bude postupně ubývat oblačnosti a v noci pak bude jasno až polojasno. Teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, ale vyskytnou se četné přízemní mrazíky a na horách bude kolem nuly. Bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne naopak přechodně až oblačno a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Zítřejší odpolední maxima 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 a bude vát slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Co nás čeká v úterý, bude pršet?
2: Úterý bude převážně slunečné s jasnou až polojasnou oblohou. Ráno se místy budou vyskytovat mlhy. Odpoledne pak bude od západu přibývat oblačnosti. Úterní ranní minima poměrně nízko mezi plus 3 a minus 1 stupněm Celsia. Odpolední maxima pak mezi 11 a 15 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: Co nás čeká ve středu?
2: Ve středu bude přes naše území přecházet okluzní fronta. Bude zataženo až oblačno, v noci a ráno na většině území, postupně jen místy se slabým deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začnou tvořit četné mlhy. Středeční ranní minima 8 až 4 stupně, odpolední maxima 13 až 17 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme ještě výhled pro čtvrtek.
2: Ve čtvrtek budou v noci a ráno četné mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Během dne bude převážně polojasno. Večer se pak opět začnou tvořit mlhy. Čtvrteční ranní minima 7 až 3 stupně, odpolední maxima 13 až 17 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nejen ochotnické divadelní soubory z celé republiky míří do Českých Budějovic. Místní divadlo U Kapličky po roce opět hostí budějickou Thálii. Již 26. ročník nesoutěžní přehlídky. Jaká představení nabídne, kdo bude speciálním hostem a co je na ochotnickém divadlu tak kouzelné, že se mu člověk zpravidla věnuje celý život? Nejen o tom si popovídáme s Václavem Krištůvkem, členem divadelního spolku JKTL, který budějickou Thálii pořádá. Nalaďte si nás v pondělí 12. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Písku, bude vyjednávat o budoucí koalici v dvojbloku s hnutím Naše Česko. Vítěz voleb v Táboře Naše Česko zatím nevylučuje spolupráci se žádným ze subjektů, které získaly zastupitelský mandát. Klubovna pro mládež a další spolky vznikla v budově bývalých jeslí v Kaplici. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková.
1: Volby 2026.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Písku, bude vyjednávat o budoucí koalici v dvojbloku s hnutím Naše Česko, které ve volbách skončilo čtvrté. Zástupci obou subjektů se domluvili na spolupráci, uvedl to písecký starosta a lídr kandidátní listiny ANO Michal Čapek. Dohromady budou mít 10 mandátů, z toho ANO 7. Druhý skončil Písek srdcem a rozumem se 3 mandáty, 3 zastupitele budou mít i KDU ČSL a Hlas Písku. STAN bude mít 2 mandáty, stejně jako volba pro město a ona Písek. Do 27 členého zastupitelstva se dostali i Piráti, kteří budou mít stejně jako ODS jediný mandát. Vítěz voleb v Táboře Naše Česko dnes zahajuje první kola jednání s případnými koaličními partnery. Zatím nevylučuje spolupráci se žádným ze subjektů, které získali zastupitelský mandát, uvedl lídr táborské kandidátky Naše Česko Ondřej Semerák. Důležité podle něj bude, s kým se podaří prosadit co nejvíce bodů z programu. Semerák teď pracuje jako jednatel městské společnosti Bites, která zajišťuje správu a údržbu nemovitostí. Dodal ale, že pozici opustí. Nový prostor pro setkávání mládeže tento týden otevřela Kaplice na Českokrumlovsku. Klubovna Šíp se nachází v budově bývalých jeslí a je určená mladým lidem ve věku od 12 do 19 let. Podle tajemnice městského úřadu Vladimíry Račákové má sloužit pro setkávání, odpočinek i vlastní nápady dětí.
3: Mají k dispozici stolní hry, věci pro nějaké tvoření. Mládež by měla sama si říct, jak tu klubovnu bude chtít využívat, k jakým aktivitám a co k tomu by od nás uvítali. A čekáme, že se na to nabalí i další skupiny, které pracují s mládeží.
2: Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž špatně slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová 1-6 a 2-6. Na jiném čínském turnaji v Šanghaji prošel do osmifinále Jakub Menšík po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, pouze výjimečně slabé přehánky. Teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují u Cehnic na Strakonicku na silnici 22, také na silnici 3. třídy mezi Tučapy a Choustníkem na Táborsku a na Jindřichohradecku na silnici 103 u Halámek. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
5: Inženýr Horák.
4: Ne.
5: Inženýr Horal.
4: Ne.
5: Inženýr Horárik.
4: Ten taky ne.
5: Inženýr Horček.
4: Máte ho tam vůbec?
5: Inženýr Horčičák.
4: Další.
5: Inženýr Horčík.
4: Cože?
5: Inženýr Hvorčík.
4: Ne, to není on.
5: Inženýr Hordoši.
4: Čtěte dál.
5: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
4: Takhle bychom to byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
6: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
4: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Do batvoška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouřeniny?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, černobielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničkomá středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinský.
7: Ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No, to jsme my.
6: Jste vy? Lasica, typický.
7: Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No, to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blísnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: A?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
8: Ano, vedu slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano. To je zajímavé.
3: Ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont. Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. My tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer. Každý druhý den. Jeme.
3: No dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pan Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to je, to jsou...
3: To je príbor. Ty to mijem.
2: To jsou príbory, ale
3: to je... Jaká je to praktická vec?
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používá ten príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
4: obeživo,
3: jedlo?
4: Ne, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, že ja by zostal, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to
4: prosím,
3: dejte
4: kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, protože to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chtěl hovorit o obeživě. Prepáčte, že já mám teda to v rodině peníze, rozumíte? U nás
3: peníze.
2: Taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze. Musí zaplatit. Teda, já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
3: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
2: Do banky
3: ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka?
2: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: No, prebančíno je, jo.
3: Ano. Máme takovou ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
3: A tam se zhromažďují ty peniaze.
2: No a pred bankou se zhromažďují zloději.
3: Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky mají v cudzine velmi dobrý zvuk.
2: Skutočne slovenské banky mají v cudzine ohromný zvuk.
4: Ano.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej. Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
3: Jo.
2: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
2: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
2: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano,
3: to jsme už povedali. Kedy.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A kde, manžel.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Českých Budějovicích vyhrálo volby hnutí Naše Česko. Ve Strakonicích vyhrála volby strakonická veřejnost. Zemřel dlouholetý člen Národního divadla a dabér Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko, které získalo 15 mandátů v 45 členém zastupitelstvu. Druzí skončili Občané pro Budějovice a Starostové s 9 mandáty. Třetí ANO bude mít 8 zastupitelů, čtvrtí Piráti a Budějčáci mají 6 mandátů. 4 zastupitelé bude mít na 5. místě ODS. 6. je společně pro Budějovice se 3 mandáty. Voleb se zúčastnilo necelých 41%. Voličů. S téměř 45% hlasů ve Strakonicích v komunálních volbách zvítězilo hnutí Strakonická veřejnost. Je to zhruba o 16% méně než v roce 2022. Sdružení tamní politické scéně dominuje už od roku 2014. Od voličů letos získalo více než 68 tisíc hlasů. Pokračuje starosta a lídr Strakonické veřejnosti Břetislav Hrdlička.
2: Myslím si, že se snažíme celou tu dobu dělat pro lidi. Máme heslo Měníme Strakonice k lepšímu a že ty lidi to vidí a proto nám tuhle tu důvěru dali. No, máme 10 hlasů z 21, takže bylo by dobré, aby jsme neměli menšinovou vládu se s někým domluvit, ale teď teprve budeme řečit s kým.
0: 4 mandáty ve Strakonicích získalo hnutí Naše Česko, 3 Otevřené Strakonice, po 2 mandátech má koalice společně ODS, KDU, ČSL, STAN a Jihočeši 2012. Volební účast ve Strakonicích byla přes 46%. Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Petruccia ve Zkrocení zlé ženy nebo Švando ve Strakonickém Dudákovi. Pro Buriana byl ale především silnou osobností.
3: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
0: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird si v roce 2010 odnesl cenu Thálie. Televizní diváci mohli zase Štěpničku vídat v televizním seriálu Vyprávěj a působil také jako dabér. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Sport. Překážkový dostih Velká Pardubická s 31 překážkami na 6900 metrech po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Dnes to byl desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donahue. O triumfu se rozhodlo až v cílové rovině. Těsně druhý skončil domácí favorit Godfrey s žokejem Janem Faltejskem. Závod dokončilo 6 z 10 koní.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno i jasno, odpoledne přechodně až oblačno a pouze výjimečně slabé přeháňky. Teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz na silnici 103 u Halámek na Jindřichohradecku a na silnici 22 u Cehnic na Strakonicku. Pozor také na dálnici D3 za Veselým nad Lužnicí směrem na České Budějovice. Tam stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kavárna. Kulturní magazín.
4: Dirigenti Alena Hron, Jan Talich nebo Petr Altrichter. Solisté Jana Boušková, Lukáš Klánský, Ester Pavlů nebo Roman Patočka. S takovými osobnostmi se letos setkají posluchači Jihočeské filharmonie v rámci 46. koncertní sezóny. Podrobně si ji představíme v dnešní kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Jihočeská filharmonie zahájila už 46. sezónu a to je důvod, proč se scházíme tradičně s ředitelem tohoto orchestru Otakarem Svobodou. Vítejte v kavárně, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vy jste zahájili Vodníkem, to je skladba, která se zase tak často nehraje. Co vás k tomu vedlo?
5: Asi právě to, že se tak často nehraje a je to svým způsobem velmi atraktivní, zejména když se vám podaří, což se podařilo naší paní šéfdirigentce, sehnat takový solista, jako je Martin Mišička. Myslím tím mluvený solista, ne muzikantský, protože lidi jdou na ta velká jména vždycky, samozřejmě. A bylo to dobré, bylo to kvalitní.
4: Tak pojďme se podívat, jaký program jste vlastně pro tu letošní sezonu naplánovali, nebo jak jste o něm přemýšleli?
5: Tak přemýšleli jsme asi jako každý rok, to znamená, snažíme se najít skladby, které na jedné straně nehrajou se tak často a na druhé straně jsou známé, protože když budete hrát samé neznámé skladby, tak na to nikdo nebude chtít přijít, lidi neradi objevují zejména ve vyšším věku. A myslím si, že tahle kombinace je ideální. Já si myslím, že klasické orchestry jsou tady o to, aby hráli kvalitní klasiku. Je pravda, že trochu opomíjíme současnou tvorbu, prostě protože bohužel musím konstatovat, že ta osvědčená, historická bývá prostě na trošku jiné úrovni. Je to tak, s tím se nedá nic dělat. No a pak děláme ty crossoverové záležitosti, kdy zase zveme jenom, dá se říct jenom, výrazné osobnosti, protože si myslím, že ty takové ty sdělné osobnosti mají miliony jiných šancí, jak se předvést.
4: Tak taková alespoň v náhledu bude letošní 46. sezóna, ale já bych se zastavila u toho, že vy jste ten zahajovací koncert odehráli v divadelním sále Metropolu a to je teď takový diskutovaný prostor, o kterém někteří říkají, že pro ně využitelný není. Pro Jihočeskou filharmonii je tedy stále využitelný?
5: Tak my tam nebudeme hrát moc pravidelně, protože přece jenom jsou tam jisté okolnosti, které jsou nepříjemné, což tentokrát nebylo. Co se týče dozvuku, který je tam problém, tak my jsme ho měli našimi prostředky, řekněme, dodělaný, protože jsme zvučili toho pana Mišičku, takže tím pádem i ten orchestr šel víc do toho publika, takže to bylo jakoby únosnější ten zvuk, protože za normálních akustických podmínek bez toho dozvuku v zadních řadách je tam už taková zvuková koule, ale tak úplně katastrofální to nevidím. Ten prostor, nejsme divadlo, tudíž nevěšíme tam žádné kulisy, takže nevím, co se děje v momentě, kdy tam něco visí, ale nám se tam nikdy nic fatálního nestalo. Já si myslím, že ten prostor by potřeboval rekonstrukci, ale za sebe bych tam odtud nějak radikálně neodcházel, dokud bych neměl kam jít.
4: Tak je pravda, že vaše koncertní síň svaté Anny je opravená, ale její kapacita je velmi malá a na tyhle ty větší koncerty, třeba na ty crossoverové, o kterých mluvíme, opravdu ten větší sál potřebujete.
5: To určitě, tak tady začínáme využívat slavy, tam se teprve jakoby usazujeme, ještě přesně nevíme, co to všecko obnáší, už jsme tam hráli. Má to několik drobných zádrhelů, ten sál nebyl budován koncepčně jako prostor pro divadlo nebo pro nás, to je prostě univerzální sál, myšlený zřejmě jako pro všechny možné druhy zábavy, když to řeknu takhle. Tudíž jsou tam slabiny jisté, minimálně v tom, že se sedí na takových židlích a nemá to elevaci, takže ty zadní řady vidějí hůř na to pódium. Z balkónu je poměrně špatně vidět z zadních řad na začátek toho prostoru dole, s tím, že z první řady ta se vůbec nedá obsazovat, protože tam jsou ty kolena nalepené na tom rantlu toho balkónu, takže tam pokud vlezete, tak už nikdy neodejdete, myslím, během koncertu. A pak je tam ještě jedna taková drobnost, a sice, že tam jsou dámské záchodky s asi 4 nebo 5 kabinkami pro všechny. Pro diváky i pro účinkující, což je za určitých okolností docela problém. Co nám neudělalo žádnou radost, je, že nám odešlo Brio, které u nás fungovalo dlouhá léta jako restaurace, jako zázemí a odešli právě do Slavie. Ale naštěstí máme náhradu, takže až tam bude Brio, které tam má být oficiálně, pokud vím, teď už za měsíc, tak třeba tahle stránka věci se zlepší, protože tam se nalévala jenom voda. Ale to jsou takové ty počáteční bolesti, které se, myslím, vychytají časem. Takže jako Slavie je jakási alternativa. Obecně řečeno, a to víme všichni, prostě v Českých Budějovicích adekvátní, kvalitní sál pro filharmonii, divadlo a pro větší produkce jako takové chybí. A chybět nějaký čas ještě bude.
6: To je vlastně téma, o kterém si tady povídáme pokaždé, když se scházíme na začátku sezóny a je to už po několikáté a zatím se tedy opravdu nic nezměnilo. Nicméně, Jihočeská filharmonie má, jak jsem řekla, svůj vlastní sál, opravenou koncertní síň svaté Anny. My si povídáme o dramaturgii nadcházejícího 640. ročníku, 640. sezóny a za chviličku se podíváme konkrétně do programu.

0: S ředitelem Jihočeské filharmonie Otakarem Svobodou si povídáme o nadcházející 46. sezóně. A teď tedy zalistujeme programem, abychom byli trochu konkrétnější. Říkali jste, že sázíte na klasiku, takže ta klasická řada je, myslím si, docela zajímavě obsazená. Hned, když se podíváme na Osudovou, tak to je titul, který určitě táhne posluchače už po staletí.
1: Ano, je to tak. To je jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil, že ta stará muzika je prostě nenahraditelná. Já se ještě kratulince vrátím k tomu, co jsme řešili v tom minulém vstupu. Co se týče toho našeho salu, my žijeme ve velmi reálních podmínkách. Kraj nám to během těch posledních 10 let všechno zrekonstruoval natolik, že my jsme tam úplně v pohodě. Jediný problém je samozřejmě, když jsou to větší produkce, ale na to jdeme tedy do té Slavie nebo kamkoliv jinam, ale doma jsme spokojeni a sami všichni víme, že když jsme doma spokojeni, tak jsme pak spokojeni všude. To je jedna věc. Co se týče toho, tak budeme hrát Beethovena, budeme hrát Haydna, budeme hrát Rachmaninova, budeme hrát koncertní provedení pro dané nevěsty. To jsou věci, které už jenom tam jména samozřejmě lákají ty, kteří mají zájem.
0: Ale pojďme se podívat i na interprety, protože třeba Rachmaninův klavírní koncert není úplně jednoduchá záležitost a ne každý interpret ho zvládne.
1: Ano, tam bude ruská solistka, která ale žije tady a studuje v Praze u Jana Talicha a Honza Talich nám ji vypíchnul s tím, že je skvělá, je to mladá dívka, ale ono je dobré občas přivést někoho jako neotřískaného, řekněme, a přesvědčit, že i ty nové talenty stojí za to, aby si zahráli v těchto, jak říkáte, složitých skladbách, ale nádherných. Rachmaninův koncert je prostě nádhera.
0: A můžeme ještě další interprety představit, anebo naopak dirigenty, protože víme, že máte šéf-dirigentku Alenu Hron, ano. Ale právě Jan Talich se k vám docela často a rád vrací.
1: Ten už je tady víceméně doma, s tím děláme pravidelně a rádi, protože to je

0: výlet do naší země a možná i do Evropy, je z toho celá taková, ale ona má aranže pro orchestr, takže mi velmi rádi, to je asi 21 let, takže na ní jsem velmi zvědav. Přijede Richard Galliano, který je naopak na opačném konci takové té známosti, protože už tady vystupoval několikrát, taky už je to starší pán. Máme tady zase Ježka v podání Ondřeje Rumla, Judith Hill je americká, ta už je zkušená a otřískaná, řekněme, interpretka. Tak takové lidi jsme přivezli. No a to jsou ty sezony AB, máme dětskou řadu, máme mimořádné koncerty, pochopitelně. Prostě snažíme se, aby orchestr, a letos to tak skutečně vychází, prakticky každý týden je buď období zkoušek nebo hraní, prostě muzikanti budou mít co dělat, ještě zjednodušeně řečeno, povím.
1: Já bych se přece jen ještě zastavila u té crossoverové řady, protože vím, že jste v minulosti říkal, že, a teď to taky naplňujete, že nechcete zvát jenom taková ta zvučná jména, když tady vynechám Ondře Rumla, ale že zvete interprety, kteří jsou ochotní právě své skladby instrumentovat pro orchestr, anebo zkrátka tu instrumentaci podněcujete vy a doprovázíte solisty. Takže tohle naplňujete i v této řadě.
0: Ano, my si je v podstatě podle toho vybíráme, tak trošku pochopitelně zkoumám, co mají v repertoáru, a za druhé pochopitelně musí hrát roli finanční stránka věci. Já jsem se teď například ptal agenta známého, řekněme, jestli by jsme mohli přivést další sezóně Branford Marsalis Quartet s Diane Reeves, což je teď úplně nová deska, je to posta Coltrane-ovi, a on mě napsal, že to stojí 70 tisíc euro, tak jsem mu poděkoval. Takže tohle je limit, pochopitelně. Finance jsou vždycky limit, ale snažíme se o kvalitu a ta kvalita pořád existuje a já nechci, abychom jim pomíjeli. Musí tady být ta kvalita, jinak to nemá smysl to dělat.
1: Takže posluchači Jihočeské filharmonie se můžou setkat s kvalitními interprety v rámci crossoverové, ale i těch klasických rad. A my za chvíli představíme takový jeden nový nápad, novou řadu, kterou nám představí ředitel filharmonie Otakar Svoboda.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: S ředitelem Jihočeské filharmonie Otakarem Svobodou listujeme programovou brožurou 46. sezóny tohoto orchestru a mě zaujala Ginová klasika a asi nejen mě. Co to je?
2: Tak to je takový nápad, který vzniknul trochu ze situace, kdy se nám jeden projekt posunul a nám tam vzniknul volný týden a říkali jsme si, co tam dáme. A pak nás napadlo, že bychom měli zkusit oslovit jiné publikum, řekněme, než tady na nás normálně chodí, ale ne tím, že budeme hrát nějaké popové vlezlosti, ale tím, že se pokusíme jim přiblížit tu vážnou muziku v jiné formě. Nazvali jsme to zjednodušeně řečeno Ginová klasika, v tom duchu visí i plakáty po Českých Budějovicích, protože to je samozřejmě AI, to tvoří a je tam Beethoven, Dvořák a Mozart v džínách a rozevlátí, Dvořák má na krku sluchátka, prostě žijou v současné době, protože já si myslím, že je potřeba zachytit takovouhle oblast a teď nedá se říct ani jako jaká to je generace, to můžou být všechny generace. Teď to bude jenom jeden koncert, který děláme jako takový aperitiv, ale chtěli bychom ty koncerty z nich udělat celou řadu příští rok. Každý ten jeden koncert, řekněme, že jich bude třeba 6, takže by dělal jeden různý dirigent, u kterých víme, že mají ten hled a tu schopnost. A mě k tomu vedla ještě jedna věc. My jsme hráli, několikrát jsme hráli v Itálii, hráli jsme ve Francii, ve městě Bourges, partnerském městě kultury, v Paříži jsme hráli, hráli jsme v Německu, v Rakousku. Všude, kde hrajete tyhle ty koncerty klasické, anebo i třeba divadla, tak dneska ty lidé už zdaleka nechodí všichni jenom oblečení, jako v těch oblecích a fracích a nevím všem, ale jsou uvolněně oblečení. A já to dlouhodobě za sebe považuji za poměrně dobrou věc, protože si myslím, že spoustě lidí těch mladých nebo těch ne až tak úplně zaběhlých v této sféře to může vyhovovat, že se nemusí nějak piplat, anebo mohou, to je na nich, v čem přijdou. Ale že i ten orchestr, i dirigent, všichni budou oblečení normálně kvalitně, oni jsou oblečení kvalitně, zejména v těch zemích, které jsem jmenoval, to znamená žádné ošuntělosti, máte hezké kvalitní džíny, ideálně zánovní, ale současně uvolněně. Čímž získáváte uvolněný pocit, když sedíte v tom letišti, ten orchestr hraje na pódiu taky zase trošku možná i jinak psychicky a bude to spojené s tím, že tam budou krátké úseky skladeb slavných, z Rachmaninova koncertu jedna věta, pravděpodobně ta nejznámější a tak dále, a jako příklad uvádím. A dirigent k tomu bude něco říkat. Ne moc, aby to zase nevznělo mentorsky, prostě nějak najdeme nějakou takovou odlehčenou verzi, já si myslím, že to je potřeba, že to strašně chybí, protože jinak nám to publikum stárne a bohužel to tak musím říct, vymírá a prostě je to něco, co je otázka, jestli ta nová generace v tom tempu, ve kterém dnes žijeme, jestli vyrůstají ti noví milovníci vážné hudby, já nevím. Takže musíme si je trochu přitáhnout, si myslím.
1: Takže nový pokus, uvidíme, jak se osvědčí. Každopádně Ginová klasika letos poprvé a pak uvidíme. No, když jsme u plánů na tuto sezónu, muzikanti říkají, nebo velké festivaly a tak dále, že musí plánovat dlouhodobě dopředu, že není možné plánovat z týdne na týden, ani půl roku nestačí, protože takový ti zajímaví interpreti, dirigenti, všichni mají ty kalendáře obsazené dlouho dopředu. Neuvažujete tedy vy také o nějaké změně?
2: Ano, uvažujeme samozřejmě, uvažujeme o tom, nebo ne, uvažujeme, my to tak uděláme. My uděláme prostě příští sezonu 27-28, takže začneme v září 27 po prázdninách, jako začínají vždycky ty jednotlivé sezony, ale neskončíme v červnu, jako většinou končí, ale až na konci roku 28. S tím, že pokud se to osvědčí, tak bychom na ten roční mustr přešli potom každý rok, prostě proto i z hlediska finančního. My jsme všichni v té muzice financováni v podstatě v ultimu roku, i když víme výhled, málo kdyby jsme si mohli říct, že nevíme, co bude v roce 28, ale přece jenom, když už ten rok poběží, tak už budou schváleny rozpočty a tak dále, takže víte, co podepisujete. Takhle já třeba jako z pozice, řekněme, šéfa, podepisuju smlouvy a nevím na 100%, jestli na ně budeme mít a v tom případě by to byl průšvih, protože podepsaná smlouva se musí plnit. Že? Takže si myslím, že to je dobré, zkusíme, jestli to bude fungovat a pak bychom na to, když tak přistoupili, dál. A je to i možná z toho důvodu, o kterém jste mluvila, to znamená, že když se plánuje hodně dopředu, tak je dobré mít tu šanci plánovat ještě dál dopředu. A to je asi všecko.
1: No a čím dnešní kavárnu zakončíme? Třeba tím, kam se jeho Česká filharmonie chystá, protože víme, že nehrajete jenom v Českých Budějovicích, nehrajete jenom po jižních Čechách, ale už jste jmenoval některé zahraniční země, kde jste v minulosti vystupovali, čili chystáte se taky letos někam?
2: Chystáme. Takhle, my jsme tady především samozřejmě proto, abychom hráli v Jihočeském kraji a v našem sídle v Českých Budějovicích, to je jasné, ale ty výjezdy ven jsou, myslím si, nutné z mnoha důvodů. Minimálně pro nějaké uvědomění si, jak jsme na tom. A my teda na konci letošního roku po 10 letech se vracíme do Číny na 10denní výjezd. 26. prosince bychom měli odjet. Chystáme se příští rok předběžně do Jižní Koreje. Pojedeme, kde už jsme byli letos, do italského Koma, kde je festival Piazzoli, kde bychom doprovázeli tamní takovou jakoby napřed soutěž a pak ty vítěze. A přivezeme je i sem a máme v úmyslu vyjet na skotský festival Fringe v nějakém menším posazu, kde by se, to je takový festival, který běží každý rok, letos už, na příští rok už to bude po 80., kde se sjíždějí agenti z celého světa a přijíždějí tam interpreti a bez jakéhokoliv pejorativního smyslu tohoto výrazu se tam prodávají. Prostě nabízejí se těm agentům a ti tam přijedou, koukají, když se jim to líbí, tak se vás objednají, což si myslím, že je ideální cesta, jak se dostat Český Budějovic do světa, pochopitelně. No a to si myslím, že jsou takové ty základní naše plánované výjezdy. Měli jsme jít do Dubaje, to nevím, jestli určitě vyjde. V dalším roce pak ještě pojedeme do Chorvatska, ale o tom se budeme bavit za rok, takže takhle vypadají naše plány. Já si nemyslím, jak říkám, že bychom měli být furt někde venku, ale dobré to je. A zapomněl jsem, v listopadu příštího roku bychom měli jet do Bourges znova, do toho města kultury francouzského, které je nádherné. Na rozdíl od našeho města kultury mají 3 nádherné sály, ve kterých už jsme hráli v naší menší sestavě. Máme jim co závidět, no ale tak je to Francie. Je to přece jenom asi bohatší země třeba. A je tam nádherně, jsou tam strašně příjemní lidé, je to tam, jako jezdíme tam rádi.
1: Tak o tom si popovídáme třeba zase někdy příště. Děkuju řediteli Jihočeské filharmonie Otakaru Svobodovi, že byl dnes hostem kavárny. No a přeju úspěšnou sezónu, ať se daří.
2: Děkuju a já taky děkuju za pozvání do kavárny, ačkoliv kafe jsem si tady nedal.
1: Tak to můžeme ještě napravit jinde. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.

0: Nejen ochotnické divadelní soubory z celé republiky míří do Českých Budějovic. Místní divadlo U Kapličky po roce opět hostí budějickou Tálii. Již 26. ročník nesoutěžní přehlídky. Jaká představení nabídne, kdo bude speciálním hostem a co je na ochotnickém divadlu tak kouzelné, že se mu člověk zpravidla věnuje celý život? Nejen o tom si popovídáme s Václavem Krištůvkem, členem divadelního spolku JKTIL, který budějickou Tálii pořádá. Nalaďte si nás v pondělí 12. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, buďte vítáni pod světly ramp z Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Vás zdraví Jiří Kasal. Velkým sportovním svátkem v Čechách je vždy v druhou neděli v říjnu legendární závod Velká Pardubická. Letošní ročník byl už 136. a odtud vede přímá inspirační linka k výběru dnešních písniček víceméně staršího data vzniku. A ta první svým způsobem na něj odkazuje kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase, a Věra Martinová.

Kuhn, co vyhrál nejslavnější Steeplechase, tak pod touto písničkou se sešla zajímavá autorská dvojice. Autorem hudby je Jiří Helekal a text je od Karla Šípa. Tedy to jsou pánové, kteří spolu působili už kdysi dávno v kapele Shut Up. První dáma české country Věra Martinová tuto písničku natočila v roce 1988 s kapelou Gram a dlužno podotknout, že není jediná o koních v repertoáru Věry Martinové. Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým. Tak tento citát náleží světoznámému irskému dramatikovi George Bernardu Shawovi a může se volně vznášet na touto půlhodinku, která bude žánrově určena především žánry country, western a folku, protože právě pro ně je toto téma příznačné a typické. A právě v oblasti folkové hudby se pohybuje kapela Devítka, která vznikla v Praze, ovšem má silné jihočeské vazby a existuje už od roku 1992. Jejím základním článkem je manželská dvojice, zpěvák a kytarista Honza Brož a zpěvačka a hráčka na džembe Jindřiška Brožová, kteří souběžně řadu let působili ve skupině Žalmana Spol. Velmi příjemné vokály a folkrockový charakter jsou typické též pro současnou Devítku. A když se řekne Devítka, tak fandy této skupiny napadne její hit Holka od koní. Ta písnička Honzy Brože vznikla v době studentského vysokoškolského mládí zmíněné dvojice a je vyznáním svého druhu. A jak se svěřila Jindřiška, po ní nešlo se nezamilovat. Holka od koní a Devítka. Pro

0: jako dřív.
1: Devítka a holka od koní s Honzou a Jindřiškou Brožovými, kteří touto svou nejoblíbenější skladbou udělali radost publiku při předloňském jihočeském folkovém večeru u Tří lvů. Nebe plné koní, to je moc pěkná písnička proslulého folkového písničkáře Vojty Kyďáka Tomáška, jenže sice Západočech z Lokty nad Ohří, ale k jihu Čech a zdejší folkové scéně měl vždy blízko. Velmi úspěšný byl Vojtův recital na svatého Valentýna před 2 roky v Českobudějovickém rozhlasovém studiovém sále a na Nebe plné koní samozřejmě nezapomněl. O této písničce mi Vojta Kyďák Tomáško vyprávěl.
2: My jsem jezdil do Plzně, do studia, tak jsem tam měl kamaráda, který dělal nejenom režii a to, a ještě jako filmoval. Tam jsem ji natočil poprvé jako úplně neuměle ještě. Říkám, my tady máme někde za Plzní nějakou stáj, kde jsou koně. Pojď, uděláme si takový, tak já tomu asi neříkal videoklip, nebo nějakou prostě nahrávku s obrázkem, no. Tak jsme tam natočili a já myslím, že jsem se dělal nějaký v ohradě a teď oni to pustili a jsme to několikrát jako na playback, jak se to tak dělá. A teďka přišla nějaká paní a říkala, já vás slyším ze stáje, prosím vás, už to nehrajte. Nám včera umřelo hříbě. Hmm. A tím pro mě ta písnička najednou dostala úplně jinou dimenzi. Já jsem si vymyslel nejdřív, protože nějakého, asi jsem někde něco četl, jak to bývá, prostě něco o kovbojích, jak to tenkrát bylo, prostě nevím. Pro mě ta písnička najednou dostala úplně jiný náboj. Jak ta paní přišla tak smutná, tak s tou slzičkou, říkala, to je krásný, ale už mi nám to tady nehrajte. My jsme neudělali žádnou práci. A do dneška ji hraju a jsem rád. On ten pán Bůh, nebo ten nahoře, já tomu neříkám pán Bůh, já už jsem si odvykl, říká pán Bůh. Ten vesmír, nebo to něco, co nás tady na tom světě řídí, asi to posílá.

Nebe plné koní, tak to byla působivá písnička s dojemným pozadím od Vojty Kyďáka Tomáška. Lapidárně řečeno, pro člověka je kůň spolupracovník, sportovní a volnočasový parťák a také symbol a inspirace. A můžete si, milí posluchači, pod světlý rámp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vybrat, co z toho se týká následující písničky, respektive jejího textu. Píseň o koni pochází z hudební komedie Taková ztráta krve divadla Semafor z roku 1960. Jiří Šlitr zhudebnil 51. sonet Williama Shakespearea v českém překladu Jana Vladislava. A tuto skladbu, která se tedy svým původem vymyká semaforské písničkové produkci, zaspíval Jiří Suchý s Valdemarem Matuškou za doprovodu orchestru divadla Semafor s kapelníkem Fernandem Havlíkem.

Málo známou semaforskou a také shakespeareovskou píseň o koni jste si mohli poslechnout v podání Jiřího Suchého a Valdemara Matušky. Ze světa jsem vybral pouze jedinou písničku z tohoto tematického soudku, ovšem půjde o velký hit a kůň je v tomto případě spíše prostředkem metafory. Amerika, toto velkolepě znějící jméno, si dala tříčlenná kapela sestávající ze synů amerických vojáků umístěných na základně amerického letectva South Ruislip poblíž Londýna. Jmenovitě to byli Jewel Bunnell, Gary Beckley a Dan Peake. Chodili na stejnou londýnskou střední školu. Svůj hudební výraz kapela America postavila na pojivých vokálech a akusticky působícím folk rocku s příměsí country. Jejich první album z roku 1971 mělo jenom mírný ohlas. Ovšem vše změnila písnička A Horse With No Name, kůň bez jména, která se stala o rok později výrazným hitem jak v Americe, tak na britských ostrovech. Spojení A Horse With No Name, kůň bez jména, bylo pro autora songu Jewel Bunnella metaforou pro dopravní prostředek, jak se dostat pryč od životního zmatku na tiché a klidné místo. A vzhledem k tomu obrovskému úspěchu této skladby zřejmě členům skupiny America nevadilo, že byli napadáni za to, že zní podobně jako písničky od Neila Younga. Jel jsem pouští na koni bez jména, bylo fajn utéct před deštěm. V poušti si můžeš vzpomenout na své jméno, protože tam není nikdo, kdo by ti ublížil. America, a horse with no name.

A Horse with No Name, kůň bez jména, to byl sice iniciační a největší hit tria America, ale těch dalších velkých hitů pak utěšeně přibylo, jako třeba Ventura Highway, Tin Man nebo Sister Golden Hair. Tato skupina byla opravdu úspěšná, o čem svědčí i cena Grammy a hvězda na hollywoodském chodníku slávy. Kdybych měl vybrat tu správnou písničku, která ve zvoleném stylovém rozmezí patřičně završí tuto půlhodinku světla ramp a v prvním plánu naplní její zadání, tak by to mohla být tato s otázkou v názvu Jak chcete žít bez koní? Autorem hudby a textu je Zdeněk Rytíř a srdcem jeho Čech Michal Tučný natočil Stučňáky na konci roku 1984. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře radost ze života.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vítěz voleb v Táboře, naše Česko, zatím nevylučuje spolupráci s žádným ze subjektů, které získaly zastupitelský mandát. Organizace TEJA nabízí nově sociální poradenství v Milevsku. Extraligoví českobudějovičtí hokejisté hrají doma s Libercem. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková.
3: Volby 2026.
2: Vítěz voleb v Táboře, naše Česko, dnes zahajuje první kola jednání s případnými koaličními partnery. Zatím nevylučuje spolupráci se žádným ze subjektů, které získaly zastupitelský mandát. Uvedl to lídr táborské kandidátky naše Česko Ondřej Semerák. Důležité podle něj bude, s kým se podaří prosadit co nejvíce bodů z programu. Jednoznačně preferují větší podporu sportu ve městě a chtějí také více rozhýbat investice, uvedl Semerák. Ten nyní pracuje jako jednatel městské společnosti Bites, která zajišťuje správu a údržbu nemovitostí. Dodal ale, že pozici opustí. Hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamr. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
4: Máme indicie od našich zvolebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
2: Krizové centrum TEJA od října poskytuje sociální poradenství v Milevsku. Cílem je pomoci lidem, aniž by museli cestovat do většího města. Organizace TEJA nabízí rady ohledně dluhů, exekucí, rodinných vztahů i zaměstnání, dodává zástupkyně ředitelky Adéla Vaníčková.
5: Naším cílem je společně s každým člověkem hledat cestu, jak jeho konkrétní situaci řešit. Klienti nás najdou vždy první pondělí v měsíci od 9 do 14 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních věcí městského úřadu Milevsko. Poradenství je bezplatné a pro dostatek času na každého klienta doporučujeme objednat se předem. Sport.
2: V 10. kole hokejové extraligy hraje Motor České Budějovice v Budvar aréně s libereckými Bílými Tygry. Utkání sleduje i náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budvar aréně se právě řeší problémy s ledem, ale každou chvilku by měla začít druhá třetina a Motor hraje s Libercem zatím nerozhodně 2-2. Domácí dostal do vedení ve vlastním oslabení Beránek, ale len z přesilovce a Procházka Tečí otočili skóre. V závěru první části hry však naštěstí vyrovnal Lantoši, takže po 20 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Liberec 2-2. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
3: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 4 až 1 stupeň a vyskytnou se četné přízemní mrazíky. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno i jasno, odpoledne přechodně až oblačno a pouze výjimečně slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia, na horách maximálně k 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda se vyšetřuje v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Pozor, dávejte na křížení silnice 105 a Týnské.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Hezký a pohodový podvečer, jsou tu melodie podvečera. Včera kvůli speciálnímu povolebnímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničky na přání nebyly. Tak přání, která jste si objednali na sobotu, budeme společně s těmi dnešními předávat právě teď. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera a před námi jsou písemná přání. Prosíme o zahrání písničky pro Miroslava Marka z Dačic k 73. narozeninám, které oslaví 14. října, a k výročí zlaté svatby, kterou oslavili 2. října s manželkou Alenou. Milý dědo, k tvým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví. A vám oběma přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat a pravnoučat. Přejí synové Michal s manželkou a Tomáš s partnerkou, vnoučata Tom, Šíma, Kája, Markét a Andy a pravnoučátka Viktorka, Tomík, Viktorka a Stázička. Máme vás rádi.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být,

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Vážená redakce, rádi bychom potěšili vaši stálou posluchačku paní Věrku Ernstovou z Blatné a poslali jí k svátku, který oslavila ve čtvrtek, její nejoblíbenější písničku. Jenom to nejlepší, pevné zdraví, spokojenost, radost z rodiny, hlavně z malého pravnoučka Románka a spoustu elánu jí přeje sestra Jana s rodinou a Miluš.

0: bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
2: Dne 9. října oslavil své narozeniny pan Radko Fischer z Jelemka. Zastupitelé obce Nebahovy vám srdečně gratulují a do dalších let přijí hodně zdraví, pohody a spokojenosti. A ti samí zastupitelé přejí také dodatečně vše nejlepší k narozeninám a písničku posílají pro paní Věru Frýdkovou. Hlavně pevné zdraví.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Městský úřad Kardašova Řečice přeje paní Marii Markové k jejímu významnému výročí narození jenom vše nejlepší, hlavně stále pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Následující písnička je věnována panu Josefu Pavlíkovi, který oslavil 86 let. Hlavně hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje obecní úřad Lipovice.

nyní budeme v Melodích pro večera hrát Lukáši Kruckému z Vyššího Brodu k 60. narozeninám. Milý táto, William Shakespeare kdysi napsal, že pro ty, které milujeme, čas neplatí a nikdy nezestárnou. Pro nás si přesně takovým člověkem. Chtěli bychom ti poděkovat za tvůj jedinečný smysl pro legraci, za všechen čas, který si nám věnoval a stále věnuješ. Děkujeme ti, že jsi pro nás tak velkým vzorem pevné víry, lásky a obětavosti pro druhé. Vyprošujeme ti mnoho božího požehnání, tvoje děti a vnoučata.

Posloucháte Melodie pod večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosím vás o zahrání písničky k narozeninám pro moji kamarádku Aničku Horkovou. Milá Aničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Milé rádio, zahrajte prosím slečně Nikole Labajové písničku s tímto vzkazem. Milá Nikol, ať vaše láska nemá nikdy zadní vrátka. Přeji pevné zdraví, pohodu doma i v práci. Pavel Kyselák, spisovatel.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o písničku pro našeho člena pana Vaška Snížka, který oslavil 26. září své narozeniny. Pozdě, ale přece. Milý Vašku, mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu k tvým narozeninám. Nejdříve tu špatnou, jsi zase o rok starší. A teď tu dobrou, neboj, není to poznat. Přejeme všechno jenom to nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a dobrou náladu. Toto vše od členů Svazu postižených civilizačními chorobami. Z Nové Včelnice posílá a moc tě zdraví a gratuluje Stáňa Kaká.

0: Rádie Podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A následující písnička bude pro všechny posluchače, prosím, skupinu Jojo Band a písničku Havana, váš nevidomý posluchač Karel Lukáš.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko. Českobudějovičtí hokejisté hrají doma s Libercem. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková.
2: Volby 2026.
3: Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízler s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů.
4: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
3: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů, při minulých volbách to bylo přes 46%. Komunální volby v Českých Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko, které získalo 15 mandátů v 45 členém zastupitelstvu. Druzí skončili Občané pro Budějovice a Starostové s 9 mandáty, třetí ANO bude mít 8 zastupitelů. Čtvrtý Piráti a Budějčáci mají 6 mandátů, 4 zastupitelé bude mít na pátém místě ODS. Šesté je Společně pro Budějovice se 3 mandáty. Voleb se zúčastnilo necelých 41% voličů. Lesní stezka vznikne u Mužetického vrchu nedaleko Sedlice na Strakonicku. Zastupitelé vybrali firmu, která ji za 500 000 vybuduje. Stezku popsala tajemnice městského úřadu Jana Bláhová.
5: Součástí projektu jsou 4 tematické kuličkové dráhy. Po stopách jelena, po proudu vody, cesta ke květu a veverčina skrýž. Také 6-boký odpočinkový altán bude umístěn v nejvyšším bodě stezky a nabídne prostor k odpočinku a posezení.
2: Sport.
3: V 10. kole hokejové extraligy hraje Motor České Budějovice v Budvar aréně s libereckými Bílými Tygry. Před hodinou byl stav vyrovnaný 2-2. Aktuální informace připojí z místa náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
6: Budvar aréně zápas nabral kvůli problémům s ledem značný skluz. Teprve vrcholí druhá třetina a Motor hraje s Libercem stále 2-2. Na domácí straně skórovali už první dějství Beránek a Lantoši, za soupeře Lenca Procházka. Ve 38. minutě je stav zápasu České Budějovice Liberec stále 2-2. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
2: Počasí.
3: Noční teploty budou mezi 4 a 1 stupněm Celsia. Zítra očekávejte převážně polojasno s teplotami mezi 11 a 14 stupni, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku by během několika minut měla být odstraněná, jezděte opatrně.
2: Z
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu.

0: byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Evo, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka a uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijatí v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilovali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje Stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to mám říct.
1: Tak třeba, kde se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Jako. Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě. Přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění, než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: Jana.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl, no tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 000 zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend.
2: V labirint

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 1103. 900 1103, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojí tou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku

0: teď? Nebo ty?
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
0: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
0: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
0: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
1: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
0: Ta udělá co v tom?
1: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
0: Návykový.
1: Trošku návykový.
0: Chuť na další kousek.
1: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
0: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
0: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto.
0: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
1: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
0: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
1: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
0: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
0: Tolik.
1: Já nešetřím.
0: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
1: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
0: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
0: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
0: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
1: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
0: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
1: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
0: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
1: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na skus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
0: Ten oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš, no

0: Ježiš, a ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Bojí to, já už se těším teď.
0: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnit tvaroh, navrch,
1: pohled. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ty vyjížděly vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděly vanou a na druhé straně vypadávaly smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: Strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glok, glok, glok, glok, glok, glok, glok.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejza.
4: Pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych na to, že bych mohl být malíř. Jako obrázky.
7: Jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce.
3: Jenom ovšem

0: kubisty, no, že jo,
1: mohl jsem nevěděl tenkrát, no, ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení, no, ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12 letky nebo gymnázia, a tam byla ta matematika právě, no. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
0: Takže znouzectnost?
1: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
2: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
1: Kamarád potká kamaráda a říká mu: Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takový. No a

0: říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
1: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
0: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
1: 60% invalidita ještě před výkonem.
0: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
1: Takže až na odvolání.
0: Až na odvolání.
2: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
1: Pan spisovatel.
3: Dobrý den.
1: Pan spisovatel.
3: Tady mám to nešvrtý.
1: Ano, daj si to odložte, když tak, jo.
3: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
1: Ano.
3: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
1: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
3: Ano.
1: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
3: Špalek.
1: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
3: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
1: ano.
3: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
1: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
3: Šest půlek pohádek.
1: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
3: Šest půlek.
1: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaší novou knihu, víte?
3: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
1: Samozřejmě.
3: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
1: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
3: A co?
1: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle, sedmiletý dítě.
3: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Tak. takový mlňavý, no, tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise, třeba ve Sluníčku. Nebo
1: ve Sluníčku, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem, no, tak to.
3: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
1: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl, víte?
3: A co?
1: No, no a co, já nevím, no a co, tadyhle například vy píšete v kapitole, ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí.
3: No,
1: a nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
3: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
1: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
3: No.
1: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete, to přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
3: Nebo mít problémy, že jo?
1: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
3: Kolo.
1: Pod pohruškou smrti jí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
3: To je dobrý, že jo?
1: Kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
3: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal tam na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
1: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
3: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
1: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
3: No,
1: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
3: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
1: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
3: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
1: Já nevím,
3: co. A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace.
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakému mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řek ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, to už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky.
5: Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
5: To víš, po... Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička Jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste ji takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazlívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Mm-hmm. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadilo, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Mm-hmm. A vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil z mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zařezávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Ten
1: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jak když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji.
0: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potom chtěláme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Uh-huh.
1: Čili to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Uh-huh.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm.
1: Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: Už jenom pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve válku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Uh-huh.
1: Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna,
0: uh-huh.
1: která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko
1: tak,
0: na něco ptá samozřejmě.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Uh-huh.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a se jenom, nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechtí, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi včera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky

0: mám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
1: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět
0: minutu, dvě.
1: Nemůžu.
0: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
1: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
0: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
1: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
0: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
1: Ano.
0: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. To je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
1: Já vám
0: dítěte,
1: rozumím.
0: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
1: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat?
0: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo?
1: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně...
0: Já to nechci, aby to vyřešila.
1: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu, si myslím, na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala,
0: šla,
1: když mě to, sam,
0: šla
1: mě
0: si
1: to
0: jinou
1: samotný
0: cestou,
1: moc
0: prostě
1: nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě o 8 let od sebe a no, každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No,
1: těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy, no.
1: Nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že on se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla, rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla. Ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. No, a oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila. No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém živu,
1: společenská, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, no. Ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Jo, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Tučko, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, měla jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem je opravdu, měla jsem starosti velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a je samotnost s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla ten nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havarovali je jako, on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou, a opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si, mám to prostě, si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, mě se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnout to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání. A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
0: dokázala.
1: Jo, dokázala.
0: rozumím, ano, je mi to jasný, naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá, dobře.
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
0: No
1: tak
0: je,
1: já ráda na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
1: děkuji.
0: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
1: Hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom
1: mám
0: nezabrousili do
1: vnouček. Děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: děti.
1: Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5 letýho hocha, tak a potom mám teda druhýho syna, ten má taky 3 děti, holka ta má párek a oni ještě mají dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má dvojčata 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to ne. Už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: věku. No není, stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: No a
0: Na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako jo, to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrála, kdybych je pomluvila.
0: Mm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě dvě třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty dva.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti tak je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mhm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to už si člověk zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bunka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začít mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: vás. Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se Svitem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Jo.
2: Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha je udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeber ji, dovedí k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Lídali, až než nastupovala do školy a toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud ano, je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejdobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat do sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, to vám bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy, anebo nedobrý partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť někde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podřeno, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo, že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhýnem. Jo.
1: Dobře, Pepo.
2: Tak vám,
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
1: Já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
2: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na 5 to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mě jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takové normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Zvěry Max, jo. No a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví.
0: Taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá,
1: uchází,
0: jo? Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našejma dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak zaplať pánu, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní,
1: no, táta? Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
0: No, ale nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách a to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkoušku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, tak, no, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a to.

0: Knižku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mává.

0: vám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo. Takže je to ten, no a tak...
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše... Ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak... Vždycky ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žakovské potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to?
1: Protože, no, ale ona zřejmě... ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a... No, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže...
0: Ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný?
1: Jo, jo, jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude
1: no, fajn. Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže... Jo?
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: Velké dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravu, si to užijte. Zdravu. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem ji chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod ji chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky, dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že
1: takže
0: školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici. Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No ale dost často jezdí, dokonce i ta to z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No tak to, no, už to taky není tak daleko, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co bydu z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no, já
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Muž mě zemřel už, je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Akorát, že teď už je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře,
1: moja, ještě bych vzpomněla,
0: no,
1: moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutné příhody.
1: A druhý
0: zemřel,
1: když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celi. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská
1: rodina. Ale dřív to tak by... 80 let.
0: Tak to je pěkný věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuji moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jeden holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji jsme měli, v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera. Tak to je dobře. Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojení a syn je ve východních Čechách, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnilo alespoň takové do Dvora Králového, to je krásné.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu dokončil.
2: No. Takže potrženo se ještě musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že to takhle dopadlo.
1: Jo, taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací a děti mají taky hodné, někdy si se zlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A vskutku předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No, až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířu.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že

0: Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit, a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo: vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v Novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá... Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
1: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
0: Ale drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila víc.

0: vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla.
1: Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
0: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje.
1: Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6krát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl 2x na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní, má kuchařku Češku,
0: Ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov. Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu. Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním. V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: jeden lék?
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě Vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací nadotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zažmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Utálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal, jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela, už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko, mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely a on s nimi, ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech, mechové balvany, skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.